wozu po malućku wszedł. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začíná pořad Na cestě, věnovaný folku, tramským písničkám, country, bluegrassu a žánrům spřáteleným. Věřím, že jen málo který z posluchačů nezná jeden z nejstarších festivalů této hudby u nás. Jmenuje se Porta a právě tento víkend se koná už po 60. To už je důvod k oslavě. Zvu vás tedy ke společně strávené hodině věnované právě Portě. Především jejím začátkům, nejstarší historii a to hlavně prostřednictvím muziky. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

S myšlenkou na uspořádání festivalu country and western skupin přišel v roce 1966 Jiří Šosvald, který se právě této muzice věnoval aktivně. Společně s přáteli začali v Ústí nad Labem kout plány a protože country kapel bylo málo, přizvali k účasti i trampské sbory. Ty si pak vzal pod křídla Jaroslav Velinský, kapitán Kit. A následující rok 1967 to vypuklo. První ročník festivalu byl na světě. Pojmenovaný byl Porta a kde se název vzal, si po písničce dovolím citovat z festivalového zpravodaje. Ten se pak od roku 1970 jmenuje Portýr.

Místu, kde stará řeka, velká i zlatá řeka, spojené v jeden mohutný tok, rozrážejí české středohoří, říká se od pradávna Porta Bohemica, brána Čech. Je to kraj s prastarou tradicí, tradicí lásky k přírodě. První trampové, časově téměř souběžně s legendární Ztracenkou nebo Kocábou, se usídlili právě v tomto údolí nad Sebuzinem, kde Karel May čerpal inspiraci pro dobrodružství Old Shatterhand a Winnetoua. Kde jinde než v srdci tohoto prostředí by se dal uspořádat první celostátní festival tramských a country and westernových skupin. Symbolický název Porta bude skutečnou bránou pro skupiny zabývající se těmito hudebními žánry. Tolik poetické vysvětlení názvu Porta. První ročník v kategorii country and western vyhráli těsně před Greenhorns Rangers. Obě kapely jsme už slyšeli v historických portovních nahrávkách. Stejné pořadí zůstalo i v ročníku druhém. V tramských sborech vyhráli Mohikáni před Stopou, další rok pak brněnští Bavasač, které si teď poslechneme.

Na druhém ročníku Porty za Vavasač skončil Červánek. Ten v té době byl už vlastně profesionální. Na místě třetím se umístili Hobous, kteří, a opět cituji, na sebe důrazně upozornili s brusnovým pojetím tramské písně. Vítězné kapely na Portě od počátku získávali Portu, takzvaný keramický nesmysl, akademického sochaře Miroslava Rabocha. A mimochodem, docela dlouho se Porty vyráběly nedaleko Olomouce v Hněvotíně.

Slyšeli jsme nahrávku kapely Hobous z druhého ročníku Porty v roce 1968. Ten se rozrostl i o autorskou soutěž. Předcházející poslední míle Mickeyho Rivoli skončila druhá za krinolinou kapitána Kida. A zatím všechny nahrávky pocházejí z neskutečně bohatého archivu Petra Beneše. Krinolinu si však poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z Kidova stejnojmenného CDčka.

Horta se stávala známou. Muzika se objevovala v rádiu i v televizi. Časopis Mladý svět, potažmo Honza Dobijáš, vydával zpěvníky. Rostl zájem i mezi muzikanty. A proto od třetího ročníku vzniklo 6 oblastních předkol. Rangers a Greenhorns už na Portu nepřijeli. Na stupních vítězů je nahradili White Stars s Benjem Marko Čermáka, které si poslechneme opět autentické nahrávce.

Dnes se pořadu Na cestě věnuju Portě, která právě oslavuje šedesátiny. V roce 1969 přibyla taky kategorie folk, kterou vyhráli českobudějovičtí minnesängři, ve kterých hrál třeba Žalman.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla písnička Dány Gol. V nahrávce zpočátku Porty v podání Spiritual Quintetu, který se stal neodmyslitelnou součástí Porty. V tramské kategorii se v roce 1969 rozhořel spor mezi klasiky, například Červánek, a modernisty, což byli vlastně bratři Rivolové či kapitán Kit. Nabídnu vám teď kapelu Scarabeus, která zvítězila před Hobous, ovšem s písničkami Babiho Rivoli.

Samozřejmě o hobous a bednu od whisky vás pořadu na cestě nemůžu ochudit. Vždyť jde vlastně v uvozovkách o původce všech těch šarvátek. Oběma kapelám společně s Carabeus i Hobous vyšlo jedno z prvních EPček, malá gramodeska se 4 písničkami našeho žánru. Každopádně je to první deska, která byla jenom moje.

Porta 1970 se omezila jen na cenu hlavní a uznání poroty, kterých byla udělena naopak celá řada. Při poslechu nahrávek mě zaujala kapela Drnkači, ve které hráli Maršálkovi, později známi z Pacifiku.

A Porta se chystá oslavit 5. narozeniny. Ovšem doba normalizační ji nepřeje a nejenom v Ústí nad Labem. Musí se proto stěhovat. Díky partě nadšenců se octne v Karviné, ale v podzimním termínu. Paradoxně se v pražské Lucerně koná Folk a Country Festival, který je rozsahem větší. Autorská soutěž se konala v Hostomicích, stejně jako rok následující. A tak soutěž v Karviné probíhala vlastně mezi trampskými kapelami a zvítězil sokolovský plížák s Vaby Daňkem.

Rok 1972 přinesl další změny. Předkola se konala ve všech krajích, nesoutěžní finále folkových a country kapel pak v Sokolově. Porty se nemohly udělovat. Tramské skupiny soutěžit mohly a byly rozděleny do kategorií tradiční a moderní. Tu vyhrál Pacifik. V tomto roce se objevilo v Portyru poprvé motto Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika.

Porta se v 70. letech stále stěhovala. Třeba v roce 1973 rozhodl Český ústřední výbor SSM, že se finále bude konat na 4 místech, každá kategorie jinde a i v jiném termínu. Vyšla z toho velmi zajímavá statistika. 53 koncertů a 15 000 diváků. Moderní tramskou kategorii vyhrál opět Pacifik a Tony Linhart bodoval taky v autorské soutěži. A v kategorii tradiční byl oceněn brněnský příboj, který zahraje Ontario.

0: veliká nostalgie.
1: Po řadu na cestě jsem se dnes věnovala nejstarší historii Porty, která právě slaví 60. Na Portu se ještě párkrát vrátíme, protože má stále v naší muzice nezastupitelné místo. Poslední slovo bude patřit kapele Volupsie. To je vítěz v kategorii country klasiky 7. ročníku Porty. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
6: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
5: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
6: Ano, myslíte ty 40, ty dorazily v plné síle, ano.
5: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
6: tak,
5: za sebou.
6: Tak, ano, ano, bylo
5: na
6: to nádherné.
5: Na koupališti nebo pláž nebo výlet
6: ne,
5: někam.
6: Ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
5: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Taky je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptíz.
3: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: Bedřich vystupoval. Já jsem ho uváděla mnohokrát, on byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Béru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
0: Ano.
1: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
0: Tady se projeví to kalendárium, Saskia, jak má to naštudováno, všechno ví a jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak jsou populární a tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
1: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
0: To si vždycky říkám jako proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
1: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
4: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u toho Ondra, zdravím tebe i paní Saskyni Burešovou, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
3: Dobře,
5: ano,
3: děkujeme.
5: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
3: Ale to, kdo tam je dál?
6: Dobrý den, já z Brna, Ačko. Dobrý den.
3: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod, od vás zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonuje
7: ano,
3: dost.
7: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
3: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte se hezky.
7: Děkujeme.
3: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Ono to i
5: je to jasný. Je to jasný.
3: Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
8: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hotelierů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloch dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojít nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Jak se máš? Co ti nadělil Ležíšek? No léle, lakolóni. Oholt lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
3: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
5: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál a měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční a hlavně oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak, ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantánamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladí. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
3: To je pravda a neustále zpívali, tam byla teda taky, takže no, si vidíte, to pamatuju.
5: Je to pravda.
3: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový je vlastně, člověk to obdivuje ano. V té nouzi, co mají, tak no, právě, ten život si dokáží užívat.
5: Ale něco asi na tom bude.
3: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
5: Itálie, ta je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
3: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
5: se? Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chvíličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
3: Jak to je v krizové situaci, ze sebe dokáže vyplodit ano. I to, co netuší,
5: no, jasně,
3: kdyby řekl.
5: Jasně.
3: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Stratil.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No.
3: No
4: a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosiť drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosiť drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vrátila.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, no ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky. No. Jeden, dva... Už to mám! Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No Saskia? Já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho Světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně Expo, pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve Světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prosím, ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi. Tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Juli Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady Vláďa z Bavory. Ten nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme.
4: Tady si Bčko.
3: Varianta B.
5: Děkujeme.
3: Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
6: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
5: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
5: Ano, dobrý den.
7: Tady Monika z Karlových Varů.
5: Ale
7: hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
5: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji. Taky se těším. Výborně.
7: Tak, děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
5: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
5: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
5: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
5: naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. No. Ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte proč?
9: Nevím.
10: Nevíte?
9: No povedzte mi to. Povedzte mi to. Já si na vás tak strašně vážím, že vy mi odpověte na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte no, to.
10: To není taký kumšt zase, čo? Tak já vám to vysvětlím. Pozrite no. Sa. Na čom jsou založené také ty mužské komické dvojice? No.
9: Neviem.
10: Tak neviete. Ne. Viděli jste už směšnou ženu, co?
9: Viděl. No.
10: Tak to jste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlupý, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, čo ja viem.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obi dve štíhle, krásne a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obi dve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
10: Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stáve.
9: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
10: Ne.
9: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
9: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
9: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
10: Väčšinou s vlastným.
9: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té přírodosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
5: No jo, no už jo, se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama
5: nechystám,
3: pro sebe?
5: Ne,
3: nebo pro rodinu, ne, aspoň oslavu?
5: Jo,
3: nebo tak?
5: Nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
5: Zdraví.
3: To je pravda.
5: No. Protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na něj jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy,
5: děkuju.
3: Ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
5: tak,
3: ten
5: ano,
3: zdraví
5: humor,
3: ještě umocňuje.
5: Ten je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř, Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900 náš telefon, Humor Jádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc váš.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dietrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam ano. Taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku. Ať se daří, kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla. Uršula Kluková to vyhrála. Kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano. Protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají Bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá ano, ano. A taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Kutná Hora letos zkontroluje téměř 100 sloupů veřejného osvětlení a dnes se bude střídat slunce s oblačností. Teploty v maximech dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu hlavně při debatách a programu schůzí. Týkat by se časový limit mohl nově taky poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
2: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
0: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany. Třeba TOP 09 ale návrh podpoří, jen pokud budou změny platit až od příštího volebního období. Kutnohorská radnice objednala kontrolu 99 sloupů veřejného osvětlení. Do konce roku technici prověří jejich pevnost a stabilitu. Za práci město zaplatí necelých 150 tisíc korun, říká mluvčí radnice Jana Adamová.
3: Město nechá prověřit osvětlení v ulicích Lorecké, Štefánikově, Macháčkově nábřeží, v části Čáslavské a části Hrnčířské. Speciální diagnostika pomůže předejít haváriím. Na základě výsledků budou následně provedeny potřebné opravy nebo výměny.
0: Praha 14 v září otevře dočasnou modulární školu v Travné ulici. Bude v ní 6 tříd a jídelna. Dočasné prostory mají kapacitně pokrýt období, než městská část zprovozní stálou základní školu v ulici u Hostavického potoka. Začít stavět ji chce na podzim a dokončit v roce 2028. Ve škole má být místo pro 540 dětí. V Třepsíně na Benešovsku dnes začíná dvoudenní country a folk festival Třepsínské zvonění. Letošní ročník je poctou Evě Olmerové. Zazní její písničky, návštěvníci si budou moci prohlédnout i fotografie ze života zpěvačky. Hudební program představuje organizátor akce Tomáš Tichý.
4: To největší lákadlo je, že tady oslaví Pavel Žalman 80. narozeniny. A další lákadlo je, a to je možná to, co už nikdy nikde nebude, že jsme postavili kapelu, která zahraje písně Evy Olmerové.
1: Počasí.
0: Dnes se bude střídat slunce s oblačností, ráno může být místy skoro jasno, během dne převládne proměnlivá oblačnost, večer se zase bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, vát bude mírný západní až severozápadní vítr, večer zeslábne, pršet by nemělo.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Dálnice D10 opatrně, kdo jedete do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd, před víc než hodinou nabouralo osobní auto. Na 64. kilometru narazilo do svodidel, nehodu šetří, odklízí následky, kolona se netvoří.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Páteček.
0: Dobré ráno, Střední Čechy.
1: Jsme na startu posledního pracovního dne tohoto týdne, tak vzhůru do práce 3. července. Vítej, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Vyspalý?
2: No, dá se to tak říci.
1: Tak nebo
2: budu
1: namádle.
2: Lhát trošku možná. Ne.
1: Ale my si budeme lhát.
2: No, při pátečku, to by se nemělo, co?
1: To vůbec. Marie Rotrová velmi dobře ví, co je štěstí, teď to odspívá, startuje dnešní den, tak ať se vám daří, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Marta a Mekyš Birka, co bolí, to přebolí. 5:11. Popojedem.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek a 1. červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Karl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
4: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
3: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
5: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
3: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: A zhora se na nás dívá i Valda Matuška. Dneska by měl 94.

0: Dobré ráno přeji všem v 5:16.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No vidím to jasně, černé na bílém. Tohle řekl včera Pavel Karas do vysílání, takže bude konfrontace.
2: No a v pátek čekáme zase většinou polojasno, odpoledne přechodně oblačno a večer se zase vyjasní. No a ty teploty v pátek se většinou budou pohybovat kolem 21 nebo 22 stupňů Celsia, takže ještě o pár stupínků chladněji než dnes.
0: Ano, jen doplním, převládat bude proměnlivá oblačnost a potom na večer vyjasnění. Takže střídání slunce s oblaky, větrno a slabé ochlazení, 21 až 24, rozptylové podmínky, velmi OK. Užívejte dne a snad to půjde. Já vím, pátek, poslední pracovní den, pak třeba někdo, a to dost z vás, může mít dovolenou. 4 pracovní dny, to se počítá, ne?
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Co je to stres? Je to jen špatná nálada nebo něco, co nás přepadne, když nestíháme? Spouští ho škola, práce nebo třeba i obyčejné čekání? Já jsem se ptal nejmenších dětí z Benešova. Odpovědi uslyšíte za chvíli. Teď pro EMMU, jo, říkám to správně, pro EMMU Michal Hrůza. Tak zhůru do nového dne, 5:18. Zdraví vás Honza Macoun. Poslouchejte i dál. Zprávy v půl, co nevidět.
3: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi z

0: Mozek, který vyhodnocuje zátěž, řídí nejen chování, které má za cíl tuto zátěž překonat, ale zároveň vyvolává v těle fyziologické reakce umožňující krátkodobě analyzovat rezervy pro útěk nebo boj. A to je ten stres, co je spouštěčem takového stresu.
1: No to, že já jsem jednou vystrašil mamku a mamka se strašně lekla a řekla by, ať už to nikdy nedělám, jinak umře.
2: Že prostě někdo jde na stezku odvahy a jde na nějakou atrakci a jak oni na něj šahají kostlivci.
3: Třeba, že ve škole dostanu 5.
4: Třeba, když neposloucháme, že nás mamka stresá.
5: Že máme hluboký bazén a víme, jak je hloubka. A že se utopíme,
6: že se bojíme a jsme protivní.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: vážně a zvesela ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Jdeme na zprávy v půl.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Hezké ráno. Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosu z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie. V Kutné Hoře dnes začíná festival sexuálních menšin nazvaný Kutná Hora Pride. Pořádá ho spolek Jiná Hora. Třídenní akce nabídne queer bohoslužbu, přednášky, promítání, autorská čtení, výstavy, koncerty a další vystoupení. V neděli ho uzavře slavnostní průvod městem. Festival se uskuteční za podporou města. S akcí nesouhlasí stoupenci tradičních hodnot, kteří svolali na neděli do centra Kutné Hory veřejné setkání. Praha 10 připravuje úpravu Vršovické promenády podél Botiče. Projekt počítá s opravou cest, novými lakvičkami a veřejným osvětlením. Součástí bude i nový prostor pro setkávání lidí a výsadba další zeleně. Městská část chce práce zahájit ještě letos. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. No a v pátek se bude střídat slunce s oblačností. Ráno může být místy skoro jasno, během dne převládne proměnlivá oblačnost. Večer se začne vyjasňovat, no a nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Buštěhradu neprojedete silnicí, která vede k dálnici D8, a to až do 30. srpna zavřeno. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Na Benešovsku až do konce srpna uzavřeli průtah přestavlkami u Čerčan, tedy silnice druhé třídy 109. Objížďka vede přes Vranov, Vranovskou Lhotu, Pohov a Čerčany. A v Kutné Hoře počítejte až do 24. července s omezením v Kouřimské ulici na silnici první třídy číslo 2. Opravuje se tam povrch, taky je tam stavba plynovodu nebo nějaké úpravy potom, tak se jezdí kyvadlově do odvolání.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: U silnice ještě zůstaneme, u jedné konkrétní. Nemám jí rád.
3: Ano, vyjeté koleje, výmoly a trhliny. Asi kvůli tomu nemáš právě tuto silnici rád. Je to Kbelská ulice v Praze. Právě včera začali opravovat tuto část silničáři, no a podrobnosti nabídneme v reportáži už za chvíli.
0: Já vám řeknu, jak to dopadlo. Řeknu. Ve své podstatě po špičce klidný provoz, ale ta Kolbenova, no, když...
3: To je Survivor.
0: Někdo tam dá objízdnou trasu, nebo nevím co, a neupraví semafory, no to je...

0: 5:40, pojďme do Kbelské nebo na Kbelskou v Praze. Největší letošní letní rekonstrukce právě začala. Kvůli snížení počtu pruhů a dalším omezením se na příjezdech od dálnic D8 a D10 můžou tvořit dlouhé kolony a včera se taky v ranní špičce tvořily.
1: Řidiči aut a kamionů projíždí po Kbelské ulici. V obou směrech musí jet jedním pruhem, protože ve druhém jízdním pásu silničáři začali frézovat asfalt. Dopravního kolapsu na severovýchodě metropole se obává pan Patrik, který žije na proseku.
2: No to už předtím právě složitý, to si neumím představit, jak to bude vypadat teďkon ve špičce, hlavně ráno teda, když člověk potřebuje jet.
1: A bylo podle vás už třeba opravit Kbelskou, byla ve špatném stavu?
2: Myslím si, že určitě, no. Bylo to prostě katastrofální ten stav byl. Na některých místech byl úplně příšerný jako.
1: Do Prahy musí pravidelně dojíždět paní Pavla, která se ale Kbelské ulici běžně raději vyhýbá.
3: Podle mě pro ty lidi, kteří tady musí jezdit jako často a nemají vlastně jinou možnost, tak si myslím, že to je velký zásah, ale na druhou stranu zase musím říct, že se opravdu asi snaží to udělat co nejrychleji, že ta výluka nebude tak dlouhá, i když je to o prázdninách, no, tak těžko říct, no, jak to ty lidi zasáhne.
1: Kromě zúžení do jednoho pruhu silničáři také uzavřeli sjezdy a nájezdy na Kbelskou z přilehlých ulic, například z Prosecké, Mladoboleslavské nebo Čakovické. Mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková vyzývá řidiče, aby oblastí projížděli opatrně.
4: Prosíme řidiče, aby respektovali dopravní značení, zejména u těch nájezdů a sjezdů, kde ta situace může být komplikovanější. Prosíme je, aby se věnovali řízení, aby byli k sobě ohleduplní. A děkujeme jim za trpělivost.
1: Běžně jezdí po Kbelské ulici 90 000 aut denně. Oprava potrvá podle mluvčí stavební firmy Eurovia Ivety Štočkové do poloviny srpna.
5: Na Kbelskou ulici v úseku Novopatská a Cínovecká, což jsou asi 4 kilometry, vyjeli frézy, máme jich na trase celkem 6 kusů. Budou odstraňovat ten stávající povrch zhruba 3 až 4 dny. Potom budeme pokládat nové vrstvy, opravovat odvodnění, chodníky, svodidla.
1: Zhruba v polovině prací, tedy před koncem července, podle ní začnou silničáři opravovat druhý jízdní pás.
5: Na stavbě bude pracovat zhruba 100 až 250 dělníků podle technologií, které zrovna budeme provádět. Budeme tady pracovat v režimu 24/7.
1: Oprava má stát kolem 460 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Včerejší dopravní nehoda v ranní špičce rychle byla odklizena, tak to opravdu chválím. Tak doufejme, že kdyby náhodou zase něco podobného bylo, tak zase rychle pryč. Popojedeme 5:42 za chvíli počasí a do 6 ještě taky Denisa Hergeslová a její kulturní nadílka pro páteček 3. července. Vacík přeje pěkné ráno.

0: hodiny ukazují 5:46 a kousek.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ohledně předpovědi počasí pro dnešní den meteorologové očekávají, že teď po ránu by mělo být v našem kraji proměnlivě. Během dne by se mělo střídat slunce s oblaky, srážky se ale nečekají. Slabě se ochladí, teploty 21 až 24.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Hnízdečka. Bezpečná místa pro předčasně narozené novorozence mají své nezastupitelné místo. Autorka Eva Řežábková, staniční sestra, byla oceněná purpurovým srdcem od České asociace sester. Neonatologii se věnuje 30 let.
3: Tou nejdůležitější pomockou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla ta kostička, který říkám kostička pod krk, aby se tím dětem dobře dýchalo.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Už to tady pro vás všechno chystám do našeho vysílacího počítače, nejen Denisu, víte, že to neříká naživo, předtočeno, nebudeme jí přeci budit takhle brzy po ránu. Každopádně nabídku pro vás středočeských typů má, tak si račte vybrat. Kdyby náhodou nic, pak se podívejte na náš web středníčechy.rozhlas.cz.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Folková, country a tramská muzika rozezní posázaví v pátek 3. a v sobotu 4. července. Louky nad Třepsínem zaplní festival Třepsínské zvonění. Nabídne koncerty kapel Žalman a spol., Taxmeni, Pacific, Antikvartet nebo vystoupení Miroslava Palečka. Připravený je taky program pro děti, tradiční pochod zdraví i výstava věnovaná Evě Olmerové. Lilie všech barev a tvarů provoní sál Čakovického zámku. Celostátní výstava představí stovky řezaných květů i nejnovější odrůdy od českých pěstitelů a šlechtitelů. V Praze Čakovicích ji můžete navštívit do neděle 5. července. Slavnostní zahájení se koná v pátek 3. července v 10 dopoledne. Originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých filmových pohádek zamířily do Mladé Boleslavy. V místní bazilice sboru českých bratří si od pátku 3. července do konce září prohlédnete například kostýmy z pohádek Tři oříšky pro Popelku, Princ a večernice, Z čerty nejsou žerty nebo Tři bratři. Výstavu doplňují fotografie barandovského fotografa Miloše Schmiedbergera i filmové plakáty Jaroslava Fischera. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ženy se můžou objednávat na mamografický screening i bez žádanky od gynekologa nebo praktika. Na Královarský festival přiletěla hlavní hvězda Dustin Hoffman. Během dne se bude přednahánět slunce s oblačností a teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kis z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
2: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
1: Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. Českým krasem začne zítra jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. O víkendech a státních svátcích propojí Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, Loděnici, Mořinu nebo Hlásnou Trabaň. V provozu bude do konce října a navazovat bude na vlaky. Praha se dostala do top desítky nejlepších kongresových destinací z celého světa. Na 6. místo ji zařadila Mezinárodní asociace ICCA. První je Lisabon, následuje Barcelona a Vídeň. Do české metropole loni přijelo na jednu z 5000 konferencí zhruba 850 tisíc delegátů, převážně z Evropy a USA. Do Karlových Varů přiletěla hlavní hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Na slavnostním zahájení 60. ročníku převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii.
3: Několik hodin před Dustinem Hoffmanem do Varů přiletěl i herec Harvey Keitel, který rozdával podpisy už na karlovarském letišti. A na místě je i Jesse Eisenberg, který v červené čepici s kšiltem a svetrem uvázaným kolem pasu podepisoval fotky u Grand Hotelu Pup. Do lázeňského města zavítala také americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Ta osobně uvede v sobotu 4. července svůj nejnovější film s názvem Nevěsta, který i produkovala. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
1: Jiří Lehačka, Linda Nosková a Marie Bousková jsou ve třetím kole Wimbledonu. Vypadly naopak Jakub Menšík a Karolína Plíšková.
0: Počasí.
1: Pátek bude proměnlivá oblačnost, během dne se bude střídat slunce s oblaky, večer se začne postupně vyjasňovat, nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, vád bude mírný západní až severozápadní vítr, večer zeslábne, pršet by nemělo.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Pozor na odstavený kamion, D10.
5: Mám jenom prosbičku na D10, směr na Turnov, 24. kilometr. Ve odstavným pruhu stojí kamion, nějaký polské, je to v zatáčce, jo, je to hrozně blbě vidět. Tam není, on tam má trojúhelník akorát, ale má ho asi 10 metrů před tím kamionem, takže to je úplně zbytečný ten trojúhelník, jo. No.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dobré ráno, střední Čechy.
1: Probouzíte se do pátečního rána 3. červencového, čas 4 minuty po 6. hodině. My samozřejmě popojedeme, no půjdeme společně z hygieniky zkontrolovat tábory, ne? Když už tam děcka posíláme, tak aby jsme je neposílali potom zase s takovou bianko žádankou rovnou do nemocnice. Heleno, Ilono, kde jste?
0: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.
1: Sluší vám to i v té verzi 2026. Pěkné ráno.

0: 6 hodin 11 minut. Hygienici začínají kontrolovat dětské tábory. Zaměří se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku ale taky platí nová pravidla pro fungování táboru. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet.
1: Děti se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Důvod změn vysvětluje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
2: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tomhle tom jednoznačně direktivní.
1: Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, vítá i to, že už nemusí být oddělené toalety pro chlapce a dívky.
3: Stejně nám ty děti chodili, ač tam měli panenku, kam se jim zrovna chtělo.
1: Rodiče by před táborem neměli zapomenout na potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, připomíná pediatrička Alena Šepková.
4: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených.
1: Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Michaela Bacílková,

0: Páteček, 7:15.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pátek bude větrnější, o něco chladnější, převládat bude proměnlivá oblačnost, takže obloha se bude během dne měnit, ale srážky meteorologové skoro nečekají. Teploty se dostanou na 21 až 24.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: A pojďme na silnice, dnes hlídá dopravu v dispečinku TSK Praha Kuba Vodička.
2: Ahoj, hezké ráno. Zatím budu mít vesměs dobré zprávy, Praha dobře průjezdná, jen krátce se zdržíte na příjezdu po D7 před omezením u letiště, od sjezdu na Kněžovec je to ale maximálně na 5 minut a nárazově už se také auta zastavují ve Kbelské v omezení, ale ani tam to zatím není žádná katastrofa.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Řekněme si na rovinu, že většina lidí nechce slyšet takové ty nevyžádané rady, ještě tak v uvozovkách přátelské rady. No, tak někomu se nemusí líbit, že váš život je zrovna takový či makový a potřebuje na něco upozorňovat. Každý je si zamete před vlastním prahem. Jo, a když už jsme u toho Prahu, taky netahejte návštěvy do bytů jen tak, protože se vám to zdá hrozně vtipné. Aby to nedopadlo takhle, to víte. Tady nevím, jestli platí dobře, škoda každé rány, která padne vedle.
2: No nic, ukážu vás aspoň jeho ženě, pojďte tudy. To bude koukat, to bude pro ní úplný šok.
3: A co to má za smysl?
2: Vy jste totiž prostě hříčka přírody, dvojčata hadr.
3: Co to má za smysl ukazovat mě cizí žensky?
2: No, počkejte.
3: No vidíte, není doma.
2: Ale je, postavte se tady, já se schovám.
4: Co je, ty nemáš klíče?
2: Paní Vránová, pojďte sem. Představte se jí.
3: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
4: Co? Co to děláš?
3: Jsem Králík.
4: Ježiš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš.
3: No dovolte.
4: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
2: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
4: Já vím, je to Králík.
2: No?
4: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
5: Tatínku!
3: Hezký chlapeček, jak se jmenuje?
4: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Hezky se bavte i v dnešní humoriádě, začíná jako obvykle v 16.04 od pondělí do pátku i pro vás vysíláme i během příštího týdne a pondělního státního svátku. Nebojte, všechno bude, žádné prázdniny nemáme, ani naši spoluhumoriádníci. Kdo bude hostem, nejen dnes, ale i v těch dnech následujících, najdete na našem webu, podívejte se, středníčechy.rozhlas.cz. Pěkný pátek.

Víte, že zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495? Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a za minutu bude 6:30. A než budou zprávy s Josefem, přidám informaci pro řidiče, ať už ty pravidelné, anebo sváteční. Ve středočeském kraji přibylo nehod motorkářů, policie proto dnes a zítra připravuje cílené kontroly zaměřené právě na řidiče motocyklu. Hlídky se budou soustředit hlavně na rychlost, způsob jízdy, předjíždění, technický stav motorek a také na to, jestli jezdci používají povinné i doporučené ochranné vybavení. U jedné takové kontroly bude naše Věra Hájková na Benešovsku, takže silnice 3, buďte připraveni na všechno. Můžete se pozdravit s naší kolegyní a tak doufám, že budete mít, když už vás chytí, taky všechno v pořádku. Přeji dobrý den a poslouchejte i naše vysílání a reportáž z místa v 10:45.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Hezké ráno v 6:30. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbené letní tábory, protože na poslední chvíli zrušil spolek tábory Aurora. Dětské domovy zatím nedostaly zpět zaplacené peníze a předsedu spolku se nepodařilo zastihnout. Zrušení vysvětluje organizačními problémy a slibuje vrácení peněz. Na náhradní programy už ale vznikla sbírka, která má pomoci domovům situaci vyřešit. Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu s označením XC. V lese u Českého Brodu začali dělníci hloubit 3 tůně. Mají zadržovat vodu z řeky Šembery a dešťů v krajině a tím zmírnit sucho v oblasti. Práce skončí v září a budou stát kolem 600 tisíc korun. Vedení města chce také místo přístupnit veřejnosti. Kvůli začínajícímu filmovému festivalu v Karlových Varech posilují dopravci autobusové spoje do města. Dálkové linky jsou na víkend z většiny vyprodané. Posilové spoje mají pokrýt zvýšený zájem cestujících během festivalu. Největší nápor bývá podle dopravců právě na jeho začátku. V pátek bude proměnlivá oblačnost a večer se začne vyjasňovat. Teploty od 21 do 24 stupňů. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr. Večer zeslábne, pršet by nemělo.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Vyrážíme na silnice, hlídáme si třeba D7 na příjezdu do metropole ze Slaného, kolona. Cukáte se od sjezdu na Středokluky, to je nějaký kilometr 3,5 a zdržení 10 minut. A co k Belská, tam v celém úseku vedený provoz pouze jedním pásem, každým směrem jeden pruh, a to mezi Cínoveckou a odbočkou na Satelice. Nedá se nikam odbočit, takže jen průjezd, zatím žádné dlouhé kolony, no kéž by to vydrželo. A ještě přidám informaci pro všechny cestující i možná taky řidiče, taky je může případně potrápit porucha trakčního vedení, která omezuje tramvaje na Knížecí. Tramvajový provoz komplikuje porucha mezi zastávkami na Knížecí a Plzeňka, takže linky 5, 12, 15 a 21. Zatím se neuvádí na stránkách dopravního podniku, kdy bude vše obnoveno, kdy bude vše připevněno a zprovozněno, tak prozatím spojíme se, jakmile budeme vědět další informace, rádi vám je prozradíme.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď vyrážíme vstříc genialitě Járy Cimrmana.
1: Ano, chcete, aby do vás proniklo něco z té Cimrmanovy geniality. Není nic jednoduššího, než se posadit právě na Cimrmanovu lavičku. Právě na ní tento týden herci divadla Járy Cimrmana dotočili druhou sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana. Za největším českým géniem vás vezmeme už za chvíli.
0: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem. Svůj

0: 5:30, 6:45. Cimrmanovo ohniště, taky pádlo nebo skalní věž, Jára Cimrman. Síť míst pojmenovaných po největším Čechovi je stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili, poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Akce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky a přece jenom už je taky 8:30.
3: Marek Šimon, 4. nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: 5.
3: Pátý, pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v Pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: místní cimrmanolog,
6: místní cimrmaniak, jí takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v Pískovcových skalách. Nejdřív to byly Prachovské skály, potom jsme se podívali na Pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
7: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli, jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolo jdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas. I

0: Celine Dion vrací se na pódia, bude zpívat jako o život, tak doufejme, že si konečně udělá tu zastávku u nás, kterou jednou slíbila a dodržela, pak ji slíbila zas a pak dvakrát nedodržela.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska v průběhu pátečního dne bude proměnlivá oblačnost, teploměr ukáže maximálně 24. Jen to ještě zkontroluji, je to tak. Bude o něco chladněji než v předchozích dnech, než včera. Přes den tedy proměnlivá oblačnost a večer a na noc se vyjasní. Tak budeme chytat hvězdy aspoň.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno, provoz trošku se zesílil, stále se zdržíte na příjezdu po D7 do Prahy před sjezdem na letiště, kolona ze 4. kilometru na 10 minut. Pomalu pojedete v Cínovecké do centra před odbočením do Kbelské, kde je omezení v nesouvislé koloně od sjezdu na Březiněves. Je to aktuálně na nějakých 5, maximálně 10 minut. Poměrně dlouhá kolona se vytvořila v ulici k Barandovu směrem do centra, kde je omezení před odbočením k terasám. Kolona aktuálně od křížení se Štěpařskou až na 15 minut a zdržíte se i na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Je to zhruba na 10 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: 6:45 přichází další muzika, snad vás dostane z postele. A kdyby ne, tak možná třeba tak nějak jako se po ránu cítíte zmateně, takže klidně si poležte, jestli je to doporučení doktorky Kateřiny Cajdamlové, těžko říct. O zmatenosti to bude dnes ve Veselé a zdravě po zprávách ve 13 hodin. Nechte se pozvat od Patrika i paní doktorky už za chvíli po písničce.

0: vesele a zdravě.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: Ano, hezký pátek. A to dnešní téma se bude točit kolem zmatenosti.
1: Určitě jste se s tím už setkali a možná to vás nebo někoho z vašich blízkých trápí.
2: Máte pocit, že vám to někdy špatně myslí, hůř se orientujete v čase nebo prostoru a nevíte, čí jste?
1: Trvá to jen chvilku? Vrací se to často nebo jenom někdy? Nesoustředíte se tak jako dřív? Máte výpadky paměti nebo špatný úsudek?
2: Třeba je to léky, únavou, dehydratací. Nemusí jít hned o Alzheimera. Zkusíme na to přijít společně.
1: Nezapomeňte, že vše o zdraví a nemocech najdete také na stránce www.veseleazdravie nebo na našem Facebooku, kde se můžete ptát dnes na své problémy se zmateností.
2: Stejně tak nám můžete nahrát vzkaz s dotazem na náš telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji, ještě jednou náš telefon 221 553 770.
2: A my se na vás budeme těšit dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě na téma zmatenost.
1: A kdo to nestihne, uslyší reprízu ještě večer po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: CZ nebo volejte 777 74 14 74.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Poslanci chtějí omezit obstrukce ve sněmovně. Část domácností v Praze, Mělníku a Neratovicích bude týden bez teplé vody. Chvíli oblačno, chvíli slunečno a teploty do 24 stupňů. Takový bude dnešek. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Novela má hlavně omezit obstrukce při úpravách programu schůzí. Nový limit řečnické doby by platil i pro poslance s přednostním právem. Změny podporují i opoziční strany. TOP 09 ale chce, aby začaly platit až od příštího volebního období, říká její předseda Matěj Ondřej Havel.
3: My dobře víme, proč tedy ta změna jednacího řádu přichází teď? V následujících měsících vy chcete zařadit řadu velmi kontroverzních zákonů. A já to nepovažuji vůbec za náhodu, já si myslím, že to je součást vašeho politického plánu.
1: Podle Havla by po změnách jednacího řádu s nás prošla například mediální novela. Ta počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice avizovala, že bude předlohu ve sněmovně blokovat. Lidem na severovýchodě Prahy, ale i v Mělníku a Neratovicích nepoteče od zítřka teplá voda. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v Mělnické elektrárně, která do zmíněných oblastí dodává teplo a teplou vodu. Omezení potrvá týden.
4: V Praze nepoteče teplá voda třeba v Bohnicích, Kobylisích nebo na Proseku. Odstávka se týká i části domácností na východě města, v Hloubětíně, na Černém mostě nebo třeba v Horních Počernicích. Plánované přerušení dodávek teplé vody potrvá do 10. července. Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: V Příbrami večer začne Prokopská pouť. Připomene 140. výročí vzniku březohorských dobrovolných hasičů a 130 let tělocvičné jednoty Sokol Březové hory. Na hořejší oboře hasiči předvedou v 21 hodin světelnou fontánu. V sobotu čeká návštěvníky slavnostní pochod hasičů a ukázky zásahů. Neděle pak nabídne tradiční hornickou parádu, polní mši i program v areálu Ševčinského dolu. Kvůli pouti se ode dneška do neděle mění trasy několika autobusových linek, říká mluvčí Příbramy Eva Švehlová.
5: V uvedeném termínu jsou zrušeny zastávky Příbram Březové hory Mariánská, Příbram Březové hory Náměstí, Příbram Březové hory Domov seniorů a Příbram Březové hory. Jako náhradní zastávka bude fungovat Příbram Březové hory Karla Pobudy.
1: V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je dnes den smutku. Včera ho vyhlásil tamní starosta Vitalij Klyčko poté, co na ukrajinskou metropoli rozsáhle zaútočila Moskva. Při ruských úderech zemřelo nejméně 27 lidí. V Kyjevě jsou proto dnes vlajky spuštěné na půl žerti a jsou zakázané všechny zábavné akce. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský novinářům potvrdil, že Rusko může za útok čekat odvetu.
2: Počasí.
1: Pátek bude proměnlivá oblačnost a večer se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr. Večer zeslábne, pršet by nemělo.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Jediná páteční ranní zásadní kolona je na D7 před Prahou. Kdo jedete, budete postávat v štrůdlu aut od 4. kilometru. Nakonec dálnice pojedete nějakých 10 minut navíc k Belskám, tak tam se jezdí dalším dnem, druhým dnem v omezení, jedním směrem tam, jedním pruhem tam, druhým zpátky. Bez možností nájezdu a výjezdu, zkrátka průjezd je pouze možný. Ale nemám tady psáno, ani nevidím nikde na kamerách, aspoň kam mé oko dohlédne, že by to měla být nějaká tragédie.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Je fakt, že během nadcházejících dnů nebude jezdit

0: metro a to může docela potrápit dost nejen občanů Prahy přespolních, ale i těch takových těch svátečních, kteří se přijedou podívat do hlavního města, jedou na nákupy, jedou na dovolenou, na víkend, do kotvy. Víte, že je kotva zavřena. A metro taky nepojede.
1: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.
0: Podrobnosti řekneme už za chvíli, tak se na to počkejte. Teď božský Karel Gott a Chyť své dny, nebo Lenka Filipová a Částečné zatmění srdce. Ať se vám daří, skvělý dobrý den, v rozumných teplotách a s Českým rozhlasem.

0: to není moc slušné, že? Hej, počkej, ne. Haló, ahoj, dobré ráno. To je Soňa Jindrová, kdybyste náhodou nepoznávali po hlase. Zase máte informace, zase nabitá informace mě k prasknutí při pátku, no chápete to? Páteček.
1: Region Express.
0: Od soboty 4. července, což znamená od zítřka až do pátku 10. července, nepojede metro C mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik zavede náhradní autobusovou dopravu. No a ty máš informace úplně všechny, tak u nás vítej. Já ptám se rovnou, kdy přesně výluka začne, jak dlouho potrvá.
2: Tak ještě jednou hezké ráno. Výluka začne tedy, jak už si říkal, zítra ráno. Metro C nebude jezdit v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání až do pátku 10. července. To tedy znamená, že omezení zasáhne celý pracovní týden i oba navazující víkendové dny.
0: Pojďme si říct, proč se metro v tak důležitém úseku zastaví.
2: Důvodem je oprava trati a modernizace zabezpečovacího zařízení. To je systém, který je zásadní pro bezpečný provoz metra, hlídá pohyb souprav a jejich rozestupy. No a takové práce se nedají udělat za běžného provozu.
0: Jak bude fungovat náhradní doprava?
2: V denním provozu pojede náhradní autobusová linka XC, ta propojí nádraží Holešovice, Vltavskou, Florence, hlavní nádraží, muzeum IP Pavlova, Vyšehrad a Pražského povstání. Trasa tedy bude zhruba stejně kopírovat uzavřený úsek metra C. Je ale potřeba počítat s tím, že autobus po povrchu bude výrazně pomalejší než metro.
0: Vyplatí se lidem spoléhat hlavně právě na ty autobusy XC nebo máš jiné řešení?
2: Na kratší přesuny mezi uzavřenými stanicemi ano, ale kdo může, měl by raději hledat i jinou trasu. Například mezi Florencí a centrem může pomoct metro B, v oblasti muzea zase metro A a v širším centru taky tramvaje. U delších cest bude často rychlejší uzavřený úsek objet jinudy, než jet celou trasu právě náhradním autobusem XC.
0: Čistě hypoteticky budu mít kočárek, zrovna hlídám, není to moje, ale musím to tlačit, ale nechce se mi to přendavat. Asi s tím bude spojeno také i jistých změn autobusů a tramvají, nebo se pletu?
2: Ano, drobné změny budou i v povrchové dopravě. Tramvajová linka 2 bude prodloužena přes náměstí Bratří Synků, Nuselskou radnici a Pražského povstání až k vozovně Pankrác. Přesouvají se taky některé autobusové zastávky, například u Pražského povstání, nádraží Holešovice nebo IP Pavlova. A linka 148 navíc nebude ve směru na IP Pavlova obsluhovat zastávku Kateřinská.
0: Vidíš, tam se zrovna potřeboval já nastoupit. Tak pojďme závěrem. Asi největší komplikace tady budou kde?
2: Největší nápor se dá očekávat hlavně v přestupních bodech, tedy na nádraží Holešovice, Vltavské, Florenci, u muzea, na IP Pavlova a taky na Pražského povstání. Ve špičkách tam může být víc lidí a delší čekání. Cestující by proto měli počítat s časovou rezervou a před cestou si zkontrolovat spojení v pitlítačce nebo na webu dopravního podniku, anebo taky na webu pit.cz. A já jsem ještě našla jednu komplikaci, tramvajovou výluku, která začne zítra a potrvá až do pondělí. Tramvaje nebudou jezdit v úseku Otakarova Kohinor.
0: Šáde.
2: V denním provozu se to týká linek 6, 7, 19 a 21. No a i tady budou zajišťovat náhradní dopravu autobusy, a to X7 a v noci X95. A důvodem je údržba tramvajové trati.
0: Já to vůbec nechápu, kolik informací se do tebe vejde. To máme pátek teprve. Děkuju, Soňa Jindrová, nejen o výluce metra C, ale taky i o tramvajové výluce. Zkrátka zkontrolovat raději váš spoj nebo ten váš směr. Aplikace Pitlítačka, tam je všechno. Děkuju, hezký den.
2: Hezké ráno.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Nebo víš co, ještě nikam neodcházej. Když víš všechno, tak bys mi mohla poradit. Tohle mi vydává auto za zvuk.
2: To není dobrý zvuk.
0: Takhle, ptám se, dojedu s tím do Itálie?
2: Myslím, že ne.
0: Šáde. Ale jako jde to hezky do rytmu. Ten zvuk je vždycky, když přidáváš. Takže nejela?
2: Tím bych nejela.

7 hodin 20 minut Ari Orbison. Co je to ten stres, vám vysvětlí děti už za chvíli v letní repríze Ahoj rádio, ale vám stále neustále se tady nějak se snažím zjistit, já neumětel, nejen sportovní analfabet, ale i vlastně auto analfabet, pro mě auto, že vydává to zvuky, vůbec nevím, co to jako... Soně říkala, že nedojedu do Itálie. Prosím vás, říká vám ten zvuk něco? Aspoň vám? No kdyby náhodou, ano, klidně mi napište jantyčka@rozhlas.cz. Slyšíte to, když se přidává, ne když se zatáčí, jenom když jedete, když se šlápnete pedál, no. Já se totiž bojím, aby to nedopadlo jako v té znělce na konci.

0: prací ve středních Čechách.
1: Až 24 přes den proměnlivá oblačnost a tak akorát
2: během léta.
1: Průměrné teploty nás čekají 24 nad nulou. Pravda, o něco chladněji než včera, ale to se dá, to dáme. Jo a mimochodem romantické duše zvu k večernímu a nočnímu sledování oblohy. Ono se vyjasní.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: A půjdeme na silnice taky, jak to vypadá, páteční ranní silnice, hlídáme je, ale není to zas taková velká tragédie, jako to moje ťukání. Teda ne moje, autoťukání. Ještě kdyby to šlo opravit aspoň. No, Kubo, vítej.
3: Hezké ráno. Zdržíte se stále na příjezdu do Prahy po D7. Do kolony vyjedete zase zdem na středu Kluky na 4. kilometru. K letišti do omezení pojedete kolem 10 minut. Před omezením ve Kbelské ulici čekejte v obou směrech, zatím zdržení jen kratší kolem 5 minut, a to jak v Cínovecké od Březině vsi, tak v Novopatské od sjezdu na Satalice. A provoz ještě vázne na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kolona je nesouvislá od sjezdu na Běchovice a zdrží vás do 10 minut.
1: Děkujeme pěkně, takže nic, jinými slovy.
3: Hezké ráno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: Jak se ze slušného člověka stane bandita, nám prozradí nejmladší lovec televizní vědomostní soutěže Na lovu. Rodák z Bělé pod Bezdězem Libor Šimůnek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Mozek, který vyhodnocuje zátěž, řídí nejen chování, které má za cíl tuto zátěž překonat, ale zároveň vyvolává v těle fyziologické reakce umožňující krátkodobě analyzovat rezervy pro útěk nebo boj. A to je ten stres, co je spouštěčem takového stresu.
1: No to, že já jsem jednou vystrašil mamku a mamka se strašně lekla a řekla by, ať už to nikdy nedělám, jinak umře.
2: Že prostě někdo jde na stezku odvahy a jde na nějakou atrakci a jak oni na něj šahají kostlivci.
3: Třeba, že ve škole dostanu 5.
4: Třeba, když neposloucháme, že nás mamka stresá.
5: Že máme hluboký bazén a víme, jak je hloubka. A že se utopíme.
6: Že se bojíme a jsme protivní.

0: Český rozhlas, střední Čechy a zprávy v půl.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Hezké ráno v půl osmé. Při platbách kartou v zahraničí si lidé můžou zbytečně připlatit kvůli nevýhodnému přepočtu měny. Upozorňuje na to Česká bankovní asociace. Doporučuje při platbě zvolit místní měnu, ne české koruny. Kartou v cizině podle studie společnosti Visa platí přes 60% Čechů. Českým krasem začne zítra jezdit nová turistická autobusová linka 878. O víkendech a svátcích propojí Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, Loděnici, Mořinu a Hlásnou Třebáň. Jezdit bude do konce října a naváže na vlaky z Prahy. Praha 14 v září otevře dočasnou modulární školu v Travné ulici. Nabídne 6 tříd a jídelnu. Městské části pomůže do doby, než postaví stálou školu v ulici u Hostovického potoka. Hotová má být v roce 2028 a nabídne místo pro 540 dětí. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Maďarsko. V Budapešti bude jednat s šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Tématem bude spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Setkat se má i s dalšími politiky, včetně zástupců opozičního Fidesu. A počasí v pátek bude proměnlivá oblačnost a večer se zase začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, vát bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Nic se nemění, jen dálnice D7, kde budete postávat před Prahou u letiště a taky Kbelská, ale nemám hlášené zásadní kolony ani jiné dopravní komplikace ze středních Čech a Prahy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pojďme posluchačům prozradit malé tajemství.
3: Nejsme přeci žádná růza, co na vlastní kůži růži má.
0: Kdyby někdo nepoznával, ale myslím, že málo kdo by nepoznal skupinu Šalmana spol. Ano, frontman kapely slaví kulatiny, které kolikáté, řekni to.
2: No krásné, 80.
0: Já mít křídla. No a teď si taky můžeme prozradit, kde je bude slavit.
2: Bude je slavit konkrétně v Třepsíně na Benešovsku, tam můžete jít třeba zpátky do lesu, ale právě dnes tam začíná country a folk festival Třepsínské zvonění. No mluvili jsme s jeho organizátorem, rozhovorem nabídneme za pár minut.
0: Tak poslouchejte naše další vysílání s velkou pozvánkou k 80. Žalmana, který na to za a vůbec nevypadá. A za B, no není svobodný, ale ženy, slečny, dívky, paní, kdyby náhodou, on umí tak výborně vařit. 3 minuty po půl osmé.

0: čas.
1: Hezky takhle v pátek po ránu prozrazujeme, zveme do Třepsína na Benešovsku, tam začíná Třepsínské zvonění, to je vlastně festival, který tam je už x let. Tenhle ročník bude poctou zpěvačce Evy Olmerové a taky oslavou kulatin Pavla Žalmana Lohonky. Věra Hájková si nejenom o programu povídala s organizátorem festivalu Tomášem Tichým.
2: To největší lákadlo je, že tady oslaví Pavel Žalman 80. narozeniny. Druhé lákadlo je, že Franta Kasl tady oslaví 70. narozeniny a zároveň pokřtí nové CDčko. A další lákadlo je, a to je možná to, co už nikdy nikde nebude, že jsme postavili kapelu, která zahraje písně Evy Olmerové. A zpívat je bude vynikající jazzová zpěvačka Eva Emingerová.
3: Vždy tady máte i nějaký zajímavý doprovodný program.
2: Letos tady budeme mít obrovskou panelovou výstavu Eva Olmerová. My ji známe pouze jako jazzovou zpěvačku, která občas si udělá výlet do country, ale na této panelové výstavě se lidi dozvějí mnohem, mnohem víc o jejím životě, taky o tom, že to byla úplně normální ženská, která měla ráda psy a kočky a ráda trampovala.
3: A pojďme vzít ještě do ruky taky program, abychom řekli, co na návštěvníky čeká už dnes, tady v pátek.
2: Začíná kapela Scholz Boys, to jsou takový ty džípaři vojenský, který hrajou perfektní bluegrass a country a taky budou křtít CDčko. Po nich bude následovat taková napůl jazzovo-swingová temská kapela, která se jmenuje Graysmoke. A po nich bude následovat Daniel, což je taková bezvadná countryová kapela, takový trošku tvrdší country. A v sobotu Míra Paleček, Franta Kasl, Antikvartet, Pavel Žalman a tak dále, všechno se lidi dozvědí na našich stránkách www.třepsínskézvonění.cz.
3: A kdo by chtěl na festival dorazit v sobotu tramskou cestou, může se zapojit do 6. ročníku pochodu zdraví posázavým. Start je v Pikovicích, cíl je v Třepsíně. Trasa má podle toho, kterou si přesně zvolíte, 5 nebo 7,5 kilometru. Z Třepsína Věra Hájková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: taky, ale teď je to taková necelá celá pauta. Je tam Pavel Karas, dobré ráno.
1: Přeju krásné ráno.
0: Doufám, že jste poctěn, že patříte do mé pauty Pfátel.
1: No nic jiného jsem si nikdy nepřál.
0: Že? Máme ráno chladné, vaše láska bude po ránu chladná, anebo?
1: No tak, jak by řekl Michal Žák, je to takové osvěžující.
0: A Táňa by řekla, je to takové jasné, řekla bych. No a nebo potom vy byste řekl, že tam může být jistý pocit potom dusna, ale nejsem si jistý, jestli to bude platit aspoň v průběhu dne, asi ne, co?
1: Nebude, protože se k nám dostává zase chladnější vzduch. Ona v noci přešla přes Česko slabá studená fronta, takže spadlo i pár kapek. Jednalo se většinou o pár desetin milimetrů. No a teď se nám teploty pohybují kolem 15 stupňů Celsia. Během dne zůstanou pod lední hodnotou 25 stupňů. Maxima čekáme mezi 21 a 24, ale bude převládat taková proměnlivá oblačnost. Večer se postupně bude vyjasňovat. Přehánky během dne už nečekáme a vítr od severozápadu bude mírný a k večeru slávný.
0: Píšu si podlední, dobře, máme to tam vedle leduben. Prosím pěkně, co dál, ale ten víkend nás čeká a prodloužený víkend, tak se snažte, prosím.
1: Tak to zítřejší ráno může být možná i o pár stupínků chladnější než to dnešní. Minima budou klesat na 15 až 12 stupňů Celsia. Takže to už bude pro vás, Honzo, na, myslím si, trošičku silnější košíšek.
0: Nechcete to někam jako vzít jako nějak líp? Jako zatím jste se moc jako... A to jste se daleko nedostal zatím.
1: Zatím jsem se daleko nedostal, ale já to vylepším, protože ta sobota by mohla být z velké části slunečná. Večer může výjimečně dorazit přehánka, ale spíš bude svítit slunce a ty teploty se vyšplhají na 21 až 24 stupňů Celsia. V neděli už to bude trošičku horší, protože v neděli a taky v pondělí bude přes Českou republiku přecházet tlaková níže, takže obloha se zatáhne. Jak v neděli, tak v pondělí se na většině území objeví občasný déšť, přehánky. Dokonce může výjimečně i zabouřit, no a zatím to vypadá na odpolední teploty mezi 22 a 25 stupně Celsia. Vše doplní vítr od západu nebo severozápadu, který bude většinou mírný.
0: No, jenom aby jsme to zcela výjimečně nenosili potom v kýblech. Znáte to?
1: No tak já myslím, že samozřejmě vláha je potřeba. Po těch 14 dnech, kdy jsme měli tropické teploty a vlastně nespadla ani kapka, tak to sucho na řadě míst je docela výrazné.
0: No jistě, ale s tou vláhou mají své zkušenosti ve Velkých Karlovicích. Tam si úplně nejsem jistý, jestli zrovna tohle to přivítají.
1: Je pravda, že Velké Karlovice to byl extrém, tam napršelo vlastně během jediné hodiny víc než 80 a v tom celkovém součtu téměř 100 litrů vody na metr čtvereční, to je srážkový úhrn pomalu za 2 měsíce, no a ta hladina Vsetínské Bečvy na to reagovala skutečně rychlým vzestupem z hydrologického sucha až na 3. povodňový stupeň.
0: Děkujeme pěkně za předpověď počasí, ať se vám daří, pěkné dny. Máte pracovní víkend?
1: Mám pracovní víkend.
0: Gratuluju.
1: A pak mám týden dovolenou, takže já už ten víkend zvládnu. Má být klidnější počasí, takže už to nebude ta výstraha jedna za druhou, ale bude to spíše informování o tom, že to počasí bude příjemné s takovými těmi obvyklými červencovými teplotami.
0: Kam se zavřete? Do sklípka v Čechách anebo na Moravě? Případně jedete mimo?
1: Mám v plánu vyrazit do jižních Čech, tam to mám moc rád, takže jižní Čechy, Pošumaví, Šumava, tak nějak všechno to tam projezdím.
0: Houbař a cyklista Pavel Karas. Děkujeme, hezký den.
1: Taky děkuji a přeju krásné dny. Naslyšenou.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Příjemné ráno. Provoz brzdí stále omezení na příjezdech k letišti, a to v obou směrech. Z D7 kolona skoro od středokluk ze 4. kilometru. Směrem z Prahy už se zastavíte v nájezdu od Evropské. V obou směrech je to ale maximálně na 10 minut. V ulici v Holešovičkách směrem do centra se kousek před mostem Barikádníků řeší drobná nehoda motorky s osobním autem. Projíždí se ale dvěma pruhy. V tuto chvíli se kolona tvoří jen nárazově, nějak výrazněji se nezdržíte. V předomezení ve Kbelské ulici pak počítejte jen kratší zdržení v obou směrech, a to jak v Cínovecké od Březině vsi, tak v Novopatské od sjezdu na Satelice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Další informace o programu najdete na našich internetových stránkách. Podívejte se středníčechy.rozhlas.cz. Tak kdo chcete podrobnější zpravodajství, všechno máme v souvislostech a nejen z našeho kraje na irozhlas.cz. My popojedem. Tady Iveta Bartošová, za chvíli kapela Simply Red a mezi tím Petr Jungmann. Řekneme si taky něco z minulosti k dnešnímu datu. 7.50.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek a první červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Karl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
2: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
4: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance. Nad 20 kg sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
1: S vámi radní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, Josef ve studiu, papíry má, monitor zaplý, tak to můžeme spustit. Dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno.

0: filmového festivalu. Dorazily na něj už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
1: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: V lese u Českého Brodu začali dělníci hloubit 3 tůně. Mají zadržovat vodu z řeky Šembery a dešťů v krajině a tím zmírnit sucho v oblasti. Práce skončí v září a budou stát kolem 600 tisíc korun. Vedení města chce také místo zpřístupnit veřejnosti, říká manažerka tamního ekocentra Alena Kunclová.
2: Je tady v plánu postavit pozorovatelnu ptačí a doplnit to povalovými chodníčky mezi těmi tůňkami a vlastně odsud z té jedné strany, kde vede ta turistická stezka a naučná stezka a dostat se suchou nohou k silnici, která je za tokem Šembera.
0: Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu s označením XC. Praha se dostala do top 10 nejlepších kongresových destinací z celého světa. Na 6. místo ji zařadila Mezinárodní asociace ACCA. První je Lisabon, následuje Barcelona a Vídeň. Do české metropole loni přijelo na 1 z 5 000 konferencí zhruba 850 tisíc delegátů, převážně z Evropy a USA, říká Roman Muška, ředitel městské společnosti Prague Convention Bureau, která kongresovou turistiku v Praze koordinuje.
3: Kongresy se často konají mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Pomáhají tedy zaplnit hotely a restaurace i v době, kdyby jinak bylo návštěvníků méně. Kongresy do Prahy nepřiváží jen návštěvníky, ale také odborníky, znalosti a mezinárodní kontakty. Posiluje to pověst města, kde se nejen obdivují památky, ale kde se také diskutuje o důležitých tématech.
0: Počasí. Dnešek bude s proměnlivou oblačností, večer se začne vyjasňovat, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů a pršet by nemělo. V sobotu bude oblačnosti postupně víc, večer se výjimečně může objevit přeháňka, nejvyšší teploty zůstanou mezi 21 a 24 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Dálnice D10, pozor, kolem 16. kilometru směr Turnov. V jízdním pruhu je pytel, který vám může po přejetí způsobit problém s autem, nebo vy můžete způsobit problém někomu za vámi. Ještě jednou, 16. kilometr směr Turnov. V jízdním pruhu leží pytel. A ještě poznámka z Prahy, v Prosecké ulici u Prioru, u té křižovatky, kde je metro Prosek, tak tam jsou po nehodě autobus a sražený chodec na místě záchranné složky. Buďte opatrní.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: To vám teď přemýšlím, jestli na té dálnici D10 ten pytel je z plastu, jestli je plastu nebo z juty. No, protože dnes je Mezinárodní den bez plastových sáčků, tak řekněme si na rovinu, pytel, sáček, jedno a to tež, ne?
4: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.
5: Kapela No Name, taky se přidá Marie Rotrová, nebo kapela Krištof, Martin Písařík, Jak by smet. I při pátku 3. července. Honza Macoun přeje příjemný poslech, klid, pohodu, úsměv a hlavně bez stresu.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Úsměv prosím, máme pátek, 8 hodin, 16 a půl minuty.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No dneska dusno nebude.
2: Nebude, protože se k nám dostává zase chladnější vzduch. Ona v noci přišla přes Česko slabá studená fronta, takže spadlo i pár kapek. Jednalo se většinou o pár desetin milimetrů. No a teď se nám teploty pohybují kolem 15 stupňů Celsia. Během dne zůstanou pod lední hodnotou 25 stupňů. Maxima čekáme mezi 21 a 24, ale bude převládat taková proměnlivá oblačnost. Večer se postupně bude vyjasňovat. Přehánky během dne už nečekáme a vítr od západu bude mírný a k večeru slábne.
0: Dodává Pavel Karas.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Zdržení čekejte na dálnici D7 na příjezdu do Prahy před sjezdem na letiště. Kolona začíná u sjezdu na Středokluk, kousek za 5. kilometrem. Zdržení asi 15 minut. Kolona je v opačném směru, tedy na příjezdu k letišti od Evropské. Zde je to maximálně ale na 10 minut, není to tak hrozné. Před omezením Vekbelské čekejte v obou směrech zdržení, to jak v Cínovecké od sjezdu na Březiněves, tak v opačném směru, kde se popojíždí v Novopatské v nesouvislé koloně, dá se říct od nájezdu od Černého mostu, v obou směrech ale zdržení také maximálně na 10 minut. A provoz se stále vázne ještě na Štěrboholské spojice před Průmyslovou od sjezdu na Běchovice, zdržení do 10 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: 23 skoro posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. A za kým se vydáme teď? Krátká ukázka napoví.
1: Papi, nalejte to pivo z oken, podívejte se, jak vypadá.
0: Nebo nedávej si ty sirky zpátky do krabičky. Nejde ani spočítat, kolikrát za život slyšel herec Oldřich Vlach podobné věty od lidí na ulici. Sám přiznal, repliky z filmu Vesničko má středisková se českému národu vryly hluboko do paměti. No a přestože sehrál spousty jiných postav, pro řadu diváků zůstane navždy hlavně rostlinářem Jaromírem. 85. No jo, v tomto týdnu slaví 85. Jedna osobní vzpomínka na natáčení legendární komedie.
2: My jsme to točili v Křečovicích, to je rodiště Suka, kousek od Benešova, jezere Křečovice. A v podstatě štáb jsme měli v hospodě. A v té době se pila ta baracpálenka, taková ta umělá meruňkovice. A pan Hrušínský měl zakázáno pít. A Mencel nesnáší pití na place, to prostě nesnáší. A já jsem měl chvilku volna a šel jsem si tam teda tajně na panáka. A říkám tomu hospodskému, dejte mi tu barac jednu. A vidím, takhle se podívám a tam u té pípy stál pan Hrušínský. A tak na mě těma rybýma očima toužebně koukal. A mně to bylo blbý, tak říkám, pane Hrušínský, chcete taky panáka?
3: Tak říkám. Zakýval, že ano.
2: Jo, no, dejte panu Hrušínskému na mě. Hrušínský to vzal, jak prostě ponořil rty, objevil se tam Mencel. A hned viděl, která bije. A že je to ode mě. A před celou hospodou mě sepsul jak psa. Což na jednu stranu bylo správně, a na druhou stranu mě mohl vzít někam bokem a říct, hele, nedělej to. Ale před celou hospodou mě sepsul. Ale o tom nemluvím. A teď já pořád jsem čekal, že ten Hrušínský se mě zastane. Jako, že to chtěl. Ne. Tento cucal z rozkoší a jenom dělá. Jako mladej, to si holk musíš vyžrat sám. A ani to nezaplatil, já jsem to zaplatil všecko.
4: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Zprávy v 8:30 za 5 minut. Pěkné ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Nastražte uši, časové znamení a půl.
1: Hezké ráno v půl deváté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Na sbírku pro děti z dětských domovů kvůli zrušeným táborům poslali lidé přes 2 miliony 400 tisíc korun. Původní cíl byly 2 miliony. Spolek tábory Aurora na začátku léta zrušil pobyty asi pro stovku dětí. Díky sbírce budou moct odjet na náhradní tábory. V Kutné Hoře dnes začíná festival Kutná Hora Pride. Třídenní akce nabídne bohoslužbu, přednášky, promítání, výstavy, koncerty i další vystoupení. V neděli uzavře průvod městem. Proti festivalu vystupují stoupenci tradičních hodnot, kteří svolali veřejné setkání v centru. Část domácností na severovýchodě Prahy v Mělníku a Neratovicích bude od zítřka týden bez teplé vody. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v Mělnické elektrárně. Autobusové linky do Karlových Varů jsou před začátkem filmového festivalu téměř vyprodané. Dopravci proto na dnešek i prodloužený víkend nasazují posilové spoje. A počasí v pátek bude proměnlivá oblačnost, večer se začne vyjasňovat, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů a pršet by nemělo. V sobotu bude oblačnosti víc, večer se výjimečně může objevit přeháňka.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Velmi opatrně na silnici 7, kousek za odbočkou na Hořešovičky, nebo v tom úseku, kde jsou Kutrovice, Třebíz a Hořešovičky a Hořešovice, rozházené dopravní značení na sedmičce, tak dejte pozor, mělo by být v obou pruzích. Překážka taky na dálnici D10 na exitu 46, což znamená Kosmonosy. Přímo na té zebře je odstavené osobní auto, ať do něj nevjedete. A taky informace ještě z dálnice D1, 36. kilometr směr Brno, za sjezdem na Ostředek. Nějaká deska leží v jízdním pruhu. Opatrně, 36. kilometr směr Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 8.32 a půl a jedeme dál.
1: Ano, v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se v roce 2022 ocitl na druhém místě podle poroty. Tentokrát nám ho připraví cukrář Vortěch Vrtiška. Podrobnosti prozradíme za chvíli. Uvidíme, jestli se budeme vejít do plavek.
0: No
1: do
0: vejdeme. Jo? Tohle to je takové neškodné tloucnutí. To je virtuální vaření.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme ten nejlepší recept desetiletí. Připomínáme si 630 výherních receptů a připravuje je porota spolu s našimi profesionálními kolegy. A tuhle neděli ořechové trubičky, plněné šláčkou od Vlasty Pospíšilové z Trnovic. Recept ze druhého místa roku 2022. Cukrář Vojtěch Vrtiška přidá k tomu to své. Jak se mu vlastně peče letos v pochoutkovém roce, kde s ostatními peče znovu recepty posluchačů, co vyhráli?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
2: Je slyšet, že Vojta prostě sladké miluje, nejenom co se týká přípravy, ale i konzumace. Kam chodíval třeba na oblíbené zákusky?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a já to tam mám strašně rád.
2: Naši kolegové z pochoutkového roku, když předělávají ty soutěžní recepty, tak mají právo si to trochu upravit podle svého. I Vojta tohle právo dostal.
1: A když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou. Takže
3: jste to zvládli za jedno odpoledne?
1: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám.
2: Možná, aby si Vojta ukrátil čas, tak vytvořil trubičky i trochu větší.
1: Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi.
2: A jak se nám to povedlo?
4: No jak křehká.
5: No jo.
4: Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
2: A nejlepší na tom vážení je ta pařížská šlehačka, kterou to Vojta vylepšil.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
5: No to chápu. Zase mi nic, tady ve studiu jsme ostrouhali, se nedá nic dělat, takže zase si tady přibereme jenom tak virtuální kalorie. Pochoutkový rok CZ to jistí, je tam videonávod a hlavně Vojtěch Vrtiška, cukrář, tuhle neděli v 10.00 pro vás a původní ořechové trubičky. Těším se. Oni to umějí, ty kluci, tak dobře podat.

0: sympatické ráno a s Českým rozhlasem ve 8:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska takové cik-cak střídání, slunce s oblaky, větrno a slabé ochlazení, bude převládat proměnlivá oblačnost, večer se postupně začne vyjasňovat a na teploměru 21 až 24. No a Pavle Karasi, jak dál, jak se to vylepší?
2: Ta sobota by mohla být z velké části slunečná. Večer může výjimečně dorazit přeháňka, ale spíš bude svítit slunce a ty teploty se vyšplhají na 21 až 24 stupňů Celsia. V neděli už to bude trošičku horší, protože v neděli a taky v pondělí bude přes Českou republiku přecházet tlaková níže, takže obloha se zatáhne. Jak v neděli, tak v pondělí se na většině území objeví občasný déšť přeháňky. Dokonce může výjimečně i zabouřit, no a zatím to vypadá na odpolední teploty mezi 22 a 25 stupně Celsia. Vše doplní vítr od západu nebo severozápadu, který bude většinou mírný.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, provoz v Praze poměrně poklidný, jen zhruba 10 minut se zdržíte v obou směrech před omezením ve Kbelské ulici, kolony jsou v Cínovecké od sjezdu na Březiněvé a také v Novopatské, kde se brzdí aktuálně před sjezdem na Satelice. Omezení vás zdrží také na příjezdech k letišti, a to v obou směrech. Směrem z D7 je kolona od Středoklub, ze 4. kilometru směrem z Prahy se popojíždí už v nájezdu z Evropské, obousměrně to asi na čtvrt hodiny, a pomalu pojedete i v Bělohorské směrem z centra, kde je kolona před křižovatkou na Vypichu od Břevnovského kláštera, ale zdržení maximálně na 10 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Fredky ne, nebrat do domácnosti určitě ne. Oni tak jako divně páchnou, tak mají takový zvláštní odér. No, nebrat. Fredky ne. A ono to načichne. Všechno. Iveta Chlumská a Středočeské dopoledne pro vás. A zase se usmívá ta holka. Já nevím, jak to dělá. No nic, odcházím, balím si svých 5 čvestek, protože studio po vlastně v kuse vysílání asi 12 dnech, tak poklidit, jinými slovy, poklidit. Ano, jako v chlébě to tady. No nic, beru si to všechno. Naslyšenou, příště se těší Honza Macoun. Jedu odpočívat a pokud dojedu i s tím klepáním na kole, tak se uslyšíme v dalších týdnech.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Folková, country a tramská muzika rozezní posázaví v pátek 3. a v sobotu 4. července. Louky nad Třepsínem zaplní festival Třepsínské zvonění. Nabídne koncerty kapel Žalman a spol., Taxmeni, Pacific, Antikvartet nebo vystoupení Miroslava Palečka. Připravený je taky program pro děti, tradiční pochod zdraví i výstava věnovaná Evě Olmerové. Lilie všech barev a tvarů provoní sál Čakovického zámku. Celostátní výstava představí stovky řezaných květů i nejnovější odrůdy od českých pěstitelů a šlechtitelů. V Praze Čakovicích ji můžete navštívit do neděle 5. července. Slavnostní zahájení se koná v pátek 3. července v 10 dopoledne. Originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých filmových pohádek zamířily do Mladé Boleslavy. V místní bazilice sboru českých bratří si od pátku 3. července do konce září prohlédnete například kostýmy z pohádek Tři oříšky pro Popelku, Princ a večernice, Z čerty nejsou žerty nebo Tři bratři. Výstavu doplňují fotografie barandovského fotografa Miloše Schmiedbergera i filmové plakáty Jaroslava Fischera. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Platbu kartou v cizině může prodražit nevýhodný kurz. Vršovická promenáda má dostat nové cesty, lavičky i místa k posezení u botiče. Pátek přinese proměnlivou oblačnost a teploty do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česká bankovní asociace varuje před konverzí.

0: H10 připravuje úpravu Vršovické promenády podél Botiče. Projekt počítá s opravou cest novými lavičkami a veřejným osvětlením. Součástí bude i nový prostor pro setkávání lidí a výsadba další zeleně. Městská část chce práce zahájit ještě letos, říká její mluvčí Jan Brunotrop.
1: Ke zvýšení úrovně veřejného prostoru přispějí i nově umístěné prvky. Pobytové schodiště, terasy na břehu vodního toku a navazující úpravy zpevněných ploch. Jižní část prostoru se promění na plochu pro setkávání obyvatel a zároveň se stane kultivovaným předprostorem budoucí drážní promenády.
0: Radnice už připravila projektovou dokumentaci a chystá výběrové řízení na stavební firmu. Částku na úpravu prostoru neuvedla. Kutnohorská radnice objednala kontrolu 99 sloupů veřejného osvětlení. Do konce roku technici prověří jejich pevnost a stabilitu. Za práci město zaplatí necelých 150 tisíc korun, říká mluvčí radnice Jana Adamová.
2: Město nechá prověřit osvětlení v ulicích Lorecké, Štefánikově, Macháčkově nábřeží, v části Čáslavské a části Hrnčířské. Speciální diagnostika pomůže předejít haváriím. Na základě výsledků budou následně provedeny potřebné opravy nebo výměny.
0: Příbrami večer začne Prokopská pouť. Připomene 140. výročí vzniku březohorských dobrovolných hasičů a 130 let tělocvičné jednoty Sokol Březové hory. Nahořejší oboře hasiči předvedou v 21 hodin světelnou fontánu. V sobotu čeká návštěvníky slavnostní pochod hasičů a ukázky zásahů. Neděle pak nabídne tradiční hornickou parádu. Polní mši i program v areálu Ševčinského dolu. Kvůli pouti se ode dneška do neděle mění trasy několika autobusových linek.
3: Počasí.
0: V pátek nás čeká proměnlivá oblačnost, večer se začne vyjasňovat, teploty mezi 21 a 24 stupni a pršet by nemělo. V sobotu bude oblačnosti víc, večer se výjimečně může objevit přeháňka.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru k dálnici D1 se stala nehoda osobního auta. Na místo jede policie. Na D6 ve směru na Karlovy Vary mezi 53. a 55. kilometrem se pracuje na silnici. Levý pruh je neprůjezdný. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Krásný páteční den.
3: Středočeské dopoledne.
4: A v něm hodně pohody a dobré nálady před prodlouženým víkendem. Jsme tu pro vás i s příjemnou muzikou. Marek Ztracený, Madonna, Pavel Bobek, Holky a další. Zbývalé vesnické jednoty si udělali domov a dílnu a my se za mladými šikovnými manželi na Kolínsko vypravíme s naší reportérkou už za chvíli. A nezapomeňte ve 9:45 Zámecké léto, Pavel Kudrna. A opět dnes tedy jeden zámek v České republice. Na něj váže soutěž o zámecký cestovatelský balíček. Můžete vyhrát sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky nebo batoh. A krom toho se ještě zařadit tedy dnes do toho týdenního slosování z těch všech týdenních výherců o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského, zámku Kostelec nad Orlicí pro dvě osoby. Buďte ve střehu, držím palce a přeji hodně štěstí při vašem soutěžení.

0: Pavel Bobek s písní Můj rodný dům na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 17 minut máme po 9. hodině. Ještě jednou vítejte při poslechu našeho dopoledního vysílání, ve kterém vám rádi prozradíme spoustu zajímavých informací. Vzpomínáte, jak vypadaly prodejny jednoty v menších obcích v druhé polovině minulého století? Tak přesně v takové bývalé prodejně si manželé Jitka a Matouš Satorian vybudovali nejen útulný a vkusný domov, ale i prosperující dílnu. Do Libenic na Kolínsku se za nimi před časem vydala naše redaktorka Jolana Nováková.
1: Teď jsme vstoupili do vaší dílny a hned jsem ucítila tu vůni kůže.
2: Já už ji ani necítím.
1: Ne. A jak jste se dostali k té výrobě kožených kabelek, batůšků a tak dále a tak dále? Co jste studovali?
2: Já jsem studovala grafiku a Matouš...
3: Fotku? Na Helichovce? Ne.
1: Oba dva?
2: Jo, ale potkali jsme se ne na škole, ale ještě předtím. Hned jsme se do sebe zamilovali a hrozně dobře nám to klapalo a říkali jsme si, že by bylo fajn spolu trávit ještě víc času a vymýšleli jsme, co bychom mohli tvořit a mě napadla kabelka a Matouš hned říkal z nějakého jako dobrýho materiálu ji uděláme.
3: Přesně, rovnou z kůže.
2: Vlastně a tak se to rozjelo.
3: První kabelku jsme dali na internet a všimla si nás blogerka jedna a koupila si to od nás a dala to na své sítě a začalo to frčet, tak říkáme, že si ty kabelky našli spíš nás, než my je.
1: No a my jsme vlastně nejenom v dílně, i u vás doma, protože to všechno souvisí a vy, a to je hodně zajímavé, bydlíte v bývalé jednotě. Jak se dá obývat taková jednota, Matouše?
3: My jsme vždycky chtěli bydlet v loftu a protože jsme tenkrát na to neměli dost peněz, tak jsme hledali různé alternativní možnosti a koukali jsme na nějaké industriální prostory. Po dlouhém hledání jsme natrefili na tuhle tu jednotu, bývalý obchod. To jsme hnedka věděli, jo, to je to ono a tady chceme být v jednotě. Je tady hodně práce na opravách, ale zase si to můžeme udělat podle sebe, jak chceme a kreativně se tady vyřádit. To máme rádi.
1: A už tady žijete v jednotě, jak jste říkali, už nejenom vy dva, ale už jste čtyři, máte dva kluky. Tady, kde býval obchod, tak máte kuchyň, obývák i ložnici a vypadá to skvěle. Tady možná vymýšlíte a navrhujete svoje výrobky. V bývalém skladu, kde je teď dílna, tam řežete, šijete, kompletujete.
3: Si vlastně rozdělám celou tu kůži tady na tom stole a nasadím si šablony, rozřežu to na jako větší dílce a pak ty menší vezmu vedle, tam mám vysekový lis a ten vysekne tu kůži. Nasadím a vycvaknu.
1: A vedle Jitka šije.
2: Většinou střihy šijeme na ruby a ty kabelky se pak otáčejí a z té pevné kůže to je hodně těžko a kdo na to není zvyklý, určitě by to cítil na rukou.
3: To je pravda, protože my už to děláme 14 let, takže to už jako člověk tyhle ty věci moc nevnímá.
1: A že jste spolu furt pryč, tak to vnímáte.
2: Je prostě pravda, že spolu trávíme všechen čas a když se musíme třeba i rozdělit, Matouš hlídá a já pracuji, pak se zase prostřídáme, tak si pak už říkám, že on mi chybí.
3: Takže... Je pravda, že ono to vypadá, že když spolu pracujete, a takže vlastně strávíte všechen čas spolu, ale ten kvalitní čas taky chce si na to najít čas.
1: S Jitkou a Matoušem Satorian si povídala Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A povídala se s nimi v Libenicích na Kolínsku, kde si z bývalé jednoty udělali nejen domov, ale i dílnu. Reportáž, další zajímavosti i fotografie najdete tradičně na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Praha je celosvětově šestou nejoblíbenější destinací na pořádání kongresů a konferencí. Na prvním místě se umístil Lisabon, následovala Barcelona, Vídeň, Paříž a těsně před Prahou je Singapur. Za chvíli si povíme víc.

0: Tak uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Hnízdečka. Bezpečná místa pro předčasně narozené novorozence mají své nezastupitelné místo. Autorka Eva Řežábková, staniční sestra, byla oceněná purpurovým srdcem od České asociace sester. Neonatologii se věnuje 30 let.
2: Tou nejdůležitější pomockou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla ta kostička, který říkám kostička pod krk, aby se tím dětem dobře dýchalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Praha se dostala do top 10 nejlepších kongresových destinací z celého světa. Na 6. místo ji zařadila Mezinárodní kongresová asociace ICCA. První je Lisabon, následuje Barcelona a Vídeň. A v loni se v české metropoli uskutečnilo zhruba 5000 konferencí. Nejčastěji do Prahy jezdí delegáti z Evropy a Spojených států. Přibývá i návštěvníků z Asie.
1: Do Prahy loni přijelo více než 850 tisíc delegátů různých mezinárodních konferencí, kongresů a summitů. Říká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
2: Praha má poměrně dobrou kapacitu a síť hotelů. Většina těch hotelů má kongresové prostory. A pak si to Praha zasloužila mimo jiné také tím, že je velmi bezpečnou destinací.
1: Kongresová turistika je podle Stárka pro město ekonomicky přínosnější než běžný turismus.
2: V tomto segmentu většinou se dosahuje nejvyšších průměrných tržeb, protože ti lidé přijedou a ti organizátoři jim chtějí ukázat zkrátka nejenom to samotné setkání, tu odbornou část, ale chtějí jim taky jako ukázat to nejlepší, co v té dané destinaci je.
1: Kongresový turismus koordinuje v Praze městská společnost Prague Convention Bureau. Podle jejího ředitele Romana Mušky obchodní a odborná setkání zvyšují návštěvnost hlavního města.
3: Kongresy se často konají mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Pomáhají tedy zaplnit hotely a restaurace i v době, kdyby jinak bylo návštěvníků méně. Kongresy do Prahy nepřiváží jen návštěvníky, ale také odborníky, znalosti a mezinárodní kontakty.
1: Větší kongresové akce pro zhruba 15 delegátů by se mohly do budoucna konat v nové přístavbě kongresového centra na Vyšehradě, říká předseda výboru pražských zastupitelů pro kulturu a cestovní ruch Jan Wolfská DUČSL.
4: V té jižní části se buduje kongresová budova, protože jsme si vědomi toho, že současný palác kultury nebo kongresové centrum Praha úplně neodpovídá svou architekturou a svým složením potřebám moderního výstavnictví, respektive kongresového turismu.
1: Práce začaly letos v červnu a měly by být hotové koncem roku 2028. Hlavní město za ně zaplatí zhruba 1 400 000 000 korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.
0: Jestli pak už jste zaregistrovali, že každý všední den ve 9:45 pro vás máme velkou letní soutěž Zámecké léto. Představujeme vždy jeden zámek, pak na to naváže soutěž o zámecký cestovatelský balíček. No a dnes dokonce dva výherci, nejen balíčku, ale i samozřejmě toho týdenního výherce budeme znát. Ten vyhrává prohlídku zámku Františka Kinského pro dvě osoby.
6: Přihodně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemný pátek vám ze Zámeckého leta přeje Pavel Kudrna. Ano, před námi je první finálový pátek. Proč finálový? Protože určitě v pozoru už je pan Vojtěch z Višňové, paní Lenka ze Zdechovic, paní Dagmar z Větřní a pan Jiří z Liberku. Tak to jsou naši výherci od pondělí do včerejška. Dnes se k ním může přidat další a může vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. Dnes tedy budeme losovat prvního, řekněme, takového semifinálu. No, co vás čeká? Určitě prohlídka dalšího zámku. Pozorně poslouchejte, protože právě z té reportáže bude následovat soutěžní otázka. No a kam nás František Kinský dnes zve?
0: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světa dílu. Takže opravdu tady je na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho. A myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má toto svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. Kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak kolik bylo těch zlatých kačen? Může to být soutěžní otázka? No může, ne, nebude určitě, tak tohle si škrtněte, pokud jste si dělali poznámky. Mám pro vás jinou soutěžní otázku a řeknu ji tomu, kdo se dovolá na náš telefon 731 800 900 a bude třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Valentino a Věra Špinarová v Českém rozhlase v zámeckém létě. Ano, je tu takové malé finále, protože za chvilinku budeme losovat, pevně věřím, že z 5 týdenních výherců přidá se s číslem 5 paní Bronislava z Vizovic. Paní Bronislavo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím, soutěžní otázka je připravená, já to asi nebudu moc natahovat, protože pak nás čeká to losování, takže můžu do soutěže rovnou?
1: Ano, ano, povídejte.
0: Tak já vás špatně slyším, trošku přidejte na hlase, nějak jste namizel.
1: Ano,
0: jo, už je to v pohodě. Tak otázka zní, jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michaelovi?
1: Ačko.
0: Gabrielovi. Gabrielovi.
1: Ano.
0: Co mi to děláte? Já jsem myslel, že to
1: já
0: dopadne
1: nevím,
0: dobře.
1: Já nevím, já jsem asi blbě poslouchala, tak je to Cčko, no. Radím tomu.
0: Tak paní Bronislavo, já se s vámi rozloučím. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, mějte se, naschledanou.
0: Nemáte zač, tak to zkuste poneděli zase. No a teď paní Eva ze Studénky, která byla trochu pesimistická. Paní Evo, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Co neštěstí druhého potěší v tomhle tom případě. Otázka zůstává stejná. Jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michaelovi?
2: Já bych řekla to Cčko Michaelovi.
0: Paní Bronislava možná i napověděla, je to tak, získáváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A paní Evo, budeme losovat, takže můžete zavěsit, uslyšíte-li za chvíli číslo 5, tak jste vítězkou a můžete vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký pátek a hezký prodloužený
2: taky
0: víkend.
2: Taky vám přeji, naslyšenou.
0: Tak se do toho dáme, já už tady mám to losovací osudí, je to, myslím, že původně akvárium, malé kulaté nebo na květiny, v tom jsou pingpongové míčky s čísly, takže to roztočím. A vytahuji, a já už to vím, vy to nevíte. Je to číslo 3 a pod číslem 3 se skrývá paní Dagmar Špolcová, Větřní, veliká gratulace. Byla středeční výherkyně a tam tu trojku zase vrátím na příští pátek. No, vás čeká teď samozřejmě víkend místo klasických výletů po dobu prázdnin. Nám nabídneme zámecké léto, to se podíváme na dva zámky, nejprve na zámek v Kostelci nad Orlicí, v neděli pak na zámek Neustupov. No a Pavel Kudrna se s vámi sejde zase v pondělí, tedy pokud přijmete moje pozvání k zámeckému soutěžnímu létu. Mějte se moc krásně, hezký víkend, hezký svátek, ale v pondělí se v 5:45 můžeme sejít. Tak si to užijte.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Vlaky mezi Prahou, Smíchovem a Radotínem nejezdí kvůli poruše trakčního vedení. V pátek i v sobotu nás čeká 24 stupňů, srážek bude minimum. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
3: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Na trati mezi

0: Hradního potrubí na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek dnes večer. Další omezení začne zítra, teplá voda nepoteče části domácností na severovýchodě Prahy v Mělníku a Neratovicích. Tentokrát půjde o plánovanou odstávku kvůli opravám v Mělnické elektrárně. Omezení potrvá týden. V Třepsíně na Benešovsku dnes začíná dvoudenní country a folk festival Třepsínské zvonění. Letošní ročník je pod ctou Evě Olmerové. Zazní její písničky, návštěvníci si budou moci prohlédnout i fotografie ze života zpěvačky. Hudební program představuje organizátor akce Tomáš Tichý.
1: To největší lákadlo je, že tady oslaví Pavel Žalman 80. narozeniny. A další lákadlo je, a to je možná to, co už nikdy nebude, že jsme postavili kapelu, která zahraje písně Evy Olmerové. Počasí.
0: V pátek bude proměnlivá oblačnost, večer se začne vyjasňovat, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů a pršet by nemělo. V sobotu bude oblačnosti víc, večer se výjimečně může objevit přeháňka.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 na 5. kilometru ve směru na Brno se stala nehoda. Na stejné dálnici leží kolem 22. kilometru v pravém pruhu pneumatika. Na D6 u 35. kilometru ve směru na Karlovy Vary jsou na vozovce špalky dřeva. No a na D10 u 41. kilometru ve směru na Turnov se po vozovce pohybují cyklisté. Řidiči by měli místem projíždět opatrně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
3: Krásný den všem.
2: Středočeské dopoledne.
3: A co nabízí další hodina našeho pátečního dopoledního vysílání? Kromě příjemné muziky, o kterou se postará třeba Naďa Urbánková, Karel Černoch, Palo Habera, Xindl X, Olga Lounová a další. Třeba se dozvíte, že obce, města a kraje už půl roku financují nepedagogické pracovníky místo státu. Jak se nový systém promítl do jejich rozpočtů a do fungování škol, tak to prozradí naše reportérka už za chvíli.

0: Kapela Nazaret také přispěla do našeho pátečního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď se dozvíte, že od letoška platí uklizečky, kuchařky nebo školníky místo státu zřizovatelé škol, tedy města, obce a kraje. Řada z nich ale upozorňuje, že prostředky, které na financování nepedagogických pracovníků získali, nestačí. Ten rozdíl musí doplácet z vlastních rozpočtů. Jaká je situace ve středních Čechách a v Praze, tak to nám teď řekne naše redaktorka Laura Hájková. Lauro, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Pověz, mají města a kraj na financování nepedagogických pracovníků dost peněz?
1: Oslovili jsme Prahu, Kladno, Mladou Boleslav a Středočeský kraj. Z jejich odpovědí vyplývá, že konečný dopad budou znát až na konci roku. Už teď ale některé samosprávy potvrzují, že peníze, které na financování nepedagogických pracovníků dostali, nestačí pokrýt skutečné náklady. Například Středočeský kraj letos počítá s výdaji zhruba 1,3 miliardy korun. Od státu ale dostal asi o 205 milionů méně a rozdíl dorovná z vlastního rozpočtu. Podobně Kladno, které zřizuje přes 30 školských zařízení, odhaduje, že bude muset přidat přibližně 32 milionů korun z příjmové části rozpočtu. V Praze a jejich městských částech pak dubnové zvýšení platových tabulek znamenalo pro rozpočty zřizovatelů zátěž dalších 219 milionů korun.
0: Promítlo se to už nějak do fungování škol?
1: Podle oslovených měst a kraje se nový systém zatím do běžného fungování škol výrazně nepromítl. Praha, Středočeský kraj, Kladno ani Mladá Boleslav nehlásí propouštění nepedagogických pracovníků ani omezování provozu škol. Mladá Boleslav ale připouští, že hledá úspory v optimalizaci provozu školních jídelen. Ve Středočeském kraji taky upozorňují, že kvůli nedostatku peněz letos nemohli těmto zaměstnancům zvýšit mzdy nad loňskou úroveň.
0: Lauro, proč to tedy některým městům a obcím vychází a jiným ne?
1: Podle Petra Halady, předsedy Sdružení místních samospráv a nezávislého starosty Kamíku nad Vltavou, je obtížné určit, které peníze z celkového balíku jsou přesně na nepedagogické pracovníky. A pak jde také o to, jak nepedagogická práce na školách funguje, pokračuje Halada.
2: Máte staré budovy, kde jsou velké třídy, máte nové budovy, kde jsou ty třídy daleko menší, je tam méně chodeb, ale ta škola se stejně musí uklidit. Ta variabilita u každé školy a u každé radnice je fakt obrovská. Nejde na to dát nějaký koeficient, který by to zasadil do nějakého optimálního výpočtu a řeklo se tak, radnice v Horní Dolní dostane tolik, radnice v Dolní Horní dostane tolik, tak to prostě nejde. Ona opravdu, každá ta škola je jiná.
1: Ještě dodám, že podle odhadu ministerstva financí mají samosprávy získat z daní až 34 miliard korun, což představuje meziroční navýšení o 13%. Na nový systém jsou podle zástupců rezortu spíš pozitivní ohlasy. Ani ministerstvo školství zatím nezaznamenalo významné problémy s financováním nepedagogických pracovníků.
0: Chystá Sdružení místních samospráv nějaké kroky ve prospěch měst a obcí?
1: Ano, Sdružení místních samospráv chce podle svého předsedy Petra Halady společně s ministerstvem školství a financí v následujících měsících vyhodnotit dopady změny financování nepedagogických pracovníků.
0: O financování nepedagogických pracovníků na školách jsme mluvili s redaktorkou Laurou Hájkovou. Děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Čeká vás balení kufru na dovolenou? No to si nenechte ujít dnešní babské rady Jarky Vykoupilové. Pomohou s výběrem oblečení i jeho ukládáním do zavazadla. Podrobnosti už za chvíli, teď příjemná muzika v blbým věku. Well.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máme po 11. na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy krásné páteční dopoledne, 3. červencové vám přejeme. No a čeká vás balení kufru na dovolenou, taky se na to netěšíte. Přece jenom to oblečení a to skládání a pak hlavně ten kufr zapnout nebo zadělat. No každopádně Jarka Vykoupilová má několik fíglů, jak si s tím poradit.
1: Babské rady.
2: Čas dovolených a prázdnin je v plném proudu a mohla by se hodit doporučení, jak si jednoduše i přehledně zabalit kufr. Co se týče oblečení, nebalte jednotlivé kousky izolovaně, ale vytvářejte promyšlené mikrokolekce. Každý svršek, který putuje do tašky, musí být 100% kombinovatelný s ostatními částmi vašeho letního dočasného šatníku. Základem úspěchu je držet se jedné neutrální barevné palety a vrstvit oblečení tak, aby z několika málo kusů vzniklo velké množství různých outfitů. Velkou úlevu přinese také změna techniky ukládání. Místo klasického skládání do komínků, oblečení rolujte do úhledných válečků. Tato metoda nejenže zabraňuje nevzhlednému pomačkání látky, ale hlavně uspoří místo a zvětší kapacitu zavazadla. Na dno ke kolečkům kufru dejte těžké a objemné věci, jako jsou boty nebo kosmetické taštičky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Rady jsme tedy dostali, poradit se s tím už musíme sami. Ale my vám také za chvíli povíme, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum a určitě přidáme i do té doby další příjemnou muziku. Třeba Kylie Minogue, Vanastové věci, Jarek Nohavica a teď Dalibor Janda.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si

0: rána Pavla Vítka.
1: Lukáš Kunst je nejenom kastelánem hradu Karlštejn, ale také hercem divadla Semafor. V naší kavárně prozradí, jak se dají vášeň pro historické památky a divadelní prkna úspěšně propojit.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Manastové věci s písní Kouzlo na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Dívám se do kalendáře, 3. červencový den tu máme a tohle datum nám ozdobilo jméno Radomír, ovšem stojí za pozornost, svému nositeli dává do vínku míru milovnost a péči o svět. Tak Radomírové, všechno nejlepší. Velká gratulace i herečce Janě Švandové, slaví den narozeninový, spolu s ní taky herec a dabér Lumír Olšovský, režisér a scénárista Jan Prušinovský nebo herečka Anna Fialová. A další události s dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek a 1. červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Karl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Tento z dnešního pohledu jen 260 kg těžký křehký kočár na třech kolech měl ale nejen spalovací motor, ale i elektrické zapalování, karburátor a vodní chlazení. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně.
4: Táži se vás, pane Jany Sidovský, zda chcete vstoupit do partnerství s panem Pavlem Vítkem.
3: Ano. Před 85 lety se narodil Jaromír.
5: To neděláš dobře, Jaromíre. Že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
3: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
6: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
3: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 12 minut bude odbíjet 11. Josef Mádle chystá další zprávy a po 11. vám představíme lovecký zámeček svatý Hubert. Pyšní se korouhvičkou ve tvaru jelena, kdy si ukazovala lovcům směr, kam se vydat za zvěří. Podrobnosti přidáme, stačí jen zůstat s námi a mějte krásný páteční den.

Víte, že Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století? Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance. Nad 20 kg sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Krizová linka ROSY pro oběti domácího násilí má o 80% víc hovorů. Muži, který kladivem poničil dvě sochy před Rudolfinem, hrozí až 3 roky vězení. Pátek přinese proměnlivou oblačnost a teploty do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy ROSA zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl psychicky týral a nakonec si zavraždil. Pracovníkům krizové linky ROSY vzrostl počet telefonátů o víc než 80%, potvrzuje ředitelka organizace Martina Hronová.
5: Zvládáme to, ta linka je 116 016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
4: Pražští policisté zadrželi muže, který ve středu poškodil dvě sochy u Rudolfina. 20krát do nich udeřil kladivem a způsobil přitom škodu téměř 90 tisíc korun. Jeho motiv policie zjišťuje, potvrdil její mluvčí Jan Daněk.
6: 40letý muž je nyní podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, za což mu hrozí až 3 roky vězení. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil a odmítl vypovídat.
4: Českým krasem začne zítra jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878.

0: do vrtulníků byl prokazatelně naživu a komunikoval. Zraněním ale podlehl před příjezdem pomoci, a to kvůli nečinnosti odpovědných firem. Soudní verdikt tak podle právníka rodiny jednoznačně potvrdil řetězec selhání tří společností: poskytovatele heliskiingu, provozovatele helikoptéry a průvodcovské firmy. Jedna ze společností, Soloy Helicopters, už dřív přijala odpovědnost za pilota a s pozůstalými se dohodla mimosoudně. Třetí společnost, Third Edge Heli, zanikla krátce po neštěstí bez právního nástupce. Při nehodě totiž zemřel taky její majitel. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
1: Za nehodou podle vyšetřování nastala technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek.
2: Počasí.
1: Pátek nás čeká proměnlivá oblačnost, večer se začne vyjasňovat, teploty 21 až 24 stupňů a pršet by nemělo. V sobotu pak bude oblačnosti víc. Večer se výjimečně může objevit přehánka.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: U Slaného je po nehodě osobního nákladního auta uzavřený nájezd na silnici první třídy číslo 7 ve směru na Prahu na D10 u 9. kilometru směrem na Turnov, blokuje porouchaný kamion pravý pruh. Zdržení je 10 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už Iveta Chlumská a Středočeské dopoledne.
3: Stále krásný den všem.
2: Středočeské dopoledne.
3: Jsem ráda, že i tu poslední hodinu dnešního dopoledního vysílání vám můžeme dělat společnost. Přibývá nehod motorkářů. Středočeská policie se proto dnes a zítra na ně zaměří. Podrobnosti přineseme v této hodině. Představíme také lovecký zámeček Svatý Hubert, pyšní se korouhvičkou ve tvaru jelena a přidáme příjemnou muziku. Bude tu kapela Elán, Václav Neckář, Aneta Langerová, Katapult a další.
2: Do české dopoledne.

0: 15 minut po 11, to je aktuální čas na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jestli se chystáte na Rakovnicko, neměli byste minout lovický zámeček svatý Hubert. Krásná barokní stavba uprostřed lesu, kdysi patřila rodu Černínů z Chuděnic. Dnes je majitelem lesů České republiky. Běžně přístupný zámek sice není, i tak stojí za vidění. Pokračuje redaktorka Bára Kvapilová.
1: Výlet k zámku svatý Hubert můžeme pojmout jako okružní výlet okolím města Jesenice. My jsme začali přímo před vlastivědným muzeem v Jesenici. Kam jsme to teď došli?
2: Díváme se na unikátní stavbu loveckého zámečku svatý Hubert. Je to barokní stavba z počátku 18. století. Zámeček je unikátní svou stavbou, je to osmiboká stavba a sloužila vlastně jako lovecká zastávka při honitbách Černínů.
1: Říká vedoucí vlastivědného muzea v Jesenici Nikola Štefánková.
2: Zámeček postavil František Josef Černín.
1: Kolem bývaly průseky.
2: Ano, průseky od zámku vedly vlastně každý jiným směrem do lesa v pravidelných rovinách. A zajímavostí zámečku je samotná věžička nahoře na špičce na střeše a korouhev ve tvaru jelena. V té věžičce zůstával jeden z honců a sledoval, protože svatý Hubert je na nejvyšším místě, tak sledoval, kde se pohybuje v lese zvěř a tam, kde zrovna viděl přebíhat tu zvěř, tak ukázal tu korouhví ostatním, kde mají vlastně jít lovit.
1: Dnes je zámeček nepřístupný.
2: Byl prý velmi krásně zařízen nábytkem s loveckými motivy. Vevodil mu obrovský stůl vyřezávaný. Bylo tam spousta trofejí, dokonce 3 vycpaní medvědi.
1: Můžeme sem dojít pohodlně z Jesenice pěšky?
2: Určitě dá se jít krásnou kaštanovou alejí plávečskou kolem letohrádku. Někdo tomu říká kaple, ale spíš je to takový altán zastávkový, který vlastně je ve stejném slohu jako zámek na Hubertě.
1: Zrovna sem přijeli turisti na kolech.
2: Tady to vypadá podle směru cyklistů, že přijeli buď od Smrku, od tvrziště Smrk, které je nedaleko, nebo od Velké Chmelišné.
1: Z Rakovnicka Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Bohužel přibývá nehod motorkářů. Středočeská policie se proto dnes a zítra na ně zaměří. Připravila mimořádnou kontrolní akci. S jednou hlídkou je i naše reportérka, my se s ní spojíme a dozvíme se víc.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Jak se ze slušného člověka stane bandita, nám prozradí nejmladší lovec televizní vědomostní soutěže Na lovu. Rodák z Bělé pod Bezdězem, Libor Šimůnek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Ročně zemře na českých silnicích kolem 80 motorkářů. Někdy zbytečně riskují, jindy za nehodu nemůžou. Středočeská policie se dnes a zítra právě na motorkáře zaměří. Připravila totiž mimořádnou kontrolní akci. S hlídkou v Pišelích na Benešovsku je naše reportérka Věra Hájková. Teď jí mám ve vysílání. Věro, hezké dopoledne.
1: Přeji pěkné dopoledne.
0: Pověz, jak ty kontroly vypadají a na co přesně se tedy policie zaměřuje?
1: Tak policisté budou dnes a zítra motorkáře kontrolovat na desítkách míst, svá stanoviště mění většinou po hodině, zaměřují se na úseky, kde je silný provoz a taky na místa, která mají motorkáři oblíbená, třeba kvůli většímu množství zatáček. Policisté sledují způsob jízdy, nesprávné předjíždění a taky dělají klasické kontroly, to znamená stavu motocyklu, zjišťují platnost dokladu a taky dávají řidičům dýchnout. Jinak ta moje hlídka zatím nezjistila žádné prohřešky motorkáře, kteří ale měli třeba černé oblečení, policisté upozorňovali, že je dobré mít na sobě něco výrazného a policisté jim taky rozdávali proto takové reflexní kšandy. Až jsem byla překvapena, jak se motorkáři před policisty ochotně oblékali.
0: Co říkají tedy letošní statistiky nehodovosti motorkářů?
1: Začnu Benešovskem, tady policisté letos řešili už 32 nehod motorkářů, 9 z nich utrpělo velmi těžká zranění. Za celý loňský rok přitom měli 48 nehod motorek. Tím, že sezóna je na začátku, dá se očekávat, že čísla dál porostou. A pokud vezmu celý středočeský kraj, tak loni to bylo 627 nehod motocyklistů, letos už 310 a bohužel 9 z nich zemřelo. Ten nárůst je podle policie docela výrazný a proto má tedy dnes a zítra tu dopravně bezpečnostní akci.
0: Věro, pověs nám, co bývá nejčastější příčinou nehod motorkářů.
1: No tak nejčastější příčinou je podle policejního preventisty Jaroslava Bicana přeceňování svých schopností, nebezpečná a rychlá jízda a taky nesprávné předjíždění. Je tedy ale nutné taky říci, že tak 50% nehod si motorkáři zavinili sami, v dalších případech za ní mohli řidiči aut, kteří jim třeba nedali přednost. Právě tady policie znovu opakuje, že je důležité, aby byli motorkáři vidět a aby jeli tak, aby stihli zareagovat, když jim tam právě vjede vozidlo z vedlejší silnice.
0: Středočeská policie připravila na dnešek a zítřek mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na řidiče motocyklu a informovala nás o tom reportérka Věra Hájková. Děkujeme, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kapela Olympic s písní Dávno máme 11:45. Za folkem a tramskou muzikou, za krásou lilií nebo za kostýmy filmových pohádek dnes můžete vyrazit. Denisa Hergeslová vám přidá podrobnosti.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Folková, country a tramská muzika rozezní posázaví v pátek 3. a v sobotu 4. července. Louky nad Třepsínem zaplní festival Třepsínské zvonění. Nabídne koncerty kapel Žalman a spol., Taxmeni, Pacific, Antikvartet nebo vystoupení Miroslava Palečka. Připravený je taky program pro děti, tradiční pochod zdraví i výstava věnovaná Evě Olmerové. Lilie všech barev a tvarů provoní sál Čakovického zámku. Celostátní výstava představí stovky řezaných květů i nejnovější odrůdy od českých pěstitelů a šlechtitelů. V Praze Čakovicích ji můžete navštívit do neděle 5. července. Slavnostní zahájení se koná v pátek 3. července v 10 dopoledne. Originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých filmových pohádek zamířily do Mladé Boleslavy. V místní bazilice sboru českých bratří si od pátku 3. července do konce září prohlédnete například kostýmy z pohádek Tři oříšky pro Popelku, Princ a Večernice, Z čerty nejsou žerty nebo Tři bratři. Výstavu doplňují fotografie barandovského fotografa Miloše Schmidbergera i filmové plakáty Jaroslava Fischera. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Polední zprávy chystá Josef Mádle, přijde do studia úderem 12. No a po 12. hodina plná písniček a k nim ráda přidám vaše vzkazy. Přeji dobrou chuť k obědu, příjemný poslech a krásný páteční den.

že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ženy se můžou objednávat na mamografický screening i bez žádanky od gynekologa nebo praktika. Neratovice připravují rozsáhlou opravu krytého bazénu. Odpoledne bude převládat proměnlivá oblačnost a teploty v maximech do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Pacientky se od začátku července můžou objednávat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
2: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
0: Ženy můžou nadále využívat i původní způsob s žádankou. Neratovice na Mělnicku hledají projektanta rozsáhlé opravy městského krytého bazénu. Radnice vypsala tendr. Součástí rekonstrukce má být také nový saunový svět. Město plánuje opravu střechy, novou vzduchotechniku, zateplení budovy, výměnu oken a úpravu vnitřních prostor. Projekt má zároveň ukázat, jestli půjde práce rozdělit na etapy. Termín začátku rekonstrukce zatím není jasný. Pokud se bazén úplně uzavře, má to trvat na nejvýš 4 měsíce. Praha se dostala do top desítky nejlepších kongresových destinací z celého světa. Na 6. místo ji zařadila Mezinárodní asociace ICCA. První je Lisabon, následuje Barcelona a Vídeň. Do české metropole loni přijalo na jednu z 5 000 konferencí zhruba 850 tisíc delegátů, převážně z Evropy a USA, říká Roman Muška, ředitel městské společnosti Prague Convention Bureau, která kongresovou turistiku v Praze koordinuje.
3: Kongresy se často konají mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Pomáhají tedy zaplnit hotely a restaurace i v době, kdyby jinak bylo návštěvníků méně. Kongresy do Prahy nepřiváží jen návštěvníky, ale také odborníky, znalosti a mezinárodní kontakty. Posiluje to pověst města, kde se nejen obdivují památky, ale kde se také diskutuje o důležitých tématech.
0: V lese u Českého Brodu začali dělníci hloubit 3 tůně. Mají zadržovat

0: Rozhlas.cz, Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na D5 se u 4. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda dvou dodávek a osobního auta. Dálnice je uzavřená, provoz vede přes odpočívku, na silnici je vysypaný náklad. Na D4 ve směru na Strakonice se mezi 49. a 50. kilometrem srazila dvě osobní auta. Řidiči by měli místem projíždět opatrně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A Iveta Chlumská má pro vás písničky se vzkazem.
2: Je to tak, krásné poledne.
0: Písničky se vzkazem.
2: Mám pro vás příjemnou muziku, ráda přidám vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány, kam je posíláte, je 90 01 04. Píšete ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo využíváte webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Janek Ledecký, budu všechno, co si budeš přát na úvod dnešních písniček a vašich vzkazů. No, přát si muziku nemůžete, ale přidat vzkaz rozhodně. A já mám spoustu příjemné muziky a ráda vaše vzkazy přetlumočím. Tak třeba ten první, pan Jaroslav Petřík z obce Klučinice, dnes slaví krásné 80. narozeniny. Do dalších let stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody mu přeje za obecní úřad Klučinice starosta Václav Ozábal a my se rádi připojíme. Zdraví přejeme vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unesete.

Pavel Bobek s písní Víc nehledám a pokračujeme další příjemnou muzikou. Bude tu Karel Gott a pro koho bude zpívat? Dnes má krásné 78. narozeniny naše milovaná švagrová Evička Stejskalová z Berouna. Máme ji moc rádi, protože je vždy velice milá a naše setkání je vždy příjemné. Jen je škoda, že ten život tak rychle ubíhá. Její muž je můj bratr Jiří a spolu vychovali dvě pěkné děti a ty se postarali, aby se rodina, tedy příbuzenstvo, hodně rozrostlo. Věříme, že i oni přijdou mamince, potažmo babičce, k jejím narozeninám popřát a užít si společné oslavy. Přání zasílá bratr Josef se ženou Maruškou z Dolního Bukovska a my se taky rádi připojíme. Přejeme všechno jen to nejkrásnější. Pohodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky.

0: Písničky se vzkazem.
1: A vy žijete ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Písniček a vašich vzkazů. Mám tu další. Příjemný víkend přejeme i veto vám, i všem posluchačům. Dnešní písnička ať potěší Světlanku, Haničku, Jiřinku, Marcelku, Veroniku, Marušku z Krásné Vysočiny a taky Stáňu s Alenkou. Děvčata, mějte krásné a ničím nerušené odpoledne, plné pohody, lásky. To vám od srdíčka přejí dvě Jarmily.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 4 minuty bude 12:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Pokračují písničky, přidávám váš další vzkaz. Dobrý den, chci poděkovat Iveto vám i všem milým gratulantům, kteří mi přáli k mému svátku. Zároveň všem přeji prima prázdninový víkend při normálních člověčích teplotách. Napsala babi Jarka z Kladna. No, užíváme si, už se nám trošku ochladilo, tak se hnedle lépe dýchá.

Karel Zich nám dospíval, rozespívá se za chvíli Marie Rotrová a komu udělá radost? Píšete mi zdravím a prosím zahrát všem přátelům a posluchačům našeho oblíbeného rádia s přáním hezkého víkendu. I vám, Iveto, napsala Anička z Kutné Hory a my děkujeme pěkně.

0: Písničky se vzkazem.
1: Jsou tu stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy. Mám tu další prodloužený víkend plný fajn zážitků i u Českého rozhlasu Střední Čechy. Všem posluchačům přeje Veronika z Rakovníka. No a dnes si prosí dát zahrát pro radost Světlé, Evě Kozderkové, Haně s Jiřinkou a taky Honzíkům. Vyhovím ráda. Všem krásný víkend.

Skvělá kapela Roxette doznívá 7 minut po půl jedné. Píšete mi dál, hezký víkend, zahrajte Květě, Romanovi, Marušce, Zdendovi, taky Čadovým, Jarmelkám, Aničce, Stáně s Alčou, Světle, Janina, Marcele, Veronice, Babiarce. Přeje si Věra z Čachovic.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: Sny nekrademe, ale plníme další přání. Dobrý den, přála bych si zahrát mojí mamince k dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky ti přeje Lucka z Tábora a připojují se i sestra Daniela, manžel Daniel a babička Jana. A připojí se i Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví přejeme, a to mnohanásobně.

podání Michala Šindeláře nám hořely, padaly hvězdy a my máme za 12 minut 13. hodinu. Mám tu ještě jeden vzkaz od vás. Prosíme o zahrání Karlovi do Prahy, Janě do Podmok, Jindře do Benešova, Pečínkovým do Rakovníka, Libuši a Vendy. Přejí si Květa a Roman z Vysoké. Dva večer.

Zmatenost bude po 13. hodině tématem pořadu Vesele a zdravě Patrika Rozehnala a paní doktorky Kateřiny Cajdhamlové. Mějte krásný prodloužený víkend a po něm naslyšenou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance. Nad 20 kg sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Ve sněmovně se při debatě o obstrukcích řeší i střízlivost poslanců. Na Džbánu se zhoršila kvalita vody kvůli sinicím. Odpoledne bude oblačné a teploty do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Poslanci se při schvalování změn jednacího řádu přou o takzvané pravidlo střízlivosti. Návrh STAN by zakázal účast na jednání pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Za porušení by hrozilo vykázání ze schůze. Odpůrci návrh označují za populistický a těžko vymahatelný. Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu s označením XC. Benzin ve středočeském kraji mírně zdražil. Litr Naturalu 95 stojí v průměru 39 korun a 18 haléřů. Nafta naopak zlevnila na 35 korun a 36 haléřů. Nejlevněji se v kraji tankuje na Mělnicku, nejvíc stojí benzín na Benešovsku a nafta na Kolínsku. V pražském koupališti Džbán se zhoršila kvalita vody. Hygienici tam zjistili zvýšené množství sinic, horší průhlednost a vodní květ. Koupání tam nedoporučují citlivým lidem, těhotným ženám, dětem a alergikům. Ostatním návštěvníkům doporučují, aby se po koupání osprchovali čistou vodou. Vzorky hygienici tento týden odebrali také v Lipencích, Hostivaři nebo na Šebráku. Výraznější zhoršení zjistili právě jen na Džbánu. Příbrami večer začne Prokopská pouť, připomene 140. výročí vzniku březohorských dobrovolných hasičů a 130 let tělocvičné jednoty Sokol Březové hory. Na hořejší oboře hasiči předvedou ve 21 hodin světelnou fontánu. V sobotu čeká návštěvníky slavnostní pochod hasičů a ukázky zásahů. Neděle pak nabídne tradiční hornickou parádu, polní mši i program v areálu Ševčinského dolu. Kvůli pouti se ode dneška do neděle mění trasy několika autobusových linek, říká mluvčí Příbrami Eva Švehlová.
3: V uvedeném termínu jsou zrušeny zastávky Příbram Březové hory Mariánská, Příbram Březové hory Náměstí, Příbram Březové hory Domov seniorů a Příbram Březové hory. Jako náhradní zastávka bude fungovat Příbram Březové hory Karla Pobudy.
0: Počasí.
2: Pátek bude proměnlivá, oblačnost, večer se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů a pršet by nemělo. V sobotu bude oblačnosti víc, večer se výjimečně může objevit přehánka.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na D5 u 4. kilometru ve směru na Prahu se srazila 4 vozidla, neprůjezdní je levý pruh, řidič

0: Tak jsme připraveni do vysílání opět, Patrik Rozehnal.
1: Přemýšlím, možná Terezie, nebo... A kolikátýho vlastně dneska je?
0: Ale, paní doktorko, na vás už to taky leze. Trochu zmatená.
1: Kapku, ano.
0: Tak snad jenom zmatenost a ne žádná jiná choroba. Jsou tři věci, které jsou na Alzheimerovi nejlepší. Víte to?
1: Netuším.
0: Tak za prvé, každý den poznáváte nové přátele.
1: A?
0: Za druhé, můžete se smát stále starým vtipům.
1: Ale to dělám, to už dělám.
0: A za třetí, každý den poznáváte nové přátele.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nosím černý brýle.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo

0: protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
1: Rovnoběžka, tečna, sečna, plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus, hyperbola, parabola.
0: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady, a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
2: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
0: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějak jakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
2: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
0: Samozřejmě ano.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami, a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na delší dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
5: to
4: doba...
5: To znamená déle než půl roku.
4: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
5: co
4: celý
5: je teda
4: život.
5: Nejhorší z toho?
4: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
5: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: není netušili, ono.
0: Tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší. Takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
3: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je
2: většinou
0: to věk, nebo
2: stres.
0: Co to je?
2: Stres? Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že jo.
0: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a po každé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium, ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak holt voláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně, Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadej mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdhamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajdamová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to... I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí, je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí, a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává, nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď. Umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě Dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha v soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: je to
1: Takže klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi nevím, 50 lety na hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekla pro Krista Pána, tenkrát jsem se
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať děkujeme. Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme. A
1: rádio vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych se chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám, je znám.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: tak to nevím.
1: Madam.
3: Nebo jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste ano. si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě ano. to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, ano. bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na něco z cestního jiného.
1: Říkáte vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu...
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: Dát koňům v řece pít.

0: Dámy a Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky.
1: No. A ještě se mi stane, když jsem u pana doktora, na preventivní prohlídce.
2: Jo.
1: A tak on normálně hovoří a na jedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu, mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepozná a podobně. A ten
3: To spíš někdy prostě ta paměť, ona říká, že to prostě jako vidí, co to je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat. Týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady je Hana od Kroměříže a Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemásne, tak jsem si pomyslel takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano, existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. Existuje odborník na telefonní číslo, který vlastně říká a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komkoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden a ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. A s tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dnes začíná osmý ročník country a folk festivalu Třebsínské zvonění. Sklizeň základních obilovin letos podle odhadu statistiků klesne až o 16%. No a do večera bude oblačno až polojasno a teploty do 24 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Jaroslav Mareš. Třebsíně na Benešovsku dnes začíná dvoudenní country a folk festival Třebsínské zvonění. Letošní ročník je poctou Evě Olmerové. Zazní její písničky, návštěvníci si budou moct prohlédnout i fotografie ze života zpěvačky. Hudební program představuje organizátor akce Tomáš Tichý.
2: To největší lákadlo je, že tady oslaví Pavel Žalman 80. narozeniny. A další lákadlo je, a to je možná to, co už nikdy nikde nebude, že jsme postavili kapelu, která zahraje písně Evy Olmerové.
1: Pražští policisté zadrželi muže, který ve středu poškodil dvě sochy u Rudolfina. 20krát do nich udořil kladivem a způsobil přitom škodu téměř 90 tisíc korun. Jeho motiv policie zjišťuje, potvrdil její mluvčí Jan Daněk.
3: 40-letý muž je nyní podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, za což mu hrozí až 3 roky vězení. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil a odmítl vypovídat.
1: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Sport. Čeští volejbalisté nastoupí dnes do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 22 let. Výběr trenéra Nekoli vyzve od 17 hodin Izrael. Ve druhém semifinále se utkají Francie a Polsko. Počasí. Do večera čekáme především, že bude oblačno až polojasno, večer se potom postupně začne vyjasňovat až na skoro jasno, místy úplně jasno. Nejvyšší teploty se odpoledne mají pohybovat mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Ve středních Čechách čekejte komplikace především na dálnici D1 za výjezdem z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Popovice. Na 16. kilometru stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu. Kolona od Pražského okruhu je na 20 minut z 11. kilometru. Když to celé vystojíte, tak si ještě postojíte před omezením před mostem Šmejkalka, který stále prochází rekonstrukcí, to je dalších 20 minut. Další komplikace potom na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. U Chlumce nad Cidlinou na 68. kilometru je kamion po nehodě v pravém pruhu. Kolona z kilometru 67 je na 10 minut. Brzdí se do kolony v nepřehledném úseku. No a pokud se podíváme do našeho hlavního města, tak samozřejmě páteční odpolední provoz kolony na Pražském okruhu, na jižní spojce na Štěrboholské a také v severní části města. I tak vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Dopravně neradostné zprávy skončily, ale radostné středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem začíná.
4: Ano, je pátek.
0: Středočeské odpoledne.
4: A čeká vás spousta zajímavostí a začneme třeba tím, co už jste určitě zvyklí hned v červenci, a to je návštěva jednoho ze zámků provedená s Františkem.

0: Hezké páteční odpoledne, to 3. červencové zvon Českého rozhlasu Střední Čechy. Pokud rádi navštěvujete zámky, tak určitě jste si oblíbili i naše zámecké léto. Loni stejně jako letos. Každý den vás zveme na jeden z našich krásných zámků a navíc můžete každé všední dopoledne, krátce před 10. i soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Průvodcem zámeckým létem je nám hrabě František Kinský a tak se s ním vydáme společně na další památku.
1: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku, zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světadílu, takže je opravdu tady na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho a myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má to tu svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. Kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme i, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Tento víkend nás čeká návštěva Kostelce nad Orlicí. Svým zámkem a sídlem rodovým nás provede sám průvodce zámeckým létem František Kinský a o den později v neděli pak navštívíme středočeský zámek Neustupot s jeho majitelem Michalem Farníkem. No a vy se samozřejmě můžete inspirovat k návštěvě dalších míst a zámků i na stránce zámecké léto.cz, kam všechny zámky dáváme i v obrazové formě a všechny příspěvky si můžete také znovu poslechnout. Co nás čeká dál v pátečním bloku středočeského odpoledne? Připomínka toho, že o víkendu nás sice ty další čtyřicítky nečekají, je to dobře, ale během léta se dá předpokládat, že nějaká ta vedra ještě přijdou. V takovém počasí je nejlepší buď zůstat doma, anebo vyrazit na koupaliště. Kde se nejlépe vykoupat v Kladně a okolí? To zjistíme s naší středočeskou regionální stopařkou Žofí Nováčkovou už za malou chvíli. Buďte u toho.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Jak se ze slušného člověka stane bandita, nám prozradí nejmladší lovec televizní vědomostní soutěže Na lovu. Rodák z Bělé pod Bezdězem, Libor Šimůnek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
2: Kup mi den, kup mi noc.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Je to tak, čekají nás opět další zajímavosti a vy posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. A naše stopařka Žofie Nováčková se dnes vydala do Kladna, zjišťovala tam, kde se dá nejlépe vykoupat. Tak hezké odpoledne letní.
2: Pěkné odpoledne.
1: Kde všude se dá v Kladně vykoupat a kde jsi teď?
2: V Kladně jsou tři hlavní místa ke koupání pod správou sportovních areálů města Kladno. Dnes není zas takové teplo, jako bylo minulý víkend nebo na začátku tohoto týdne, takže komu by byla zima, může využít vnitřní bazén akvaparku Kladno. No a pro ty, kterým stačí to sluníčko a nepotřebují na koupání zas takové horko, je tu třeba přírodní koupaliště Bažantice. Koupaliště je specifické třeba tím, že vodní nádrž má tvar velryby. No a najdete ho v lesoparku směrem k obci Hřebeč. No a třetí možností je letní koupaliště Sletiště, kam jsem dneska vyrazila já.
1: A jaká je provozní doba tohoto koupaliště?
2: Provozní doba koupaliště je během letních prázdnin každý den už od 9 od rána až do 8 do večera a prodej vstupenek končí 45 minut před koncem té provozní doby. No a vstup se tu dá uhradit i pomocí různých poukazů, třeba Edenred, Sodexo anebo Multisportkou.
1: Jsou prázdniny, takže lze předpokládat, že to bude hlavně zábava pro děti, rodiče s nimi vyrazí. Je tam v tom areálu i něco pro jejich zábavu, kromě koupání?
2: No, na koupališti je toho pro děti spousta. Jsou tu hned dva tobogány, žlutý, ten má 108 metrů a potom kratší červený, ten má 99 metrů. Je tu taky třídrahová skluzavka a dvouúrovňový dětský bazén, u kterého je potom i zázemí pro rodiny. No, ale pro ty větší a hlavně potom pro plavce jsou tu hned dva další bazény, 50 s hloubkou do 1,60 a 25 s hloubkou do 1,10 m.
1: Měla by si jezdit i s plavkami, aby jsme to měli i s otestováním. Vždycky těch koupališť, aby si nám řekla, jak to funguje.
2: No, to já sebou samozřejmě mám. Můžu říct, že voda je chladnější, podle tady teploměru má nějakých 24 stupňů, takže to není, ale tak na plavání je to akorát.
1: Jo, jo, já bych chtěl slyšet ty zvukové záběry třeba právě z té trojskluzavky a podobně.
2: Jo, no to je daleko a je těch dětí tady poměrně málo dneska, ale tady můžeš slyšet bazén aspoň.
1: Ano, výborně, skutečná voda. Tak hezké osvěžení v tom letním odpoledním pátečním. Z kladenského koupaliště Sletiště se nám do vysílání přihlásila naše stopařka, regionální Žofie Nováčková. Tak díky, hezké odpoledne.
2: Děkuji, hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Zítra vyjede vůbec poprvé takzvaný krasobus. Odkud kam se s ním budete moci svést, to vám řekneme za malou chvíli, hned po písních. A začínáme s Vaby Daňkem.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

Pirátské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Region Express.
1: Krasobus, už jsem o něm mluvil, to je nová linka v systému pražské integrované dopravy, která vyjede vůbec poprvé už zítra, tedy v sobotu 4. července. Sveze vás do Koněpruských jeskyní, k lomu Velká Amerika, také k hradu Karlštejn a nabídne vyhlídky podél řeky Berounky. Krasobus bude jezdit o víkendech na lince 878, a to až do konce října.
2: Turistická linka Krasobus bude v provozu o víkendech a svátcích do konce října. Bude propojovat hlavní oblíbená místa českého krasu s nádražím v Karlštejně. Lidé se tak vlakem z Prahy dostanou do Karlštejna a odtamtud prakticky všude po českém krase, říká mluvčí organizace ROPID Filip Drápal.
3: Ten autobus bude navazovat na vlaky v Karlštejně, bude na ně vyčkávat v případě, že budou mít zpoždění a bude jezdit v intervalu zhruba 30 až 60 minut v okružní trase mezi Svatým Janem pod Skalou, Loděnicí, Bubovicemi a Mořinou a pak se zase vrátí zpátky na nádraží v Karlštejně. Po cestě budou moci lidé díky tomuto autobusu navštívit třeba klášter s vyhlídkou ve Svatém Janu pod Skalou nebo skanzen Chrustenická šachta v Loděnici. Bude po cestě také hornický skanzen Solvayovy lomy a oblíbená turistická atrakce Důl nebo lom Velká Amerika.
2: Cílem je podle něj jednak dostat lidi na místa, kde autobusy nejezdí nebo jezdí málo, a jednak odradit lidi, aby jezdili do těchto míst autem kvůli omezenému parkování.
3: Tahle linka je připravena ve spolupráci s místními obcemi, které jsou sdruženy ve svazku Berounsko. Jejich cílem je právě jednak zatraktivnit tuto lokalitu pro turisty i návštěvníky z dalekého okolí a právě řešit tu neutěšenou situaci s parkováním aut právě třeba v okolí lomu Velká Amerika nebo ve Svatém Janu pod Skalou, kde na to není kapacita. A právě kvůli tomu, že dnes tam se autobusem nedá úplně dobře dostat, tak spousta lidí kvůli tomu jede autem a my si o to slibujeme, že díky této lince se vlastně bude z Prahy možné dostat až do cíle své cesty zhruba za hodinu.
2: Na lince bude platit tarif systému PIT, takže bude možné na jednu jízdenku jet vlakem z Prahy a potom autobusem z Karlštejna. Zkušební provoz po skončení turistické sezóny ROPID vyhodnotí a pokud bude o linku zájem, bude pokračovat příští rok už od března. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: O dění v Praze, ale taky v středních Čechách. Ve zprávách o tom aktuálním dozvíte se, že část Prahy 4 je bez dodávek teplé vody, a to už za čtvrt hodiny v další zpravodajské relaci s Jardou Marešem, a bude to takový předěl v tom čase odpoledním na vlnách Českého rozhlasu střední Čechy. Připomínám, že o dění se dozvíte i na stránkách střednichechy.rozhlas.cz, kde vás třeba navedeme i k reprízám úspěšného pořadu z posledních 3 let Zlatá láska. Manželé Kostkovi, tedy Petr Kostka a Carmen Majerová, byli průvodci tohoto pořadu a my si teď o prázdninách každý všední den vždy po 21. hodině připomínáme po jednom z těch tklivých příběhů manželů, kteří jsou spolu, to byla podmínka, 50 let a více, a prožili to samozřejmě v hezké lásce. Tak tyhle příběhy můžete slyšet každý všední den po 21. hodině, najdete i všechny na stránkách zlatalaska.cz, mimochodem i s reportáží a takovým fotoalbem toho, co se dělo o víkendu, tom předchozím, v rámci výhry pro manžele z posledního 3. ročníku, kdy jsme jim vystrojili svatbu. Obřad samozřejmě měli pro ně přichystaní právě Petr Kostka a Carmen Majerová. Slzy dojetí, to všechno tam uvidíte. Můžete si to připomenout i ve zvukové podobě, když vás tedy vedu přímo na stránky zlataláska.cz. A budu rád, když budete poslouchat dál i naše vysílání, to odpolední, středočeské odpoledne, předpověď počasí, třeba taky rubrika, co v učebnicích nebylo, a připomínka jedněch zajímavých, řekněme, folkových narozenin. To všechno nás ještě čeká. Ale do těch zpráv ještě muzika třeba s Lucí Vondráčkovou, s Daliborem Jandou, anebo Chris Ria právě.

Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
2: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance nad 20 kg, sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
3: Hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Nová autobusová linka propojí turistické cíle Českého krasu. Část Prahy 4 je bez dodávek teplé vody. Do večera bude oblačno až polojasno a teploty do 24 stupňů Celsia. Dobré odpoledne. U zpráv přeje Jaroslav Mareš. Českým krasem začne zítra jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. O víkendech a státních svátcích propojí Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, Loděnici, Mořinu nebo Hlásnou Třebáň. V provozu bude do konce října a navazovat bude na vlaky z Prahy, pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a ve středních Čechách. Přibližně 13 000 domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Může za to porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michelské a Ohradní ulice. Na Facebooku o tom informoval starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek dnes večer. Lidé z Havířova si dnes připomenou půlkulaté výročí neštěstí na dole Dukla. Přesně před 65 lety tam tragicky zahynulo 108 horníků. Neštěstí způsobil podzemní požár. Události z roku 1961 jsou jednou z nejhorších důlních tragédií v Česku.
5: Lidé se sejdou na hřbitově v městské části Šumbark u památníku obětem důlního neštěstí dnes v 10 hodin. Kamenná deska obsahuje seznam jmen všech horníků, kteří při tragické události zemřeli. Poslední 4 roky místo zdobí i dřevěná socha svaté Barbory, patronky horníků od místního řezbáře Čestmíra Slívy. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Do večera bude oblačno až polojasno, večer se postupně začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupně Celsia. V noci a zítra bude oblačno, zpočátku místy i polojasno, později odpoledne a večer se od severozápadu zatáhne. Večer místy s větší pravděpodobností v severní polovině kraje s deštěm. Nejnižší ranní teploty 14 až 10, nejvyšší denní 21 až 24 stupně Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Pozor, dejte na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Před sjezdem na Pražský okruh je nehoda. Kolona potom je od Rudné z kilometru asi na 15 minut. Kolona potom pokračuje i na Pražském okruhu, a to až k Ořechu, dalších 20 minut. Zdržíte se tedy víc než půl hodiny. Na D1 očekávejte komplikace za výjezdem z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velké Popovice. Na kilometru 16 stále nepojízdný kamion v pravém pruhu. Kolona od Pražského okruhu na 20 minut, další kolona potom před Šmejkalkou. V hlavním městě jsou komplikace v obou směrech na Štěrboholské radiále, zdržíte se i v centru. Další velké komplikace jsou potom na příjezdu k Bubeneckému tunelu směrem z Holešovic a v oblasti Proseka. I tak vám přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy, po nich pokračuje středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
6: Ať se vám dobře poslouchá.
4: Středočeské odpoledne.
6: Dozvíte se něco o chobotnicích, o jejich sacích, také o zpěvákovi Pavlovi Žalmanovi Lohokovi, slaví no jedny velké kulatiny, kde a proč, to se taky bude říkat právě v té dnešní hodině a téhleté vysílací. A Pavel Kara se zas prozradí, jak bude hlavně o víkendu. Jaké bude počasí? Bude slunce, budou bouřky, bude pršet, všechno si řekneme.
4: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy skupina Eurythmics.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A to vás bude asi hodně zajímat, je před víkendem, tak nám to všechno prozradí Pavel Karas. Hezké odpoledne.
2: Přeju krásné odpoledne.
0: Tak co jste vykoumali v meteorologické redakci České televize? Jaké je počasí teď ve středních Čechách?
2: Tak koukáme tady z kanceláře na oblohu. Kolegyně Majka Odstrčilová tvrdí, že je polojasno. Já si myslím, že na některých místech je oblačno. Vzhledem k tomu, že se docela často sázíme a já vyhrávám, tak to nechám na posouzení vašich posluchačů. No a co se týká teplot, tak ty se pohybují kolem 21 stupňů.
0: Jak to bude v blízké době? Co nás čeká ještě večer a v noci?
2: Bude se vyjasňovat, takže nakonec skutečně převládne to Majky polojasno a kránu i skoro jasno nebo jasno. No a ranní teplota se bude pohybovat mezi 14 a 10 stupně Celsia. Teď aktuálně fouká trošičku silnější severozápadní vítr. Během noci ale bude slábnout a bude se jednat o vítr ze západních směrů, většinou slabý do 4 metrů za sekundu.
0: Jaký bude ten den, víkendový první?
2: Tak čekají nás teploty pod letní hodnotou 25 stupňů Celsia, maxima tedy mezi 21 a 24 stupni. Bude oblačno, místy i polojasno, později odpoledne a večer, ale začne od severozápadu oblaků přibývat, zatáhne se a večer místy s větší pravděpodobností v severní polovině našeho kraje taky zaprší.
0: A noc, která nás oddělí tedy mezi sobotu a nedělí?
2: Tak tam už to vypadá na velkou oblačnost s poměrně častým deštěm a častěji bude pršet na severních pohraničních horách, ale ty srážkové úhrny se budou pohybovat většinou do 10 litrů vody na metr čtvereční. Neděle pak s velkou, většinou proměnlivou oblačností s přeháňkami nebo občasným deštěm. Večer pak čekáme ubývání srážek a taky částečně i oblaků. Ráno vzhledem k té zvětšené oblačnosti bude o něco teplejší. Minima se budou pohybovat kolem 14 stupňů, odpolední maxima pak mezi 21 a 25 stupňů.
0: Tím odstartujeme sváteční dny, opravdu sváteční, máme státní svátky. Jaké budou?
2: Tak jak ta neděle, tak pondělí to vypadá spíš na velkou oblačnost a samozřejmě taky na občasný déšť a přeháňky. Výjimečně by se mohla objevit i bouřka, no a teploty se zatím nějakým zásadním způsobem měnit nebudou. Pondělní minima 15 až 12, maxima mezi 21 a 24 stupně Celsia. Ten začátek a víceméně ta první polovina následujícího týdne přinese více oblačnosti a častější srážky. V té druhé polovině by pak mělo ubývat oblaků a ke konci týdne by se mohlo i oteplovat, takže ten další víkend už má v plánu teploty podstatně vyšší, letní mezi 24 a 28. V neděli se možná teplota podle těch dnešních předpokladů přiblíží až k tropické třicítce.
0: Prozrazuje už dopředu tady Pavel Karas, ale zůstaňme v tom víkendu, který je před námi a těšíme se na něj společně. Děkuju moc, zdravím do České televize.
2: Rádo se stalo a přeju krásné odpoledne a samozřejmě krásný víkend a sváteční dny.
0: Děkuju.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Slavit bude i zpěvák Pavel Žalman. 80. oslavu mu připravili v Třepsíně na Benešovsku. Právě tam dnes startuje country a folk festival Třepsínské zvonění. Mluvili jsme i s jeho organizátorem a rozhovor s ním nabídneme za pár minut ve středočeském odpolední. Zůstaňte s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Lukáš Kunst je nejenom kastelánem hradu Karlštejn, ale také hercem divadla Semafor. V naší kavárně prozradí, jak se dají vášeň pro historické památky a divadelní prkna úspěšně propojit.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Duren ve vysílání středu českého odpoledne v Třebíni na Benešovsku. Zase dnes začíná country a folk festival Třebínské zvonění. Letošní ročník bude poctou zpěvačce Evě Olmerové a taky oslavou kulatých narozenin Pavla Žalmana. Naše reportérka Českého rozhlasu Střední Čechy Věra Hajková si nejenom o tom programu povídala s organizátorem festivalu Tomášem Tichým.
1: Letos na programu jsou samý slavnostní věci. To největší lákadlo je, že tady oslaví Pavel Žalman 80. narozeniny. Druhé lákadlo je, že Franta Kasl tady oslaví 70. narozeniny a zároveň pokřtí nové CDčko, které se točilo přímo tady. Jo? A další lákadlo je, a to je možná to, co už nikdy nebude, že jsme postavili kapelu, která zahraje písně Evy Olmerové. A zpívat je bude vynikající jazzová zpěvačka Eva Emingerová.
2: Vždy tady máte i nějaký zajímavý doprovodný program?
1: Letos tady bude mít obrovskou panelovou výstavu Eva Olmerová. Je to takový průřez celým jejím životem, od miminka až po skon. Ta výstava je fakt velmi pěkná, je poutavá a stojí za to jí vidět a stojí za to si jí přečíst, protože my ji známe pouze jako jazzovou zpěvačku, která občas si udělala výlet do country, ale na této panelové výstavě se lidi dozvědí mnohem víc o jejím životě, taky o tom, že to byla úplně normální ženská, která měla ráda psy a kočky a ráda trampovala.
2: A pojďme vzít ještě do ruky taky program, abychom řekli, co na návštěvníky čeká už dnes, tady v pátek.
1: Začíná kapela Scholz Boys, to jsou takový ty džíbaři vojenský, který hrajou perfektní bluegrass a country a taky budou křtít CDčko. Po nich bude následovat taková napůl jazzovo-swingová tempská kapela, která se jmenuje Graysmoke. A po nich bude následovat Daniels, což je taková bezvadná countryová kapela, takový trošku tvrdší country, takže to se prostě hodí na závěr toho pátečního večera. A v sobotu Míra Paleček, Franta Kasl s CDčkem, s křestem, Antikvartet, Pavel Žalman a tak dále, všechno se lidi dozvědí na našich stránkách www.třebsínskézvonění.cz.
2: A kdo by chtěl na festival dorazit v sobotu trampskou cestou, může se zapojit do 6. ročníku pochodu zdraví posázavým. Start je v Pikovicích, cíl je v Třebíně. Trasa má podle toho, kterou si přesně zvolíte, 5 nebo 7,5 kilometru. Z Třebína Věra Hájková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Zajímavosti o chobotnicích už je za malou chvíli pro vás bude mít v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Tak vydržte.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Hnízdečka. Bezpečná místa pro předčasně narozené novorozence mají své nezastupitelné místo. Autorka Eva Řežábková, staniční sestra, byla oceněná purpurovým srdcem od České asociace sester. Neonatologii se věnuje 30 let.
2: Tou nejdůležitější pomockou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla ta kostička, který říkám kostička pod krk, aby se tím dětem dobře dýchalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Milujete říši zvířat a zajímáte se o takové unikátnosti, jako třeba kolik srdcí mají chobotnice, nebo jak je to s jejich chapadly, pak vás určitě bude zajímat další část našeho seriálu o tom, co v učebnicích nebylo. O to se stará ve vysílání herec Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto hobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Najdete to i na webu strednichechy.rozhlas.cz. Ve vysílání už brzy další zpravodajskou relaci a po ní humoriádu tu páteční. A o její vydání se postará společně s vámi i spisovatelka, moderátorka, publicistka Marie Formáčková. Bude vybírat první ukázku a pak už se to ponese i ve vaší režii. Těšíme se na to, že se v té příští vysílací hodině, jak my říkáme, pobavíme.
3: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Příbrami začíná tradiční prokopská pouť. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Do večera bude oblačno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Příbrami začíná prokopská pouť. Připomíná 140. výročí vzniku březohorských dobrovolných hasičů a 130 let tělocvičné jednoty Sokol Březové hory. Na hořejší oboře hasiči předvedou v 21 hodin světelnou fontánu. V sobotu čeká návštěvníky slavnostní pochod hasičů a ukázky zásahů. Neděle pak nabídne tradiční hornickou parádu, polní mši i program v areálu Ševčínského dolu. Kvůli pouti se ode dneška do neděle mění trasy několika autobusových linek, říká mluvčí Příbrami Eva Švehlová.
3: V uvedeném termínu jsou zrušeny zastávky Příbram Březové hory Mariánská, Příbram Březové hory Náměstí, Příbram Březové hory Domov seniorů a Příbram Březové hory. Jako náhradní zastávka bude fungovat Příbram Březové hory Karla Pobudy.
2: Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy octlo na několik hodin milion odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice do sítě.
4: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
5: Čekat, někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce.
6: Podle těch posledních... Na dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
7: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiče vyprošťovat lidi z výtahů a řešit...
5: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
8: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
5: ČEPS plánuje v příštích letech investovat zhruba 13 miliard korun ročně do stavby nových rozvoden nebo posílení vedení. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Státní zástupce podal kvůli pádu lanovky na Ještěd obžalobu na 3 lidi a na České dráhy. Ty lanovku v době nehody vlastnili. Obžaloba všechny viní z obecného ohrožení z nedbalosti, potvrzuje náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
9: Pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2 písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
2: České dráhy opakovaně uvedly, že s obviněním nesouhlasí. Jedna z kabin lanovky na Ještěd se po přetržení tažného lana zřítila na podzim 2021. Zemřel přitom průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
1: Počasí.
2: Do večera bude oblačno až polojasno, postupně se začne vyjasňovat s teplotami 21 až 24 stupně. V noci a zítra bude oblačno, zpočátku místy polojasno, později odpoledne a večer od severozápadu se zatáhne. Večer místy s větší pravděpodobností na severu s deštěm. Nejnižší ranní teploty 14 až 10, nejvyšší denní 21 až 24 stupně.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Problémy jsou na příjezdu do Prahy po D5 u Chrášťan a dál až na Pražský okruh na Ořech, potom po příjezdu po D8 směrem na Stříčkov do Prahy. No a poslední problém opět most Šmejkalka D1. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host, já to budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
3: Krásné odpoledne všem.
2: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
3: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
2: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
3: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
2: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek. Humoriáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit v tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wennberga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
4: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
5: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
4: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
5: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
4: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.

0: oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
1: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
2: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
3: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
0: zahájí. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
1: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
2: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
3: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
0: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
6: Ale stává se.
5: Jo.
6: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměli jiný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, je to i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
5: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se zmála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
6: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
5: Jo.
6: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
5: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
6: Jako knížku smutečních řečí.
5: To takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
6: Takovej podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
5: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového
6: pokračovat
5: třeba...
6: v tom.
5: Ano, že by kompletní přepisy smutečních řečí známých osobností.
6: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem a když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
5: Ano.
6: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
5: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou.
6: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to já vždycky říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
5: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hey,

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
3: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
5: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
6: Já jsem taky z Prahy 7.
5: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
3: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
7: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
3: Dobře.
6: Také vás zdravím, děkuju.
3: Děkujeme moc. Dobrý den.
8: Dobrý den. Zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
6: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju, já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
3: A nebo počít knihovně.
6: A nebo, schánila, no. Nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
3: To je výzva.
8: A jak bych vám ji zaplatila?
6: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
3: Jo, teď bude lidí.
6: Ano, mám jenom jednu. Taky.
3: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivoš Moldase.
9: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zaspíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
10: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
11: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
12: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
10: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
11: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
12: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
10: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
13: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
11: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Ano, já vám kde to byl, přečtu za pana doktora.
11: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
10: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem, že?
12: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
10: Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
13: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
11: Došlo k takové nehodě.
9: To se zase nedozvíte.
11: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Ho onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
9: Zas to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
3: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
6: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár. Já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malej, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
3: No, to se asi všichni otočili, ne?
6: Všichni si mě šli prohlídat a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou, měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
3: No, tyhle ty dětské hlášky, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda.
6: No, děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
3: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíší nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
6: A my to začneme sbírat.
3: Ano, jo. A pak to vydám.
6: A pak to vydám.
3: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejme dál v Moriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky, my jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, ano, to je tam, jak je ano, slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná tak tam, scéna,
2: ano,
1: tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí a on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, ano. Takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: no,
1: věku.
2: No říkal, že už nechce něco čet.
1: No to už říká leta, je to škoda.
2: No,
1: Já
2: ho přemlouvám, ať píše, ať napíše jo. O svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on jo? Už taky napsal. On Určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu koncertovat. Ha. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. Vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: Doufám,
3: telefon.
2: Doufám, že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, prosím. Pane Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pano, mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru. A my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Pan, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách v kraťasech a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem, diví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák, Helena udělala, se nadechla, Květa udělala, se nadechla, jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák má. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, kde se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě, říkala, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, teď jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů, od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi 2 minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli 4 chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, Pak se takhle svezla a najednou se ozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do excelence lehce, tak říkal, excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pa, excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkala jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiní muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím, i jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn, jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Není jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: B. Ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan, kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si až k pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Dneska vybírá perfektně. Mějte se hezky.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Naschledanou.
3: Dobře, naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izviníte, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izviníte, pažást, vy nerozumíte rusky, už věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam ta dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izviníte, pažást, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak jste to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izviníte, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No tak teďka, no zase, udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém
6: jako,
3: teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedné svý známý a ona ji dostala. takže ještě aha. jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
3: Byla protože dobře ona uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, no vidá, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no,
6: to pak
3: bábovky rád. No, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, od nás já už se na to tak těším.
3: Jo,
6: teď víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně. No a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc. Výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě. Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko. A kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900, může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04, heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu. Chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka? Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Píšeme i bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji
3: město.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemy, zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme i bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky, s tím můžu.
1: Ano.
5: Tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil: Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec. Ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu. Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přes aut. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr, ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... to bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu, užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trvte ten volný čas nebo i ten pracovní, my jsme moc rádi.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Rekonstrukce invalidovny na pražském Karlíně bude stát 2 miliardy korun. Premiéry Babiš a Babiš a Maďar chtějí společné jednání české a maďarské vlády. Přesto bude zítra oblačno, postupně přibývání oblačnosti a místy s deštěm. Nejvyšší teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Národní památkový ústav zaplatí za rekonstrukci invalidovny na pražském Karlíně 2,15 miliardy korun. Na rekonstrukci se budou podílet 3 stavební společnosti. V historické budově mají vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra, říká mluvčí ústavu Blanka Černá.
2: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny, včetně stálých expozic, by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
1: Invalidovna vznikla v první polovině 18. století podle pařížského vzoru pro potřeby válečných veteránů. Původní plán počítal s ubytováním až 4000 invalidů s rodinami. Realizovala se jen 1/9 projektu. V lese u Českého Brodu začali dělníci hloubit 3 tůně. Mají zadržovat vodu z řeky Šembery a dešťů v krajině a tím zmírnit sucho v oblasti. Práce skončí v září a budou stát kolem 600 tisíc korun. Vedení města chce také místo zpřístupnit veřejnosti, říká manažerka tamního ekocentra Alena Kunclová.
3: Je tady v plánu postavit pozorovatelnu ptačí a doplnit to povalovými chodníčky mezi těmi tůňkami a vlastně odsud z té jedné strany, kde vede ta turistická stezka a naučná stezka a dostat se suchou nohou k silnici, která je za tokem Šembera.
1: Vlády Česka a Maďarska plánují společné zasedání, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě během návštěvy Budapešti. Sejít by se podle něj mohli už na podzim.
4: Na uspořádání společné schůze vlád se podle Macinky dohodli premiéři Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf strany TISA Péter Maďar. Detaily dnes ladil během návštěvy v Budapešti.
5: A myslím, že by to teoreticky mohlo být ještě letos. Já určitě bych byl pro, aby to bylo dříve než třeba později. Stejná představa i na maďarské straně, termín zatím nemáme.
4: Ministra Macinku přijala šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Probírali spolu taky například otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a spolupráci Visegrádské čtyřky. Macinku přijal i předseda poslaneckého klubu opozičního Fidesu Gergej Gujáš. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci a zítra bude oblačno, zpočátku místy i polojasno, později odpoledne a večer se od severozápadu zatáhne, večer místy s větší pravděpodobností v severní polovině kraje s deštěm. Nejnižší ranní teploty 14 až 10, nejvyšší denní 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se rozjíždí kolony za výjezdem z metropole. U Popovic na 15. kilometru už nepojízdná vozidla nepřekáží. Kolona se rozjíždí, ale neradujte se, přesouvá se do omezení před mostem Šmejkalka. Teď je to zdržení přibližně 20 minut. Další zdržení na Pražském okruhu ve směru z D5 směrem k D1 na tradičním místě u Ořecha, ve Štěrboholské radiále v obou směrech, v okolí Proseka, no a také u pražského letiště v obou směrech. Přejeme vám i tak šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy, po nich už začíná pořad Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
6: Hezké odpoledne.
0: Den v kraji.
6: No a jako vždy vše je připraveno, právě začínáme a opět vám přinášíme to nejdůležitější právě z našeho kraje. Co to bude tentokrát? Například povíme, že ve Středočeském kraji meziročně vzrostl počet nehod motorkářů. Také zjistíme, kolik nových tůní budují dělníci v lese u Českého Brodu na Kolínsku a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého pátečního dne. Pro začátek, ale jako vždycky, je tu písnička.
0: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.
7: Medicine man.

0: Tak tolik Michal Tučný a jeho písnička na úvod našeho vysílání odpoledního. No a teď je na řadě už slibovaný zpravodajský souhrn celého pátečního dne s datem 3. července, který pro nás pro všechny připravil Jaroslav Mareš.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ano, Michal byl tučný, souhrn bude hutný. Na trati mezi Prahou a Berounem byl dopoledne přerušený provoz mezi Smíchovem a Radotínem. Důvodem byla porucha trakčního vedení. Pražští policisté zadrželi muže, který ve středu poškodil dvě sochy u Rudolfína, 20krát do nich udeřil kladivem a způsobil přitom škodu téměř 90 tisíc korun. Na Berounskově jede už zítra nová autobusová linka s číslem 878. Jedná se o takzvaný krasobus, který bude jezdit vždy o víkendech až do konce října. Propojí Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, Loděnici, Mořinu nebo Hlásnou Třebáň. Přibližně 13 tisíc domácností v Praze 4 je stále bez teplé vody. Může za to porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michelské a Ohradní ulice. V pražském koupališti Džbán se zhoršila kvalita vody. Hygienici tam zjistili zvýšené množství sinic, horší průhlednost a také vodní květ. No a na Březových horách v Příbrami začíná tradiční prokopská pouť. Kvůli akcím se mění linky hromadné dopravy.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jan Kladecký, skupina Gentour a písnička Proklínám. No a teď motorkáři a silnice. Na silnicích ve Středočeském kraji už letos zemřelo 9 motorkářů. Loni za celý rok to bylo 13. Zvýšil se i počet nehod samotných a středočeští policisté proto na dnešek a ještě také na zítřek připravili mimořádnou kontrolní akci.
1: Tak právě projíždí dva motorkáři, jednoho teda policie zastavuje.
2: Kontrola, prokažte vaši totožnost. Řidičský průkaz najdete? Kolegyně s váma ještě provede takovou zkoušku, jak se sundejte za tím přilbou.
3: Tak pane řidiči, zeptám se, nějaký alkohol před nebo během jízdy? Dobře.
4: Já nepiju, protože ani nesmím.
3: Tak po dobu tónu fouká do té trubičky plynulý výdech, jo? Tak můžete. Tak je to v pořádku, na ústech si můžete vzít, ten je pro vás.
5: Děkuji. Teď si dejte, ať jste vidět.
1: Za odměnu reflexní kšandy. Petr má tedy za sebou kontrolu, všechno v pořádku. Vy jste říkal, že jste 18 let jezdil motocross. Jakou máte radu pro motorkáře, když jste takhle zkušený, aby se vždycky v pořádku vrátili domů, protože bohužel letošní statistiky jsou velmi smutné.
4: Aby nebláznili. Hlavně ať neblázní. Ať jezdí v klidu. Já už mám taky nějaký pátek, takže vím, co říkám.
1: Policejní preventista Jaroslav Bican. Proč akce zaměřená právě na motorkáře?
6: Protože motorkáři jsou v provozu na pozemních komunikacích vlastně nejohroženějším účastníkem a bohužel jejich dopravní nehody jsou převážně buď to smrtelné, anebo s těžkým zraním. Zaměřujeme se na ně s ohledem na to, že ta čísla nám bohužel rostou.
1: Co tady říkají ty statistiky?
6: Když se podíváme na statistiky v rámci územního odboru Benešov, kde se momentálně nacházíme, tak od začátku roku se řešilo 32 dopravních nehod a když si porovnáte samý období za minulý rok, tak tam máme 22 nehod. Když se budeme bavit o krajských číslech, za rok 2025 máme 627 dopravních nehod a za letošek v rámci krajského ředitelství Středočeského kraje monitorujeme 310 dopravních nehod. Bohužel z toho je 9 smrtelných.
1: Jaké jsou nejčastější příčiny nehod těch motorkářů?
6: Nejčastějšími příčinami bohužel je samozřejmě nedodržení rychlosti, hazardování, kdy zkoušejí jak svoji motorku, tak vlastně svoje schopnosti. Druhá stránka věci je i vybavení toho motorkáře. Kolikrát motorkáři nejsou vybaveni tak, jak by správně měli, což znamená oblečení. Když vám někdy motorkář vyjede v šortkách, v tričku a v pantoflích pomalu, tak to samozřejmě potom ta dopravní nehoda podle toho vypadá.
1: Polovinu nehod si podle Jaroslava Bicana zavení motorkáři sami, z poloviny jsou na vině řidiči vozidel, kteří je přehlédnou nebo jim nedají přednost. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem vrtky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. Od letoška platí uklízečky, kuchařky nebo školníky místo státu zřizovatelé škol, tedy města, obce a kraje. Řada z nich ale upozorňuje, že prostředky, které na financování nepedagogických pracovníků získali, nestačí a rozdíl musí doplácet z vlastních rozpočtů. Jaká je situace ve středních Čechách a v Praze, tak to nám teď řekne naše redaktorka Laura Hájková. Pěkný den, mají prosím města a kraje na financování nepedagogických pracovníků dost peněz?
1: Hezký den. Oslovili jsme Prahu, Kladno, Mladou Boleslav a Středočeský kraj. Z jejich odpovědí vyplývá, že konečný dopad budou znát až na konci roku. Už teď ale některé samosprávy potvrzují, že peníze, které na financování nepedagogických pracovníků dostali, nestačí pokrýt skutečné náklady. Například Středočeský kraj letos počítá s výdaji zhruba 1,3 miliardy korun. Od státu ale dostal asi o 205 milionů méně a rozdíl dorovná z vlastního rozpočtu. Podobně Kladno, které zřizuje přes 30 školských zařízení, odhaduje, že bude muset přidat přibližně 32 milionů korun z příjmové části rozpočtu. V Praze a jejich městských částech pak dubnové zvýšení platových tabulek znamenalo pro rozpočty zřizovatelů zátěž dalších 219 milionů korun.
0: No a promítlo se to už nějak do fungování škol?
1: Podle oslovených měst a kraje se nový systém zatím do běžného fungování škol výrazně nepromítl. Praha, Středočeský kraj, Kladno ani Mladá Boleslav nehlásí propouštění nepedagogických pracovníků ani omezování provozu škol. Mladá Boleslav ale připouští, že hledá úspory v optimalizaci provozu školních jídelen. Ve Středočeském kraji taky upozorňují, že kvůli nedostatku peněz letos nemohli těmto zaměstnancům zvýšit mzdy nad loňskou úroveň.
0: Proč to tedy některým městům a obcím vychází a jiným zase ne?
1: Podle Petra Halady, předsedy Sdružení místních samospráv a nezávislého starosty Kamíku nad Vltavou, je obtížné určit, které peníze z celkového balíku jsou přesně na nepedagogické pracovníky. A pak jde také o to, jak nepedagogická práce na školách funguje, pokračuje Halada.
2: Máte staré budovy, kde jsou velké třídy, máte nové budovy, kde jsou ty třídy daleko menší, je tam méně chodeb, ale ta škola se stejně musí uklidit. Ta variabilita u každé školy a u každé radnice je fakt obrovská. Nejde na to dát nějaký koeficient, který by to zasadil do nějakého optimálního výpočtu a řeklo se tak, radnice v Horní Dolní dostane tolik, radnice v Dolní Horní dostane tolik. Tak to prostě nejde. Ona opravdu, každá ta škola je jiná.
1: Ještě dodám, že podle odhadů ministerstva financí mají samosprávy získat z daní až 34 miliard korun, což představuje meziroční navýšení o 13%. Na nový systém jsou podle zástupců rezortu spíš pozitivní ohlasy. Ani ministerstvo školství zatím nezaznamenalo významné problémy s financováním nepedagogických pracovníků.
0: A chystá Sdružení místních samospráv nějaké kroky ve prospěch měst a obcí?
1: Ano, Sdružení místních samospráv chce podle svého předsedy Petra Halady společně s ministerstvem školství a financí v následujících měsících vyhodnotit dopady změny financování nepedagogických pracovníků.
0: O financování nepedagogických pracovníků na školách jsme mluvili s redaktorkou Laurou Hájkovou. Díky moc, pěkný den.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Richard Marx a jeho Hezrci naposloucháte páteční vydání našeho magazínu Den v kraji s pátečním datem 3. července a máme 17 hodin a 35 minut úplně přesně. No a teď se společně vypravíme do přírody. Tři nové tůně budují dělníci v lese u Českého Brodu na Kolínsku. Při silných deštích mají v přírodě zadržet vodu z řeky Šembery. V budoucnu by u nich vedení městských lesů chtělo postavit pozorovatelnu ptáků, chodníčky a taky lávky.
1: Na pasece v lese asi 5 kilometrů jihozápadně od Českého Brodu pracují bagry, hloubí novou velkou tuň, která bude mít rozlohu zhruba 1500 metrů čtverečních.
2: Tak bagrujeme tady už vlastně po několikáté. Tahle tuň je ze vše nejjednodušší na zhotovení, protože navazuje na již předešlou vyhotovenou tuň.
1: Říká bagrista Michal, práce tu mají skončit v září.
2: Co se týká techniky, tak tady máme dva bagry a nákladní auta na odvoz zeminy, kterou svážíme, a ještě jeden menší bagr na dodělávkové práce.
1: Místo pro tůně našli pracovníci městských lesů u řeky Šembery. Právě vodu z ní mají nádrže podle vedoucího lesu Jana Kopáčka zadržovat.
3: Ta Šembera proteče potom údolím a ta voda se nezastaví. To znamená, že jsme vytvořili tady jednu tůň, která vlastně tu vodu, která při nějakých větších srážkách, tak vlastně se zadrží.
1: Mezi starou a novou tůní vytvoří dělníci přepad. Část vody tu zůstane, zbytek časem odteče zpět do řeky.
3: A než se potom později vrátí zpátky do Šembery, tak musí překonat třeba ještě 500 metrů vzdálenosti, ale důležité je, že při přívalových deštích ta voda zůstane v tom údolí, bude se sekovat.
1: Vedle hlavní tůně budou i dvě menší, ty nebudou průtočné a zadrží tak hlavně podzemní a dešťovou vodu.
3: Ta největší má teda asi 15 metrů čtverečních a ty další dvě menší, ty mají jenom 80 metrů čtverečních. Jsou tam různé hloubky, to vlastně je důležité kvůli nějaké biodiverzitě, každý ten druh živočichů a rostlin potřebuje něco jiného.
1: Dodává vedoucí Jan Kopáček, veškeré náklady zaplatí město. Městské lesy z dotace, potvrzuje Alena Kunclová, manažerka ekocentra Vrátkov, které s městskými lesy spolupracuje.
4: Na tento projekt máme dotaci z operačního programu Životní prostředí. Máme tam podporu přes 600 tisíc korun.
1: Podle ní chtějí lesy a ekocentrum zpřístupnit soustavu tůní lidem co nejdříve.
4: Je tady v plánu postavit pozorovatelnu ptačí, doplnit to povalovými chodníčky mezi těmi tůňkami a vlastně odsud z té jedné strany, kde vede ta naučná stezka, a dostat se suchou nohou k silnici.
1: Cesty a pozorovatelnu by tu měli dělníci postavit příští rok. Z Českého Brodu Alena Junová, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tak to je Lucie Bílá a její písnička Fénix. No a my teď zůstaneme v Praze. Praha se dostala do top desítky nejlepších kongresových destinací z celého světa. Na 6. místo jí zařadila Mezinárodní kongresová asociace ICCA. První je Lisabon, následuje Barcelona a třetí je Vídeň. V loni se v české metropoli uskutečnilo zhruba 5 000 konferencí. Nejčastěji do Prahy jezdí delegáti z Evropy a Spojených států. Přibývá ale i návštěvníků z Asie.
1: Do Prahy loni přijelo více než 850 000 delegátů různých mezinárodních konferencí, kongresů a summitů, říká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
2: Praha má poměrně dobrou kapacitu a síť hotelů. Většina těch hotelů má kongresové prostory. A pak si to Praha zasloužila mimo jiné také tím, že je velmi bezpečnou destinací. To je dneska jako stále silnější faktor motivační pro ty turisty nebo pro ty návštěvníky, aby přijeli.
1: Kongresová turistika je podle Stárka pro město ekonomicky přínosnější než běžný turismus.
2: V tomto segmentu většinou se dosahuje nejvyšších průměrných tržeb, protože ti lidé přijedou a ti organizátoři jim chtějí ukázat zkrátka nejenom to samotné setkání, tu odbornou část, ale chtějí jim taky jako ukázat to nejlepší, co v té dané destinaci je.
1: Kongresový turismus koordinuje v Praze městská společnost Prague Convention Bureau. Podle jejího ředitele Romana Mušky obchodní a odborná setkání zvyšují návštěvnost hlavního města.
3: Kongresy se často konají mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Pomáhají tedy zaplnit hotely a restaurace i v době, kdyby jinak bylo návštěvníků méně. Kongresy do Prahy nepřiváží jen návštěvníky, ale také odborníky, znalosti a mezinárodní kontakty. Posiluje to pověst města, kde se nejen obdivují památky, ale kde se také diskutuje o důležitých tématech.
1: Větší kongresové akce pro zhruba 15 delegátů by se mohly do budoucna konat v nové přístavbě kongresového centra na Vyšehradě, říká předseda výboru pražských zastupitelů pro kulturu a cestovní ruch Jan Wolfská DUČSL.
4: V té jižní části se buduje kongresová budova, protože si vědomi toho, že současný Palác kultury nebo Kongresové centrum Praha úplně neodpovídá svou architekturou a svým složením potřebám moderního výstavnictví, respektive kongresového turismu.
1: Práce začaly letos v červnu a měly by být hotové koncem roku 2028. Hlavní město za ně zaplatí zhruba 1 400 000 000 korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Jaké počasí nás čeká v noci a jaký bude víkend, tak to už je otázka pro meteorologa z České televize Pavla Karase.
2: Bude se vyjasňovat, takže nakonec skutečně převládne polojasno a kránu i skoro jasno nebo jasno. No a ranní teplota se bude pohybovat mezi 14 a 10 stupně Celsia. Teď aktuálně fouká trošičku silnější severozápadní vítr. Během noci ale bude slábnout a bude se jednat o vítr ze západních směrů, většinou slabý do 4 metrů za sekundu.
1: Jaký bude první víkendový den?
2: Tak čekají nás teploty pod letní hodnotou 25 stupňů Celsia, maxima tedy mezi 21 a 24 stupni. Bude oblačno, místy i polojasno, později odpoledne a večer, ale začne od severozápadu oblaků přibývat, zatáhne se a večer místy s větší pravděpodobností v severní polovině našeho kraje taky zaprší.
1: No a co nás čeká v noci ze soboty na neděli a po oba sváteční dny?
2: Tak tam už to vypadá na velkou oblačnost s poměrně častým deštěm a častěji bude pršet na severních pohraničních horách, ale ty srážkové úhrny se budou pohybovat většinou do 10 litrů vody na metr čtvereční. Neděle pak s velkou, většinou proměnlivou oblačností s přeháňkami nebo občasným deštěm. Večer pak čekáme ubývání srážek a taky částečně i oblaků. Ráno vzhledem k té zvětšené oblačnosti bude o něco teplejší. Minima se budou pohybovat kolem 14 stupňů, odpolední maxima pak mezi 21 a 25 stupni. Pondělí to vypadá spíš na velkou oblačnost a samozřejmě taky na občasný déšť a přeháňky. Výjimečně by se mohla objevit i bouřka, no a teploty se zatím nějakým zásadním způsobem měnit nebudou. Pondělní minima 15 až 12, maxima mezi 21 a 24 stupně Celsia. Ten začátek a víceméně ta první polovina následujícího týdne přinese více oblačnosti a častější srážky. V té druhé polovině by pak mělo ubývat oblaků a ke konci týdne by se mohlo i oteplovat, takže ten další víkend už má v plánu teploty podstatně vyšší, letní mezi 24 a 28. V neděli se možná teplota podle těch dnešních předpokladů přiblíží až k tropické třicítce.
0: Den v kraji.

No a slavný sklář právě dospívává, no a 18. hodina klepe na dveře. A to znamená jedno jediné, že jsme na konci pátečního vydání magazínu Den v kraji. Ten další tady pro vás bude zase po víkendu. No jinak já se s vámi neloučím, předtím přeji hezký podvečer, hezký poslech dalšího vysílání a po 18. hodině a po zprávách se budu opět těšit na slyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Maximální přípustné ceny paliv o víkendu stoupnou o několik haléřů. Dělníci v Kutné Hoře prověří technický stav téměř stovky sloupů pouličních lamp. Zítra bude oblačno, postupně přibývání oblačnosti, místy s deštěm a teploty do 24 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy ocitlo na několik hodin milion odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice do sítě.
3: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
4: Čekat, někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce.
5: Podle těch posledních... Na dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
6: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiče vyprošťovat lidi z výtahů a řešit.
4: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
7: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
4: ČEPS plánuje v příštích letech investovat zhruba 13 miliard korun ročně do stavby nových rozvoden nebo posílení vedení. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Kutnohorská radnice objednala kontrolu 99 sloupů veřejného osvětlení. Do konce roku technici prověří jejich pevnost a stabilitu. Za práci město zaplatí necelých 150 tisíc korun, říká mluvčí radnice Jana Adamová.
8: Město nechá prověřit osvětlení v ulicích Lorecké, Štefánikově, Macháčkově nábřeží, v části Čáslavské a části Hrnčířské. Speciální diagnostika pomůže předejít haváriím. Na základě výsledků budou následně provedeny potřebné opravy nebo výměny.
2: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí maximálně za 41 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července.
1: Sport.
2: Na fotbalovém mistrovství světa skončí úvodní kolo play-off. Na programu jsou už jen tři zápasy v této fázi turnaje. Za dvě hodiny začne duel Austrálie-Egypt. O půlnoci našeho času nastoupí aktuální světový šampioni z Argentiny proti Kapverdám a ve 3:30 startuje utkání Kolumbie-Ghana.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude zpočátku místy polojasno, později odpoledne večer od severozápadu se zatáhne, večer místy s větší pravděpodobností v severní polovině kraje s deštěm. Nejnižší ranní teploty 14 až 10, nejvyšší denní 21 až 24 stupně.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D1 se stále zdržíte směrem do Brna před omezením na mostě Šmejkalka. Kolona je asi tak na 20 minut. V Praze se potom situace postupně uklidňuje. Zdržíte se už jenom v centru města anebo například na Pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy, po nich pokračuje naše vysílání s Jitkou Lukešovou.
9: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině? Například prozradíme, že tento týden herci divadla Jary Cimrmana dotočili druhou sérii cyklu Stopy Jary Cimrmana a my vás za největším českým géniem vezmeme už za chvíli. I dnes vás také pozveme na mnoho zajímavých akcí a samozřejmě připravena je i spousta písniček. Tak hezký podvečer a hezký poslech.

0: Katrina and the Waves a jejich písnička Walking on Sunshine. Jinak máme přesný čas 18 hodin a téměř 16 minut. Teď se vypravíme společně na chvíli mezi vědce. Až 9 z 10 nemocí nějak souvisí s lidským mikrobiomem. Odhadují to vědci z České akademie věd. Mikroby v našich střevech totiž složitým způsobem působí na imunitní systém. My na ně na oplátku můžeme působit tím, co jíme a tím, co se nebojíme ochutnat.
1: Říká se, že mikrobiom je jako takový náš otisk prstu, že každý ho má úplně totálně jiný.
2: Říká Michal Kraus z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Střevní mikroorganismy sice váží jen malou část naší tělesné hmotnosti, za to mají mnohokrát víc buněk a genů.
1: Mikroorganismy mají dohromady snad 100 až 150 krát víc genetické informace.
3: Ale zároveň lidský organismus má imunitu, to znamená buňky, které by měly hlavně rozpoznávat vlastní cizí. Jak do toho ten mikrobiom zapadá?
1: Mimo jiné je to také předmět studia naší laboratoře. Nás velmi zajímá imunitní systém a to, jak si s tím mikrobiomem povídá.
2: Vědci například zkoumají, jakou roli hraje střevní mikrobiom u lidí s autoimunitními nemocemi. Stav imunity přesně ukáže přístroj pro průtokovou cytometrii, předvádí Žaneta Slavíčková z Mikrobiologického ústavu.
4: Ten stroj je schopný si ten vzorek nasát, ty buňky seřadit jednu za druhou.
3: Je to nějaký fyzikální jev,
4: ano,
3: který je dokáže seřadit, přestože ty buňky mají jiný tvar, jinou hmotnost?
4: Ano, a my pak na ně svítíme laserem a to se převede v počítači, který vám pak dokáže spočítat, jestli je to víc jakoby prozánětlivý, protizánětlivý.
2: Na mikrobiom můžeme působit například tím, že jíme takzvané prebiotické a probiotické potraviny. Jenže probiotika nepůsobí na každého stejně a nedají se považovat za lék, upozorňuje Michal Kraus.
1: Mikrobiom mezi sebe nerad pouští nové návštěvníky. Probiotika se do nás dostanou, pár dní třeba v nás pobydou, ale když je přestaneme brát, tak nám je zase výjdou, protože ten náš mikrobiom je mezi sebe prostě nepustí.
2: A protože každý máme jiné složení mikrobiomu, vysvětluje se tím i to, že třeba někdo nesnese určitý druh jogurtu nebo kysané zeleniny.
1: Když si koupíte třeba kombuchu z obchodu nebo kefír, fermentovanou zeleninu, kimči, tak každá ta firma může mít jiné trošku mikrobiální složení.
2: Když nám určité probiotické jídlo jednou způsobí potíže, podle vědce není nutné se mu vyhýbat. Právě naopak bychom mu měli dát ještě šanci.
1: My vědci rádi říkáme titrovat. Začít ho dávkovat po malých dávkách, což znamená nevypít tu láhev kefíru a nesníst mísu toho kysaného zelí najednou, protože ten mikrobiom na to není zvyklý.
2: Probiotika bychom tak podle mikrobiologů měli jíst nejenom pravidelně, ale i nebojácně. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak tolik Daniel Holanda a jeho písnička Touha. No a teď se společně vypravíme za největším českým géniem. Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž Jára Cimrman. Síť míst pojmenovaných po největším Čechovi je stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili Poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš to.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ně za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky půl deváté.
3: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: Pátý,
3: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v Pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: místní cimrmanolog,
6: místní cimrmaniak, ji takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v Pískovcových skalách. Nejdřív to byly Prachovské skály, potom jsme se podívali na Pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
7: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli. Jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolo jdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Jak se ze slušného člověka stane bandita, nám prozradí nejmladší lovec televizní vědomostní soutěže Na lovu. Rodák z Bělé pod Bezdězem, Libor Šimůnek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Tak to byla zpěvačka jménem Kristýna. No a teď už jsou na řadě naše tipy, a to proto, abyste se nemohli nechat inspirovat, kam že třeba zítra vyrazit do světa kultury.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Na návštěvu vás zve Sázavský klášter. Udělejte si výlet do jedné z nejvýznamnějších českých památek spojených se svatým Prokopem. V sobotu 4. července se tu uskuteční slavnostní představení nového dětského průvodce klášterem. Rodiny s dětmi se sem můžou vydat taky na letní pátrací hru Léto s Déčkem. A součástí prohlídkové trasy je navíc do konce prázdnin i výstava Olejomaleb Květuše Burevšové a Zuzany Muzikant Jeřábkové. Příbrami se po celý víkend koná tradiční Prokopská pouť, největší hornická pouť v Česku. Na nádvoří Ševčinského dolu Hornického muzea se v neděli můžete těšit na historické scénky s divadelními a šermířskými vystoupeními. V neděli v 9 hodin pak vyjde z náměstí 17. listopadu tradiční průvod horníků a hutníků ve slavnostních uniformách směrem na Březové hory. Od 11 do 14 hodin nabídne Důl Marie hudební program. Po celý den navíc zpřístupní Hornické muzeum všechny své expozice, včetně podzemí, za symbolickou 1 korunu. Zavítejte na zámek Křinec na Nymbursku a užijte si rodinný program plný zábavy. Od 10 do 17 hodin se tu koná dětský den, nabídne řemeslný jarmark, tvořivé dílny, soutěže, skákací atrakce i další aktivity pro malé i velké. Program můžete spojit s komentovanou prohlídkou zámku s jeho majitelem a poznat historii i pro měnu této barokní památky. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

že prý nejkrásnější pohled na Vltavu je z vyhlídky Máj, najdete ji nad bývalými svatojánskými proudy nedaleko Teletína. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: blízku.
1: Tak to byl David Dale, jeho písnička Počítám. 19. hodina klepe na dveře a to znamená jedno jediné, že jsme na konci našeho odpoledně podvečerního vysílání. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Sloučí se Jitka Lukešová, přeji vám kouzelný páteční večer, vydařený celý prodloužený sváteční víkend. No a jako vždy se budu těšit zase brzy naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Nová autobusová linka propojí turistické cíle českého krasu. Muži, který kladivem poničil dvě sochy před Rudolfínem, hrozí až 3 roky vězení. Zítra bude oblačno, postupně přibývání oblačnosti a místy s deštěm, nejvyšší teploty do 24 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Českým krasem začne zítra jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. O víkendech a státních svátcích propojí Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, Loděnici, Mořinu nebo Hlásnou Třebaň. V provozu bude do konce října, navazovat bude na vlaky z Prahy. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a ve Středočeském kraji.
2: Účelem je přiblížit nejzajímavější místa českého krasu hlavně lidem z Prahy a bude součástí pražské integrované dopravy, takže na jednu jízdenku bude možné dojet z Prahy až přímo do srdce českého krasu.
0: Pražští policisté zadrželi muže, který ve středu poškodil dvě sochy u Rudolfína, 20krát do nich udeřil kladivem a způsobil přitom škodu téměř 90 tisíc korun. Jeho motiv policie zjišťuje, potvrdil její mluvčí Jan Daněk.
3: 40letý muž je nyní podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, za což mu hrozí až 3 roky vězení. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil, a odmítl vypovídat.
0: Počasí v prvním červencovém víkendu, který je zároveň i prodloužený, bude proměnlivé. Teploty se ale budou podle meteorologů držet pod hranicí 30 stupňů Celsia. A bude i větrno.
4: Sobota by měla být nejdřív slunečná, odpoledne a večer se ale začne od severozápadu zatahovat a proudit k nám bude chladný a postupně vlhčí vzduch. V severní polovině Čech by mělo v sobotu později večer i pršet, pokračuje Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě na 24 až 28 stupňů Celsia.
4: Zbytek prodlouženého víkendu by měl být oblačný. Na většině území se přidají i občasné přeháňky, na horách by měly být četnější a bude taky foukat. Nad letních 25 stupňů Celsia se teploty dostanou jen na jižní Moravě. Tereza Chlubná, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejového brankáře Davida Rittycha čeká už 7. angažmá v NHL. Český gólman podepsal roční smlouvu z New Jersey. Klub o tom informoval na svém webu. Uplynulou sezonu odchytal Rittych za New York Islanders, kde v roli náhradníka zasáhl do 30 utkání.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude oblačno, zpočátku místy i polojasno, později odpoledne a večer se od severozápadu zatáhne. Večer místy s větší pravděpodobností v severní polovině kraje s deštěm. Nejnižší ranní teploty 14 až 10 stupňů, nejvyšší denní 21 až 24 stupně Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 stále pokračuje zdržení za výjezdem z Prahy do Brna. Před omezením na mostě Šmejkalka je kolona od pražského okruhu z 10. kilometru. Zdržíte se přibližně 20 minut. V Praze se doprava uklidnila, poslední zásadnější kolona už je jenom na magistrále v obou směrech do centra. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste dnes do Hezky česky přišla se slovem tarhoňa. Hned si řekneme o tom, jak se skloňuje, protože tak zní dotaz, ale já se přiznám, že moc nevím, co to ta tarhoňa je, něco k jídlu.
2: No, výborně, tak to se ptáte na správném místě. Já jsem totiž pytlík tarhoně koupila, takže o tom vím všechno. Můžeme začít tedy tím, kde se to slovo vzalo. Máme ho prostřednictvím slovenštiny z maďarštiny. A ta maďarština ho má z turečtiny. A je zajímavé, že v té slovenštině i ta těstovina, i to slovo funguje od 18. století, ale k nám, jak je vidět na vás, ta móda proniká až teď.
1: Tak teď jste řekla těstovina, tak už,
2: víte.
1: Je mi jasněji.
2: Je to z jazykového hlediska docela výjimečná těstovina, protože oni jsou to taková malinkatá zrníčka, menší než rýže. A tudíž se nejí po jednotlivých zrničkách a tudíž se ani nepoužívá v množném čísle. Když máme kolínka, špagety, nudle, tak vždycky je to v množném čísle, kdežto tarhoňa je jediný druh těstovin, který se užívá v jednotném čísle jako látkové jméno.
1: A podle kterého vzoru tedy skloňujeme tarhoňu? Neobejdu se bez tarhoní nebo bez tarhoně?
2: Trošku si můžeme vybrat. Jde tam o tvary vzoru žena nebo růže, ale protože je to celkem už i skupina slov, u kterých se tohle řeší, tak vznikl podvzor vikuňa.
1: Fakt, to je oficiální podvzor.
2: Ano.
1: A co je vikuňa?
2: Tarhoňa jsou těstoviny a vikuňa je taková lama, která žije v horách Jižní Ameriky.
1: Dobře, ale já stále nevím ani u toho podvzoru, jestli bez vikuní nebo bez vikuně.
2: Můžeme si vybrat.
1: Taky.
2: Kolísá to tam. V množném čísle si úplně vybíráme, jestli chceme tvary podle, zjednodušeně podle vzoru žena nebo růže. A v tom jednotném čísle je to podle vzoru žena. A druhý, třetí a šestý pád, tam si můžeme vybrat.
1: Já si dám radši špagety.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk, a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus, hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy

0: močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
0: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
0: Samozřejmě ano.
2: Vesele a zdravě.
3: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na další dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
4: to
3: doba...
4: To znamená déle než půl roku.
3: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
4: co
3: celý
4: je
3: život.
4: Nejhorší z toho?
3: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
4: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: není netušili, ono.
0: Tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
3: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je
2: většinou
0: to věk, nebo
2: stres,
0: co to je?
2: Stres? Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že jo.
0: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a pokaždé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně, Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadej mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajdamová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to... I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí, je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává nebo jí. Ale u té schizofrenie tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě Dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a ano. mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha v soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: je to
1: Takže
0: pondělí.
1: Klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi, nevím, 50 lety na hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekla, pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No tak ono
1: Madam,
0: to
2: nebylo mín.
0: To je
1: prosím,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať děkujeme. Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme. A
1: rádio
0: rozumíme.
1: Vypnout raz.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych si chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám, je znám.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct, ano. tak to nevím.
1: Madam.
3: Jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste ano. si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A
1: ano.
4: tak se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě ano. to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, ano. bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na ano. něco z cestního jiného.
1: Říkáte jo. vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu...
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdomlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdomlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Neman Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom ano. Nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohle to je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, ano. Co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně ano. Nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky.
1: No, a ještě se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: no jo,
1: na preventivní prohlídce.
2: Jo, jo.
1: A tak on normálně hovoří a na jedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti, nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 ano. 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu, mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ale ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: To spíš někdy prostě ta paměť, no.
2: No,
3: že ona říká, že to prostě jako vidí,
2: no jo.
3: Co to je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat. Týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a mám
2: dobrý
4: na
2: den.
4: Paní doktor. Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano, ano, existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komkoliv
0: dát
2: říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden a ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. S tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdamlová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské metro nepojede na části linky C, nahradí ho autobusy. Do povinného registru psů v první oficiální den přibyly tisíce zvířat. Zítra bude postupně přibývat oblačnost, později může přijít déšť nebo přehánky a teploty budou do 26 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nepojede v následujících dnech pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajistí autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: První den oficiálního fungování veterináři do centrálního registru psů zapsali 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu připomněla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
3: U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
1: Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a taky je jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala na své začátky a na svou filmovou rodinu.
4: My parents both make movies.
5: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
1: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny. Její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr Jake je taky herec. Aubrey objevil se například ve sci-fi thrilleru Den poté.
0: Počasí.
1: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 pozor na překážku před Turnovem ve směru z Prahy. Zasvíjany na 70. kilometru leží na vozovce balení geotextilie. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za Nošovicemi. Na 58. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich je tady další díl pořadu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Láska hory přenáší. To platí také o vztahu dvou zamilovaných lidí, o kterých vám budeme vyprávět.
7: Jejich láska se zrodila před více než půl stoletím. Dříve než ona, zamilovali se do jejího nastávajícího její rodiče. Jakoby věděli, že v něm jejich dcera najde silného hrdinu do těžkých časů a něžného tátu pro své děti.
6: Je to jak příběh z Červené knihovny, který jsme pro vás dnes vybrali.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Slyšte zamilovaný příběh, který začíná u 17leté Květoslavy a 20letého Vladimíra. Celý svůj život zůstali v hostinném v Podkrkonoší.
1: Zamilovali se, vzali se, přivedli na svět děti, přestáli nemoci, vychovali vnuka a měli se dobře a mají. Nebojí se jeden druhému říci, miluji tě.
0: To zasáhlo i nás u srdce a poslali jsme za nimi Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: To máme přivítání. Dobrý den. Vy budete paní Květoslava?
4: Určitě.
3: Pro vás květiny Květoslavy.
4: Takovou nádhernou. Děkuju moc.
3: Už jenom za ten příběh, který budeme společně vyprávět.
4: Jo, dobře.
3: A tohle bude pan manžel, to bude pan Vladimír. Dobrý den. Půjdeme dál, jdeme za vámi. My musíme říct hlavně, kam jsme se to dostali, protože to není jen tak obyčejný domek. Už uvnitř vypadá nádherně, kamenné stěny, cihelné, trámový je vidět, hezky, citlivě zrestaurováno. Kde to jsme, v jakém domě?
4: To je bývalá vodárna. Bývalá vodárna pro vlaky.
3: Na nádraží.
4: Na nádraží hostinné.
5: 16 000 litrů bral každý štogr. Takže měli na dvě mašiny tady, kdyby se náhodou potkali dvě, tak aby mohli je pokračovat, že jo.
3: Pak to tedy přestalo sloužit, protože parní už nejezdí. Jak jste se sem dostali vy?
5: No, my jsme byli zamilovaní do ty věže. Ta je z těch velkých chvádrů a to je nádherný.
3: Člověk by řekl, že vy jste se zamilovali do sebe a že si budeme vyprávět vaší lásce a začínáme tím, že jste se zamilovali vlastně do věže a do historického domku.
4: My vždycky do stejných objektů nebo to máme rádi cihly, kameny, jak jste říkal, když jste vcházel. A klidně vám tu věž ukážem, jak to vypadalo.
0: Představme si naše dnešní hrdiny, manžele Květoslavu a Vladimíra Kučerovi. Blíž se poznali, když Vladimír, co by voják prezenční služby, přijel k rodičům na opušťák a navštívil svého strýce.
1: Jeho děti chodila tenkrát hlídat obětavá Květoslava. Mladého Vláďu viděla s krátce přistřiženými vlasy a v zelených trenýrkách, ve kterých ji přišel otevřít. Popravdě trochu se lekla.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Mně se líbila, že jo, jenomže jsem byl

0: Fakt nechtěla, jo. Přišel, ne na námluvy, ale přišel za mnou, jestli s ním nejdu na tancovačku. A já jsem řekla, že ne, a utekla jsem. A on potom hromosvodu na paneláku les k nám nahoru.
1: Kam až jste les?
2: Do pátého patra.
1: To jste se nebál?
2: Ne.
0: Až nahoru, nevylez. Můj otec s ním sympatizoval, tak ho pustil dovnitř. No a už to začalo, trošku jsme mluvili jako a to. Já jsem ho fakt vůbec neznala.
1: Takže to je taková láska s dohazovačkou, řekněme. Někdo vám vlastně Vláďu dohodil?
0: No já nevím, líbil se taťkoj, zakazoval mě kluky a tohle mě dohodil, jo.
1: A co se mu na něj tak líbilo?
0: Já nevím, asi oba dva měli rádi pivečko a hned si jako padli do oka, no.
1: No a chodit oficiálně jste začali kdy? Ještě v době, kdy jste byl na vojně, anebo až potom?
2: Když jsem byl na vojně, no. Když jsem byl na vojně, to jsem si pak už hlídal ty vlasy, no, abych měl aspoň ježurku takovou malinkýho.
1: Byly ty vlasy důležité pro Květoslavu?
0: No docela jo, na mladým klukoj.
1: První rande, jaké bylo kde?
0: Ježiš, já si nepamatuju.
2: No, asi od sklepě.
0: Tam byla jenom rybačka.
1: No. Dobře, jak vypadala první líbačka? Já zavřu oči.
0: Zezadu u výtahu, viď? Tam byla taková koje, tak tam a byl takový hezky něžný, no.
2: Jenom za ruce, že jsme se vodili a takový hodný jsme byli.
0: Jo, takový čunťové jsme byli oba dva, neskušený.
2: Nejlepší byly ty dopisy, máš je schovaný.
0: Máme, jo. Máme někde schovaný, ale vůbec nevím kde. Krásný.
1: Vláďa vám psal dopisy?
0: No, mám všechny schovaný, krásný, něžný, jo. On byl takový něžnej, no, tak tím mě asi taky získal. Měl krásný modrý oči, dlouhý řasy a já vždycky koukám u mužských na zuby a ty měl dobrý.
2: A měl jsem 63 kilo a celou vojnu jsem nepřibral kilo nebo dvě.
1: Kam jste Květoslavu tak jako poprvé vyved, že jako je moje a já ji někam přivedu, ukážu, vyrazíme se někam?
2: To asi bylo na nějakým tom na nějaký ty zábavě, že jsme chodívali do národňáku, tam jsme měli 5 stolů vždycky a to bylo nádherný. To bylo, když byl člověk 19, 20 roku, tak to je paráda.
1: Když jste tak byli sami spolu, jak to tehdy vypadalo? Vodili jste se za ruce, sedávali jste někde na louce, vyprávěli jste si, jak vypadaly romantické chvilky dvou zamilovaných lidí před 50 lety?
0: A my jsme hodně chtěli být jako sami. No, no. Poprvé mě, jako, jak se říká, dostal, tak to bylo na ty jejich, tam nikdo nebyl v té chatě, viď? Tak jsme tam jsme poprvé, jako to bylo krásný, no. Na to si vzpomínám.
1: Vy jste vlastně museli hledat místa, kde můžete být sami spolu i v té intimní chvíli.
0: Museli, no. A o to asi bylo hezčí, ale no, dneska si to přivedou domů a co? Je to tak, ale, no.
1: Co tomu říkali rodiče, té vaší lásce, tomu, že jste začali chodit, jaké to bylo?
0: Jo, naši nám přáli, oba dva, a jeho otec mu řekl, běda, jestli ji přivedeš a bude těhotná, protože se mu asi půl roku předtím vdávala dcera. A my just, viď, my jsme chtěli miminko. Tak jo, bylo do roka.
1: Co rozhodlo, nebo kdo rozhodl, že bude svatba a kde bude?
0: No, my jsme řekli, že jako jsem těhotná, že jo, no našim to nevadilo, mamka byla taková to, ona byla mladěnka, asi 36 roku, když se stala babičkou. No a oni si ho oblíbili, manžel potom třeba po 20 letech říkal, že má moje rodiče radši jak svý, je to blbý, ale opravdu. No a tak jsme bydleli chvíli u nich a do půl roka jsme měli být ošklivej, ale my jsme byli šťastný.
3: Svatební zvony se na kostelní věži v Hostinném rozezněly pro Květu a Vladimíra Kučerovi 21. dubna 1973. Tehdy si řekli ano na radnici i v kostele.
4: Svatba to byla veliká. Hudba hrála a 80 hostů jim přijelo poblahopřát.
0: Byla pěkná svatba, hudba, povedla se. Akorát, když mě chtěli uníst,

0: jak se dřív dělávalo, tak manžel skočil na auto a takhle se držel, oni s ním jezdili a vevnitř já.
1: Nechtěl vás pustit.
0: Nechtěl mě pustit.
1: Ten den jde pro vás, Květoslavo. Jak jste se chystala, ať už šaty, kdo vám pomáhal, přijela kadeřnice, jela jste někam, jak to probíhalo?
0: No, přišla ke mně kadeřnice, od ní jsem měla půjčený šaty, protože na svatbu má být něco půjčeného a hlavně jsem už přibírala a chystala mě mamka i jeho maminka, jako to bylo takový dojemný, no. Mamka byla taková citlivá.
2: Nejlepší ženská na světě, nejlepší, paní máma. Pan tata taky, ale. A to bych se rozbulal. Fakt byli nejlepší na světě.
1: To člověka jitří ty vzpomínky, ale je to hezké zase, že na ty lidi může člověk takhle vzpomínat, ne? Že vlastně mu spoustu věcí dali a v dobrém vzpomíná i po těch letech. Tady si myslím, že není třeba se za slzy vůbec stydět. Vy jste také říkala, že dojemná chvíle.
0: Akorát jsem přemýšlela furt, kde je on. Jsem se bála o něj už.
1: Tak na druhou stranu drží se to, že se nesmí vidět, ne? Do obřadu, že nic s nevěstou.
0: Ano. Taky se to drželo.
1: Měla jste třeba strach, že by nepřišel?
0: Ne. Mm-mm. Fakt ne, to mě nenapadlo.
1: Kdo vybíral prstýnky?
0: Spolu, viď?
1: Obřad proběhl, kostel tedy i ten obecní úřad, pak hospoda. Co svatební dary, jaké jste dostali?
0: Jo, pěkný. Talíře se dávali a takový cojchy, že jo, takový starý ty. Takový maminky to skládali, že jo, a to, a babičky a takovýhle věci. No, já jsem měla našetřeno 30 tisíc a tenkrát to bylo dost peněz. No, to je všechno. A sebe jsme měli.
1: Co první taneček?
0: Jo, on chodil do tanečních asi dvakrát nebo třikrát, já teda ne, ale a nechala jsem se nést, no. Bylo to hezky.
2: To jo, já jsem v Hradci chodil do Koruny a já jsem tam vyhrál taneční. Já jsem byl tancmajster, dobrý.
1: Byl Vláďa v mládí bouřlivák nebo ne?
0: Jo, jako v rodině, výchova a to jako kluci šli vždycky radši za mnou. No, táty se báli. A oni mu to teď v dospělosti i řekli. Já jsem se tě táto bál. Přitom je nemlátil nic, ale když jako zakřičel, tak to stálo za to, no.
1: Měl autoritu. Takový byl začátek životního putování, tedy Květoslavy a Vladimíra Kučerových.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh nám dnes vypráví Květoslava a Vladimír Kučerovi. Vzali se přesně před 50 lety. Na začátku jejich života bylo vše zalito sluncem.
2: Ještě netušili, že Květu čekají dlouhé měsíce odloučení od rodiny a Vladimíra náročná role táty. První půl rok po svatbě bydleli u rodičů Květy, než získali své vlastní hnízdečko lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A bylo to za náměstím u kostela, byl takový starý dům, už to je zbouraný, je tam teď parkoviště, no teklo nám i do postele. My jsme tam měli lavor.
4: Starý barák to byl, bývalá klášterní škola, jo, u kostela, no a tam měli 5 metrů do stropu. To bylo šílené. Tam z toho byla nemocná, já si myslím, že z toho oma rodila, jako na ty reuma, co měla reuma.
5: Bydleli jste opravdu v takovém nuzném prostředí, ale svém, a přineslo to nějaké tedy zdravotní problémy vám, Květo?
3: Já nevím, jestli to bylo dědičný nebo to, ale...
4: Jak to mám říct? Kluka už jsme měli, Ladika, a byla v nemocnici v Hradci, tam vyšetřovali kapacity z Prahy, tam za ní jezdili a prostě vozili nějaké léky, bylo to dobrý. A teď jsme měli ještě na řadě toho druhého, že jo? To byla sranda, protože všichni nám říkali, to chce dítě, Květa, ať to porodí a uvidí, že bude zdravá, chlípa. Táta říkal, že jo, ten byl dobrý, jo.
5: Co to bylo za problémy? Revma tedy nějaké přišlo, nebo?
3: No, svalový a kloubový. No, a tak mě nejdřív uzliny hledali rakovinu a to se nepotvrdilo. Já jsem byla i v Praze, ležela na slupech. 2 měsíce asi nebo 3 a doma už byl 3měsíční Michal.
5: To znamená, vy jste byla v nemocnici, dítě doma, samo, s manželem, nebo někdo pomáhal? Dvě děti
3: moje
5: už?
3: Moje maminka hodně pomáhala a ten dostal jesličky na 3 měsících a vozil děti do školky a do jesliček. A ještě chodil do práce, že jo?
4: Já jsem v té práci ráno utekl jsem na tu půl hodinu domů, děti u dveří a já jsem jen vzal ten větší, ten cupitel, ten malinký, toho jsem posadil na sedačku a odvezl jsem je do jesliček a honem do krpi, že? A to bylo každý den. Jsem měl takovou praxi, že se normálně babi u doktora se divili, jak to je možné, že to umím. Já jsem toho kluka takhle v oblík a už byl v plínkách, že jo, ustrojený.
5: To nebyly plínky jako dnes, že by se byly plátěné, předpokládám, a takové. To znamená, vy jste se stal vlastně otcem, matkou v jednom z nutnosti postarat se o děti.
4: No, na ten půl rok to asi bylo. Na ten půl rok to bylo, že byla v nemocnici, ale pak už byla doma. Ona se to postarala, nechodila do práce, ale postarala se o ty děcka. Že mě ustrojila, připravila.
5: Vláďo, klobouk dolů před váma. V té době takhle se postarat o děti, myslím si, že i zvládnout ten postoj třeba před kamarády, že zastáváte roli otce starostlivého, musíte se o ty děti postarat od A do Z, aby opravdu dostali, co měli. To by asi ne každý zvládnul.
4: No, ono to u nás ale takhle vzniklo, že jsou tak ochotní, jsou oba synové.
5: Myslíte si, že vám ta intenzivní starost o vaše děti tehdy z nutnosti pomohla k ním víc přilnout a naopak děti zase přilnuli k vám, že tam to pouto bylo silnější, to otcovské, než třeba v jiných rodinách?
4: To neposoudím, jak to bylo v jiných rodinách, ale myslím si, že ty děti mě šly ke mně jako. Jo, ještě takovýhle malinký podstřeh, když jsme byli, to už byla doma, jo, a teď jsme měli toho malinkýho 8 měsíců nebo 10 a on měl zánět středního ucha doma a řval jako kráva, bolestí, jo. A teď jsem dal sestře toho mýho kluka a ona ho odvezla do těch ležáků tam mezi ty děti. A když jsem si pro něj přijel, tak ten kluk mě poznal. Bylo mu rok, ani ne, možná 10 měsíců. A ona mě natáhla ruce. A zase budu bolet.
5: No mně se to stá, tak bolím hned.
4: No, sestra říkala, to jsem ještě neviděl, tohleto. Aby poznal tátu. Malej, že jo, to jsou kojenci ještě. Kdybych ho aspoň kojil, ale já jsem ho ani nekojil. A přesto mě měl rád.
5: Jak to prožívala Květa? Protože nemocná děti nechala na starost, věděla, že určitě o ně dobře postaráno, ale přece jenom to mateřské pouto, tam muselo být to srdíčko hodně jako tklivé, citlivé, musela jste to hodně citlivě prožívat. Tak si to myslím já, a to jsem chlap.
3: To myslíte dobře, protože když už to trvalo dlouho, já jsem pořád brečela v nemocnici, že to bylo šílený, tak si zavolala paní primařka a říkala manželoj a mému otci, ať mě okamžitě napomenou, nebo něco se mnou udělaj, že hrozí, že si přivodím srdeční nějakou tu. Tak mě to pak řekl a on to stejně nepomohlo. Já jsem chtěla jenom domů furt, že jo.
4: Se zavolili, říkali, v Praze na tom, na výzkumáku byla.
5: Připadalo vám to delší, než to bylo, ten čas v té nemocnici, ten relativní skutečný čas pro vás, právě protože jste to tak prožívala?
3: Dlouhý. Mm-hmm.
5: Dostávala jste zprávy, jak se Vladimír doma stará o děti, volal vám, jezdil za vámi, jak to bylo?
3: Nebyly mobily, takže vždycky musel objednat hovor u sestřičky a ta mě řekla, že v tolik a tolik budu mít hovor. No a jinak jezdil stopem i do Prahy. Vždycky dal, mojí mamce dal děti a přijel za mnou.
4: Ve středu a v neděli byly návštěvy, že jo, jinak týdno nemělo šanci.
3: A když jsem ležela v Hradci, tak to byl zrovna 1. máj, tak přijel i s tím starším synem a já na ně koukala z okna, to bylo krásný, no. A tam, jak jsem ležela v Praze, tak tam jsou študáci hodně, tak tam chodili kolem a mladí lidi jako my, že jo, tak jsem jim tak záviděla.
5: Pomohla k tomu okamžiku najít sílu, přežít, vlastně vzít ten život tak, jak je a do vlastních rukou. I to vědomí, že máte Vladimíra, muže, na kterého se můžete spolehnout, který se tak skvěle stará o děti a leckterá ženská by ho mohla vám závidět.
3: Taky zlobil, ale všechno jsem mu za to odpustila. Všechno. Vždycky říkám, postaral se mě o děti, neodešel, tak... Já jsem ho hrozně milovala a fakt mě to pomohlo. Já jsem přemýšlela, jak nejsem pobožná nebo nechodím do kostela, tak jsem vždycky, pane Bože, než mě vyrostou děti, udělají školu a pak si mě můžeš vzít. Fakt to člověk spadne do takových strašných situací, že nevíte, jak z toho. Ale chtěla jsem se uzdravit, tak jsem všechno zvládla a to.
5: Když jste přijela z té nemocnice domů, co bylo to první, co jste udělala? Běžela jste k dětem, objela jste muže, děti jste zahrnula láskou pusu. Co bylo to první?
3: Určitě děti, že jo? No, ty na mě visely a manžel potom.
4: Taky jsem visel, no ale ne tak dlouho.
3: No, takhle to u nás probíhalo, no.
5: Byly i slzy?
3: Bylo hodně, hodně, no. Já jsem pak dostala i zakázáno brečet a nervovat se, že jo, ale to nejde. To prostě nešlo. Takhle to dopadlo, no, 50 let.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zamilovanými manželi jsou už 50 let. Květoslava a Vladimír Kučerovi z Hostinného. Jak se po tak dlouhé době znají navzájem a vzpomínají na svůj život podobně?
2: Patrik Rozehnal si to ověřil stejnými otázkami, položenými každému zvlášť. My jsme vám jejich odpovědi dali za sebe. I manželé Kučerovi je dnes uslyší prvně.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Vladimíre, jak vám třeba v začátcích něžně říkala Květa?
4: Ona mě to říká do dneška. Ona mě říká Míšo. Táta můj vždycky říkal, jak mu můžeš říkat Míšo, když je Vláďa? A ona říkala, no protože je chlupatej, tak jsem mu říkala, že je jako Míša.
5: A říká mu dodnes tak? No, já se, i když jsme se pohádali, tak já jsem nikdy neuměla říct Láďo. Vždycky Míšo nebo Míša ne, když tě naštval.
3: Když se naštvete, jak se zachováte v tu chvíli?
5: Jo, zalezu někde do kouta a buď brečím, anebo jsem steklá.
4: Přitom já za 5 minut už říkám, tak se nezlob, já to umím. A ona to neumí.
5: Já jsem paličatá, ale teďko už v těchto letech už občas uznám svoji chybu a přijdu za ním.
3: Vaše oblíbená květina?
5: No, asi pivoňky a růže.
4: Růže, karafiát, no.
3: Kolikátá jste byl její láska, jestli předtím s někým chodila třeba?
4: No, no, já myslím, že nevím, že...
3: Takže první?
4: Asi, no.
5: To mám prozradit, jo. A na to mám manžel, ale nemohu... Jo, on zase... Jo, jasně. Asi 5.
3: Takže Míšan je 5. v pořadí.
5: No, tak nevím, kolikátý přesně je, ale asi tak, asi 6.
3: Jméno vašeho nejlepšího kamaráda v životě, kterého jste měl?
4: Joska, Pepík.
5: No, asi jo. Pepa Lejder a Pepa Jasenský.
3: Co byl váš první kus do společné výbavy, do domácnosti, po tom, co jste se vzali? Co jste si jako první koupili společně?
4: No, my jsme tenkrát dostali, protože jsme nic neměli a dostali jsme novou manželskou půjčku, takže jsme za tu novou manželskou půjčku za 30 000 pořídili zhruba jednu místnost vybavenou. A to bylo dobré, za 30 000 to bylo věcí.
3: Co jste si koupili jako to první?
5: No, asi obývák. A pak jsme si vzali tu novou manželskou půjčku a dokoupili zbytek.
3: Co si myslíte, jak on vás vnímá? Jako co mu voníte?
5: Ježíš, to bych chtěla vědět, co on řekl. Já nevím. Mě vždycky přičuchne k vlasům, buď řekne, máš pěknou barvu, nebo voníš, ale neřekne konkrétně čím, nebo...
3: Ty jsi vařila guláš, nebo tak něco?
5: Taky. On má rád guláš, jak jste to poznal?
3: Si říkám, že uvaření se to natáhne do těch vlasů, ale tak u vás by to mohlo být třeba štrudl, třeba jabka, ne?
5: No, on miluje štrudl, no.
3: Říká se, že lidé se dají dohromady taky proto, že si takzvaně voní. Po čem voní nebo čím vám voní vaše žena?
4: Jablíčka, strouhany, ty voní všude.
3: Při jaké příležitosti má pro vás ten nejhezčí, nejromantičtější pohled vaše žena?
4: No asi, když přijdou domů šata nějak, když přijedou od někud, nebo dlouho jsme je neviděli.
3: U čeho máte podle vás ten nejhezčí zasněný pohled?
5: Tu malinkou, když vidím. Tu malinkou.
3: Vnučku.
5: Ta je boží, to je jako děti, no.
0: Zlatá láska.
1: Láska ukázala Květoslavě a Vladimírovi Kučerovým, co je v životě důležité, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáte s kým dělit, a smutek dvojnásobný, když vám s ním nemá kdo pomoci.
2: Poznali, co znamená opravdu milovat a jaké to je, když je láska opětována.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Který ten okamžik ve vašem životě, po pokládáte za to nejšťastnější období, kdy vám bylo tak jako nejvíc hej, nebo k čemu se rádi obracíte ve vzpomínkách? Květo.
5: No na prvního vnuka. To je vždycky, že jo. Na toho vnuka, protože tam to nehrálo mezi mladejma, tak my jsme ho hodně vychovávali. Od 3 měsíců spal s náma všechno.
3: Když přijde vnuk, je to jiné, než když přijde syn? Vzniká jiné pouto, je tam jiný cit, jiná síla, člověk to prožívá jinak?
5: Je to jiný. Syn je syn, vnuk, taky bych za něj dala život, ale přijdou kluci, já jsem šťastná, že vidím, já mám furt jak malý, že jo. No.
4: Vojta, to je nejstarší vnuk, ale je vidět, že prostě maká rukama, jo? Že je zednický. To je dobře a já jsem měl představu, že zednický, když bude ještě kovář, tak to se nedá ničím nahradit. To prostě jde do sebe, jo? To řemeslo. No, to se mě nepovedlo, ale to nevadí, on je šikovnej. On už umí všechno. Umí všechno už.
3: Vy máte rád manuální práci?
4: Já jsem byl vždycky dělník. Ale vyučil jsem se při zaměstnání tiskařem, jezdil jsem do Prahy do školy, a takže já jako jsem spokojený, protože jsem dělal asi 22 roku tady v Krpě, v tiskárně nebo na tiskové mašině, spokojený. A jinak jsem vyučený kotlář, řemeslo černý, že jo, protože ten oheň mě tahá úplně to jsem to miloval, že jo, jenomže se mě to nepodařilo. No.
3: Co dělala Květa v životě?
5: Já jsem prodávala v textilu, když děti jako pak šly do školky a to mě taky strašně bavilo, protože já jsem byla v dámským, nebyly punčocháčky a takový, já měla všechno, nechávala pod pultem. A pak mě bavilo, s manželem jsem chodila, my jsme chodili, měli jsme vinárnu ve městě dvě a to mě bavilo a pak spolu tu hospodu, no. A pak už jsem toho ke konci měla dost, už jako pořád jedny a ty samé řeči poslouchat.
3: Je ta láska na začátku a teď po těch 50 letech stejná u dvou lidí, co se mají rádi? Nebo se to nějak mění, síla, to prožívání, ten dojem, věm?
4: Já si myslím, že to je pořád stejný. Mám je rád stejně.
3: Co Květa?
5: No, takový to chvění v bříšku, jo, když se potkáte, to už moc jako není, ale když mi je špatně, jako mě teď hodně bývá špatně, tak brečím a myslím na něj, co tady bude dělat, až odejdu.
4: Já jsem na zadě, já to vím, já to cítím a nemůžu nic dělat.
3: Ale to je, Květo, podle mě ten projev té lásky, když vlastně při takových věcech, kdy vám je hůř, šoufl, tak myslíte na toho druhého hlavně.
5: No určitě, ale když potom, protože on je hodně společenský, já jsem vždycky spíš byla zamlklá a vidím, jak přijdeš spokojený z té hospody, tak říkám, on se nestratí.
3: Kdy jste tak v životě měli ten největší strach jeden od druhého?
5: No, když jsem byla ze začátku nemocná. Víš, ze začátku. Teď jako ho odváželi na Vánoce a on mě ještě z té sanitky odpovídal, jak jel už jako rychlou. Tak to se mně ještě v životě nestalo. Úplně jsem cítila vnitřek takovou šílenou bolest jednu a pak jsem spadla. To jsem ještě nikdy nezažila. Jak je člověk starší, tak tím víc se bojí asi. Jako mladá jsem říkala, když se z toho musím dostat a to, ale jako už nemám ten strach, ale bylo to hrozný.
3: O to víc, když s časem přichází zdravotní problémy, ubývá třeba i sil, než měl člověk ve 20, o to víc cítí, že toho druhého potřebuje a ten druhý tomu prvnímu pomáhá?
5: Jo, bez něj bych to nedala.
3: Čeho si na tom druhém nejvíc ceníte?
5: Já si, jak byl pracovitý celý život, že umí uznat chyby svoje.
4: No, tak děti máme krásný. Vychovala je, no, dobře.
3: Řeknete si i takhle po letech jeden druhému, že ho máte rád nebo že ho milujete?
4: Já to říkám furt.
5: Je pravda, že každý ráno já dělám snídaní a oni tady zezadu obejme, jo. A já vím, že to je za tu snídaní. A já teda ráno jsem protivná. Já nemám ráda, když sama jako ráda to dělám a to, a když už pak sedím a on přijde, tak to už jsem spokojená, ale když mě takhle zdržuje, ale jo, říkáme si, fakt jo.
3: Je to důležité v tom vztahu?
5: Hodně, hodně. Protože člověk už si teď nemůže, nebo nemá tolik co říct, jako za mladá, že jo. A tak tohle, to stačí na celý den, mám tě rád. Fakt.
3: Je to hezký slyšet, ne?
4: Jo, já to rád poslouchám.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsou to příběhy, které přinesl život. Spojil dva lidi a nechal propuknout opravdovou lásku. O jedné takové mezi Květou a Vladimírem Kučerovými si dnes vyprávíme.
2: Jejich příběh nás tak chytl u srdce, že jim chceme říct, jak je obdivujeme a zaslouží si naši úctu.
1: Proto jsme jim po Patrikovi poslali dárek. Velký domácí kávovar, protože víme, že chvíle u kávy pod pergolou jsou pro ně svátkem. A protože milují rozhlas, posíláme i nové digitální rádio.
3: No, to je milý.
4: To znamená, že my teď vstoupíme dovnitř a tam máte od nich nachystaný dárek a já doufám, že vás to potěší.
5: Hurá, určitě. Každý dárek.
4: To jste správný chlap, to jen tak nikdo nemá.
5: Protože já jsem taky někdy jako dáreček, že jo?
4: Tak jdeme na to?
5: Jdeme na to.
4: A říkali jsme si, že partneři jsou nejčastěji spolu třeba u stolu a že by si měli připravit něco dobrého.
3: No, asi jo.
4: Třeba kafe.
3: Kafe?
4: Máte rádi kávu?
3: Tamhle něco vidím.
5: No.
3: To je kávovar, ne?
4: Jo, velký.
3: Ježíš. Čím jsme se zasloužili?
4: Tím, že jste spolu 50 let v tak úžasném
3: hezky
4: vztahu. Vladimíre.
3: Ty jsi kávovar chtěla,
5: no,
3: viď?
5: Jo, já jsem kávovník. Nádhera.
3: No to jsme dojatý, teda fakt.
4: Takže no. Díky Petrovi a Carmen.
3: No, my máme taky hrozně rádi.
4: Velký kávovar, který umí malý i velký kávový hrneček naplnit, umí připravit horkou vodu na čaj, umele vám kávu, všechno to připraví. A k tomu ještě vedle taková malá krabička, dnes už stačí taková malá, abyste si i tenhle ten pořad mohli třeba příště a další díl poslechnout v digitální kvalitě, malé přenosné ano, digitální jo. Rádio.
3: No na to budu muset pozvat kluka, protože to je nešikovnej, no. To jsme vůbec nečekali. Když jsem vám říkala, že jsem vůbec nevěřila tomu, že můžem něco vyhrát. Já jsem psala, jenom jsem byla doma sama s takový, jenom říkám, tak když o tom formluvě, tak to zkusím. Na fakt krásný.
4: Vladimír teď Květu drží za ruku, stiskává a je tak jako tiše spokojený a možná asi dojatý.
5: No jo, já jsem dojatý. Já jsem dojatý vždycky.
3: Dneska trošku víc je dojatý.

0: Láska kvete v každém věku, jak jsme zjistili u kávy v Pergole od Květoslavy a Vladimíra.
1: I po 50 letech společného manželství se mohou mít lidé rádi, milovat se a užívat si každého okamžiku. Jak prožívají svou lásku dnes?
2: No, sedíme rádi v ty Pergole, posloucháme rádio, Hradec, ano, a čteme novinky, kafíčko a my si dáme i dortík. Viď?
3: Neměl bych taky, ale trošku.
2: A to je docela hezký takový den, no.
4: Co vám dělá radost? Jaké činnosti, co tak rádi děláte?
2: No, já ráda na zahrádce sekám travičku, když už povyroste trošku, stříhám stromy, kam nedošáhnu, tak volám Mišana, manžela teda, a to asi všechno, my už to nepřeháníme.
4: Co vám dělá radost?
3: Těžko říct, no, když můžu sekat, výjimečně, že mě nechá k sekačce. A dřív jsem si vždycky dělal svoji práci, já mám tamhle kousek garáž a tam mám spoustu věcí rozdělaných, nedodělaných, co už ani nebudu dodělávat.
4: I v tomhle věku je ten čas, že si sednete, držíte se za ruce, dáte si pusu třeba někdy?
2: Mm-hmm. No určitě. A manžel dost často by chtěl víc, ale...
3: A co bych chtěl jako víc?
2: Řekli jsme, že o sexu nebudeme mluvit.
3: To je jenom hubaná, no. Hubaná dost.
4: A toho hubana umí dát ještě vášnivě?
2: Jo, když mě blahopřeje a to, tak jo.
4: Tak vás malem porazí, jo?
2: To zas už ne.
3: Já bych řekl, že radši už moc ne, protože mě vypadávají zuby.
4: Váš muž je šprýmař.
2: Je, no. Jo, ale je to fajn.
4: Kdybyste se přenesli v čase zpátky, těch 50 let, ale vlastně v té mysli jste měli ty zkušenosti, které jste nazbírali doteď, myslíte si, že byste se znovu vy dva do sebe zamilovali, kdyby Květa viděla ty zelené trenýrky a Vladimír ten trochu možná odmítavý obličej Květy na začátku?
2: Jo, vzali, určitě. Já ho fakt mám ráda, no. Co jsme spolu vybudovali a nás to oba dva bavilo hlavně, že jo. A to taky drží vztah pohromadě, no.
4: Zamiloval byste se znova do Květy?
3: Asi jo.
2: A jinak byl dobrý. A je. I když to je teďka už mrzout, no, tak chlapi v 70 už máme taky svoje chyby, že jo. Tak.
4: Něco za sebou a životní moudrost.
2: To je pravda, no. Ještě chvilku, kdybychom tady byli, tak bychom byli jako asi spokojení. Člověk neví.
4: Takže se dá říct, že jste oba romantické duše.
2: No asi jo. Já určitě. Tím si komplikuju i život. Že všechno moc prožívám a to. No, manžel to vždycky lepší snášel, všechno. Ten to nedržel v sobě jako já. No, ale třeba bychom spolu nezůstali, kdyby jsme nebyl každý jiný, že jo?
4: Ale jakými slovy byste označila těch svých 50 let s ním?
2: Že to strašně uteklo. A že bych některé věci řešila i jináč, no.
3: Ale to ví moc dobře, že ji mám rád. Nevím, co říct, abych si nevymýšlel.
4: I ticho někdy řekne hodně věcí.
2: Já jsem nikdy nevěřila, když jsem ho poprvé viděla, že může být mužský tak jemný, a na mě byl vždycky jemný, něžný, no, něžný. To je všechno. Stojí za to žít.
3: Jo, to je pravda.

0: Květoslava a Vladimír dobře vědí, že pravá láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
1: Vždycky tu byli jeden pro druhého. Svou lásku dávali dětem, vnoučatům. Dokázali nám, že srdce je sice malé, ale vejde se do něj tolik citu jako hvězd do vesmíru.
0: Ani vy nezapomínejte na něhu pohlazení. Nezapomínejte vnímat duši toho druhého. Láska má mnoho podob a stojí za to je objevovat celý život. Tak se o to snaží i
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení peněz. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Zítra bude postupně přibývat oblačnost a později může přijít déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
3: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji na vrácení peněz do 6.7. a v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
2: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
4: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
5: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
4: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
4: Jedna z kabin lanovky na Ještědce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát.
0: Sport.
2: Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud.
0: Počasí.
2: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Mirošovic. Provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. V Brně je až do rána uzavřena dálnice D2 v obou směrech, a to kvůli stavbě nového přemostění. Zdržet se můžete kvůli omezení i na D1.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy, po nich už začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, to mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
8: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudá.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu J. Hollisterovou bytem v Great Rand. Číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedia Scully.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Prosím, odložte si. Tak.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
7: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: Díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu J. Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v... těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
7: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Socrates je nad tou kytkou napsáno...
5: Vy se nezajímáte o filatelí, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
7: Ani o filozofii?

0: o ničem ještě nevěděl? Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
1: Myslíte?
0: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
2: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
0: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
2: To jsem já?
0: Vy?
2: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
0: Snad jste o tom ale mluvili.
2: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
3: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
2: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší... A některé zvyky měl přímo staromódní.
1: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, viďte.
2: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
0: Kdy jste ho viděla naposledy?
2: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
0: Zahradě?
2: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
0: Dnes u vás nebyl?
2: Ne.
1: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
2: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
0: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
2: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
1: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohl něco velmi zvláštního?
3: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
1: Na obálku nalepil známku.
2: A co je zvláštního na nalepení známky?
1: Za normálních okolností nic samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohl osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
0: Což se také stalo.
2: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
1: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
2: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
0: Zajisté.
2: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
1: Jen klid, slečno Hollisterová.
0: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
1: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
0: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
1: Něco? Nebo někdo?
2: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
1: Kam pak, slečno Hollisterová?
2: Promiňte, ty moje nervy.
1: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
4: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se.

0: to.
1: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
2: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
1: Je to můj nevlastní bratr.
3: Oh, podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart, ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jet Parker.
2: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
3: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška. Kdy pak se vám podařilo utéct, Parkere?
1: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
2: Kdy?
1: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
2: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
0: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
2: To právě ne.
4: To právě vůbec nemlí, pane. Tedy pane obviněný.
3: Zatím jen zadržený, doktore Watsone.
1: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
0: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
1: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
2: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
1: Ty mizero, ty vrahu!
0: Zmije, zákeřná zmije.
1: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
0: No, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
1: Mizero, ty dareváku!
2: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
3: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
5: Jistě, pane vrchní inspektore.
2: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
3: Z okna? A v noci?
2: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
3: Ne, to nevím.
2: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
3: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
2: Z obálky dopisu pana Coleyho.
4: Ale to není známka, inspektore.
3: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
2: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
4: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
3: Conium maculatum memento Socrates.
4: Ano.
3: Co to znamená, pánové?
4: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
2: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
4: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
3: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
5: Váš čaj, pánové.
3: Přála jste si, paní Lamliová?
5: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
2: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
3: A Sokratovi.
4: To jest známce Donalda Evense.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ni ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě, kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Nevocné. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnoval-li se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými, jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd a je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, ale léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím, o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu, obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: Čtyři další lidé byli v podezření, jenže všichni čtyři mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci?
6: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti dva, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného, hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě, vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata. Ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději... Klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
2: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
5: Teda, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardner,
5: tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říci, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone. Toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Watsone.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci, Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Já, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym se rovněž neudržel jakoby a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku. Nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: No přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop...
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. takové to pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce.
4: Vylez jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
4: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
4: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit.
5: Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
6: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
5: Nevadí, počkáme také.
2: Vy u sira Oldkina? Johne?
7: Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
2: že... Za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte?
7: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
2: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
7: Ano, zde tyto tři.
2: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
7: Neskrývám ji přece.
2: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
7: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
2: Tak jsem to nemyslel.
7: No přece si nemyslíte, že by...
2: Ne.
7: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
2: Ano.
7: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
2: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
7: Důkaz? Což je to možné?
2: Ovšem, jen chvilinku strpení.
7: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
2: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
7: Ano. Takže je to v pořádku.
2: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
7: Ale co je to zase za neřádstvo?
2: Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
7: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
2: Nebude to poprvé. No, vidíte?
7: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
2: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
7: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
2: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
7: Ale to snad...
2: Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
7: No, mohu snad udělat něco jiného?
2: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
6: Oh, Sir Oldkin, prosím.
7: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
2: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone. Zajdeme si někam na skleničku minerálky.
8: Karlovarské.
2: Správně. Zdá se, že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Zdravím vás na prahu další prázdninové noční linky a navíc na začátku prodlouženého víkendu. Máme pátek, stále ještě platí datum 3. července a já bych měl vlastně pogratulovat Radomírům a Radomírám, které ještě hodinku na svoje, kteří ještě na svoji oslavu mají tu poslední hodinu dnešního dne. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánček. Jakéže je téma našeho povídání, tedy jakéže může být téma vašich příběhů, které zavoláte anebo napíšete? Chutě a vůně prázdnin. Řekl bych, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, bývají mnohdy spojeny právě chutě a vůně. Možná z toho svého paměťového šuplíčku vylovíte vzpomínku na dobrodružství, když jste jako malí přinesli čerstvě natrhané třešně, ze kterých babička upekla vonavou bublaninu. A možná si dodnes pamatujete na to, jak jste poprvé ochutnali bulharský tarator nebo šopský salát. A nebo si vybavíte chuť první řecké olivy. A třeba vám dodnes prázdniny voní opalovacím olejem, jehličím, na němž jste nacházeli ty nejvonavější hříbky. A nebo třeba, jako v mém případě, odérem kravína, v němž jste si na letní brigádě vydělávali na magnetofon. Na příběhy o chutích a vůních prázdnin budu čekat ve studiu Noční linky až do zítřejší 1 hodiny. Telefon je 731 800 900. Psát své příběhy na téma chutě a vůně prázdnin můžete na web rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma chutě a vůně prázdnin. Já jsem někde četl, že z lidských smyslů je, co se týče vzpomínek, nejčastěji používán, řekněme tedy k tomu, abychom si hodně uložili onu vzpomínku, právě tenhle duet, tedy chutě a vůně. Tak jsem zvědavý, jestli na tohle téma paní Nora, která jako první volá na číslo 731 800 900, bude mít co říct. Přeju vám dobrý večer, paní Noro.
1: Já vám také přeji dobrý večer a posílám všem posluchačům Noční linky pozdrav z ochlazeného Frenštátu.
0: No teď schválně už, jsem teď se byla, už, ano.
1: Ano, schválně jsem se byla podívat a na venkovním teploměru mám 13 stupňů. To ještě před několika dny, to je pokles o tolik stupňů, kdy to bylo ještě i večer kolem 26, 27, 28. A tady v místnosti, kde sedí, mám teďka 24,5 stupňů, což je příjemné teplo. To v zimě si nikdy nedovolím topit na tak vysokou teplotu. Už díky těm cenám to jsme mohli topit tak na 21, jestli maximálně na 22 stupňů.
0: Paní Nora, pojďme se podívat na chutě a vůně prázdnin. Tedy pojďme si poslechnout váš příběh na tohle téma. Kdyby to měla být třeba jenom jedna chuť nebo jenom jedna vůně vašich prázdnin v dávné minulosti, ve vašem mládí či dětství, která by to byla?
1: Máte pravdu, to není jenom jedna, to je směsice, protože když si na to vzpomenu, tak naše zahrada to byla louka, plná lučních kytek, takže staříček kosil kosou a ta pokosená tráva voněla. A potom, když bylo slunečno, tak pěkně to schlo, my jsme předraceli se stařenkou hráběmi, takže krásně vonělo to seno, takže vůně zase toho sena. A když jsme jezdili do Podhůří, Radhoště, do Rástoky, do Trojanovic, Podnoříči, vůně mateřidoušky, ty velké pálouky mateřidoušky a úplně takové, jak bych řekla, koláče lesních jahod, ty do dneška cítím, jak voněly. No a další vůně na naší zahradě, to je spojeno i s těmi chutěmi. Dozrával rybíz, dozrával angrešt, potom v průběhu prázdnin zrály pirabelky, ještě doznívaly třešně, protože tehdy to bylo trochu jiné, ta doba květu i potom toho dozrávání. A potom ringle a mirabelky. No a letní jabka, měli jsme jeden strom skleněné žluté. To byly první letní jabka. A to nezapomenu do dneška, jak jsme šli s bratrem na zahradu a v trávě už byly popadané tyhle ty žluté jabka, jak oni voněly a jak byly proteplené tím slunkem. Tam jsme sedli u ohniště na lavičku a pojídali jsme tyhle ty teplé jablíčka. No to byl požitek. No a pochopitelně, tak jak se vzpomínal, tak se taky upekl buď to nějaký koláč na plech nebo bublanina s třešněmi, s rybízem nebo i s těmi ringlemi a dělali se kompoty a marmelády. No to byla
0: člověk byl celý
1: marmelá.
0: Upatlaný, když pomáhal, že jo?
1: Ani upatlaný, ne, nevím. Stařenka to vždycky tak zvládla, že jsme to měli všecko v pořádku, ale bylo to velmi pěkné, bylo to zajímavé, vonělo to. Mně se potom líbilo, jak byly naplněné ty sklenice, odnášelo se to do sklepa, kde jsme měli regály a tam jsme to měli zaplněné těmi kompoty a marmeládami. To bylo nádherné. No a zelenina, to ještě byl květák začátkem prázdnin. Ty chutě, když chci přeladit z těch vůní. Květák, ať to byla květáková polévka, anebo potom vysmažený květáček, nebo květákový mozeček. No a rajčata, ty se dostali běžně u nás koupit na trhu. My jsme rajčata doma nikdy nepěstovali. Kořenovou zeleninu, to ano, měsíční jahody, ale hlavně, že jsme měli tu velkou ovocnou zahradu. Ale rajčata, to do dneška cítím tu jejich vůni a dělali jsme, to jsme neměli tehdy, jsme nevěděli vůbec, že jsou nějaké caciky a šopské saláty. Já jsem ročník 41, ale běžně se dělal okurkový salát, hlávkový salát ještě, když byl, a rajský salát s běžnou zálivkou trochu octa, trochu vody, trošinku cukru, osolit, no to byly přece lahůdky.
0: Teď jste mi něco připomněla na základě toho, co říkáte. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste, ať už to bylo v mládí, v dětství, anebo třeba i v pozdější dospělosti, kdy začaly být ty nové brambory na trhu třeba a dali jste si je třeba s kysaným mlékem nebo s tvarohem?
1: Ano,
0: jak krásně voněly ty nové brambory vařené ve slupce?
1: Ano, to na to vzpomínám do dneška. To jsme byli úplně šťastní, když byly nové bramburky, jak to krásně vonělo. Do vody se dala jenom sůl a

0: jenom ohloupla, jak jsou chutné a jak si vždycky říkám, bože, kéž bychom měli pořád. A on, když to někdo říkal, taky jeden náš ekonom. Když to je základ českého živobytí, brambory a mléko, no a vajíčka eventuálně k tomu, ty nesmím taky zapomenout, no ale tak to už není taková
1: no, myslím, vůně. Myslím, že ale jsme vyčerpali hodně vůní a hodně chutí, tak aby ještě i ti ostatní měli o čem mluvit, si říkám, paní Nora.
0: Ale ty vůně, to cítím do dneška, ta letní zahrada, i když popršelo, jak tohle to vonělo a slunkem, jak to bylo všechno proteplené, provzdušněné, takové lahodné, krásné. A ty měsíční jahody, jak nádherně voněly. Mám takový pocit, že i trošku i ty vůně se vytratily, ale něco jsme si z toho zachovali a já jsem šťastná, když dostanu tady koupit něco, co ti soukromí zemědělci pěstují a těším se už taky na ty rajčata, které budou z trhu a okurky, teď okurkový salát tak nádherně voní. Já vím, vy jste ještě teďka sytý všeho z Řecka, když jste se vrátil a proto vzpomínáte některé ty saláty, které, na které oni jsou zvyklí, ale mě stačí ty prahobyčejné, které jsem jedla od dětství a já bych s nimi vystačila i teďka. Takže vše přeji dobrou chuť a hlavně, ať máme ještě takové počasí, ať dýcháme i ty letní vůně a ať nám to prospěje.
1: Děkuji.
0: Všem to přeji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, paní Noro, a naslyšenou. Chutě a vůně prázdnin, téma noční linky, kterou právě posloucháte, téma, ke kterému můžete říct ten svůj příběh, třeba na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: směřuje do okresu Děčín k panu Láďovi. Dobrý večer, pane Láďo.
1: Dobrý večer.
0: Čím vám voněly prázdniny jako malému nebo jako většímu a čím vám voní dodnes a čím vám chutnají?
1: No, tak kdybych sem začal, jako když bych byl malej, tak mamča pracovala v zemědělství, brášku hlídala sousedka, mě mamča vzala de facto do kravína. Někam mě tam postavila, řekla, abych sem se jenom koukal. Mm-hmm. Šla si po své práci, de facto se svou kolegyní, byly tam jenom dvě. Já jsem po chvilce šahal do toho koryta k té krávě a bral jsem seno. Mamča se na mě koukala z té dálky. Akorát říkala prej té svý kolegyni. No a jsem mu říkala, aby někde stál. A jenom se stál a koukal. No ale mamča mě za to vůbec nic mě o tom neřekla. Já jsem akorát povídal, že jsem krmil kravičku senem. A potom, když jsem byl starší, ano, tak jsme de facto chodili česat borůvky nebo chodili na huby, potom na podzim. Hmm. A nebo na koláče, jak od mamče nebo od babičky. Koláče jakoby s drobenkou.
0: Hmm. S čím byl ještě? Nebo, s tvarohem nebo s nějakým ovocem?
1: Ovocem, s tvarohem, prostě se všem, co babička jakoby tvořila v tom, nebo mamča. Ale v Děčíně tam naproti nemocnici tam byl takový malinkatý parčíček. A tam byla třešeň. Teď už tam nestojí, protože už jí před haforokama si pokázali. Ale vždycky jsme tam s lukama lezli a česali jsme třešně.
0: Dávali jste si je za košily, jo?
1: No taky.
0: No tak nejdřív samozřejmě do pusy, ano, ano.
1: Zakošili, nebo jsme nosili de facto domů, aby se z toho něco udělalo, anebo s nějakou kamarádkou někde v Mutířově a dojdeme si, něco se tam jakoby pěstovalo, tak jsme si tam došli na pole a to tam jsme si to načesali. Takže plný krásný dětství, dědeček měl zahrádku v Mutířově, měl tam i hospodářská zvířata, takže se pomáhalo se vším, se senem. Jak říkala ta paní přede mnou, taky jsme chodili otáčet seno, nebo jsme tu kupu jakoby rozhodili. Sušilo se. Úplně krásný dětství to, co... A nebo i de facto tábory jakoby na tři týdny, teďka jsou jenom na dva, že jo. Tenkrát byly na tři týdny, když jsem třeba jezdil na tábory před několika rokama, když jsem tam říkal dětem, že se jezdilo na tábory jakoby na tři týdny, že tam v tom oddíle bylo 25 dětí, že tam bylo nějakých jakoby 9 oddílů a každý zvlášť, vždycky holky, kluci. A kde jsou ty tábory a kde se jezdí? Takže dětství úplně krásný, jak co jsem jakoby vyrůstal, nebo co jsem byl menší, nebo co jsem byl starší, tak prostě krásný. A de facto, co jsem byl třeba ještě jako kluk, nevím, jestli mě bylo 4-5, tak nás mamča vzala jakoby ke svýmu dědovi, k mýmu pradědečkovi a ten mě, mému bráškovi a mamče dělal míchaná vajíčka. A jestli mu bylo 85 nebo 86 let.
0: Tak to byly Láďovi chutě a vůně prázdnin, ale vy jste mě přivedl k dalším vzpomínkám, které mám spojeny s vůněmi a s chutěmi. Když jste mluvil o táborech, za mé doby to byly pionýrské tábory, tak já si vlastně z táboru vybavuju tedy několik vůní, několik chutí, to ano, ale já si vybavuju hlavně to, jak jsem poprvé cítil tu vůni spáleného petrole z petrolejových lamp.
1: No, petrolejové lampy jsme taky měli, ale mamča nás, jakoby, i co jsme jezdili na tábory, tam jsme taky měli petrolejové lampy, ale těch už tam moc jakoby nebejvalo, protože my jsme měli buď jakoby táborák a těch petrolejových lamp tam bylo jakoby méně. Mm-hmm. Ale i co jsme jezdili třeba na tábory, i co jsme byli jakoby menší, tak nás jakoby mamča brala ještě s naším jakoby tátou jakoby na nějaký ty strazy těch čundráků, takže to bylo strašně hezký. A když Manče šla jakoby umýt nádobí jakoby do řeky, protože nic jiného tam nebylo, tak mě jenom postavila na kámen a řekla, aby jsem počkal a byl sticha. Manče šla jakoby pro něco dostanu a než přišla, tak já jsem zval jako svině, když to řeknu takhle. A bylo to slyšet úplně všude, ale úplně v pohodě. A mamča přišla, já jsem ti řekl, aby si jenom stál, já za chvilku přijdu. No.
0: Bylo vám smutno, nevěděl jste, co máte dělat. Ale to, jak vás maminka odložila třeba i v tom kravíně, to mě napadla ještě jedna věc, jak jste krmil kravičku. Nenapadlo vás, nevím tedy, kolik vám bylo roku přesně, ale nenapadlo vás, když už jste jí dával...
1: Tři
0: roky. Nenapadlo vás zkusit, jak to vypadá, když vám třeba olízne ruku? Když měla ten krásný mokrý čumáček přímo před vámi?
1: To nevím. Já jsem ty prsty měl jakoby roztažený, tak jako nevím. A de facto ty prsty mě nikdo jakoby neříkal, aby jsem ty prsty roztáhnul. Já už jsem to věděl ve 3 letech, ale mě to nikdo neříkal.
0: Instinkt. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné prázdniny, které vám budou vonět a chutnat.
1: Já taky všem. Děkuju moc.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou. Mimochodem, o borůvkách napsal tedy velmi krátkým vzkazem, jak jeho zvykem, i posluchač Bedřich. Cituju, o velkých prázdninách jsem chodil na brigádu na borůvky. To byly časy. Bedřichu to byly. Pořád ještě jsou. Tedy borůvky. A časy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce je v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, znovu čas na další příběh na téma chutě a vůně prázdnin. Každý z nás je omylný, ale já myslím, že se nebudu tak úplně mýlit, když řeknu, že Martin, který čeká na telefonu 731 800 900, je spíše mladšího věku. Typoval bych vás tak do třicítky. Martine, typuju správně, dobrý večer.
1: Jasně, typujete správně.
0: Výborně. Krásných 22. To znamená, že vaše chutě a vůně prázdnin, na které se vás teď ptám, čím vám voní prázdniny, jsou poměrně čerstvé oproti, řekněme nám, dříve narozeným. Čím vám voní a chutnají prázdniny?
1: Hlavně těma vyšněma, to vždycky, když si vzpomenu na ty prázdniny, tak si vzpomenu na vyšně, jak jsem s klukama chvíli zbrat. To bylo vždycky skvělé.
0: Chodili jste na pajtl takzvaně, jo, jak se říká v Brně, to znamená do cizích zahrad. Já jsem to dělával, to klidně přiznám.
1: To jsme na tom stejně, my jsme vždycky chodili s holkama, ty byly vždycky krásný.
0: Ty vyšně nebo ty holky? Nebo obojí?
1: Oboje.
0: Vůně a chuť vyšní. Pro Martina chuť prázdnin. A je něco, co naopak nemáte moc rád? Na vůních a chutích prázdnin. Já totiž jednu věc mám, ale nechám nejdřív říct vás.
1: No hlavně to, že musím čekat, vždycky jsem čekal na to, než zase budu muset dělat ty školy za těma skurvěnýma učitelma.
0: Tak některá slova bych možná nepoužíval, jako vy, ale máme to trošku podobné. Vždycky na konci prázdnin mi vůbec nevoněla papírnictví, protože jsem musel jít koupit nové sešity, nové obaly a už zase do školy. Ale i to je vzpomínka. Martine, moc krát děkuju a až uvidíte vyšně, vzpomeňte si na všechny krásné holky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. A krásně si vyhodí kára.
0: Naslyšenou. Za malou chvilku bude 11:30. Posloucháte noční linku a povídáme si v ní o chutích a vůních, které máte spojeny s prázdninami. Tahle vůně, o které napsal Michal, tady ještě zmíněna nebyla. Cituju. Vůně Melty z dávných dní, zpívá Hana Zagorová v písničce Bourá se dům. A vůni Melty si připomínám dodnes, nejenom v létě. Piju ji totiž častěji než kávu. Moje čichové vzpomínky na prázdniny mě ve vzpomínkách vedou k máminu stolku s parfémy, do nichž se oblékala, takzvaně, když jsme někam o prázdninách společně vyšli. Například do pizzerie v Jevanech, která dnes už neexistuje. A vůně italské kuchyně je vlastně také vůní mého dětství. A rovněž vzpomínám na svoje eau de toilette, které jsem rád používal já a používám je dodnes. Ač jsem si od máminy smrti žádnou lahvičku nekoupil. A čím to u mě voní letos? No, třeba květákovou nebo brokolicovou polévkou, jako právě nyní. Ale přiznejme si, to je poněkud jiná kategorie čichových věmů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Tradičně v té poslední hodině starého a první hodině nového dne máme čas na noční linku. Právě ji posloucháte a jejím dnešním tématem jsou chutě a vůně prázdnin. A já při tom prvním rozhovoru, když telefonovala paní Nora, měl trochu obavu, zda jsme nevyčerpali skoro všechny možné vůně a chutě prázdnin. Nikoliv, ještě plno jich zbývá. Konec konců před chvílí to byl Michal s Meltou a různými vůněmi. Před malou chviličkou telefonoval na 731 800 900 Martin, který zmínil hlavně ty višně a taky holky, se kterýma chodívali na višně. Paní Marie napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka, že má ráda vůni růží v zahradách, o prázdninách. Těch vůní se dá najít samozřejmě moc a moc. Petra Skladna, cituju, vůně léta je pro mě jahody, borůvky, kopřivy, nebo když je po dešti. Přeji hezký večer, Petra Skladna. A co má k tomuto tématu říct, co může k tomuto tématu říct Pavel? Dobrý večer, Pavle.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a i vás.
0: Děkuju.
1: A ještě bych úplně narychlo k tomu, jak jste mluvili o těch kravičkách, když, jak jste říkal, že olíznout, tak já jsem jednou, to jsme byli u tačky na prázdninách, on tam dělal na statku, tak jsem nabídl prst teleti a to jsem měl strach, že se z toho nedostanu. Jako jo, to bylo,
0: no ono dokáže se vříct, to je pravda. Já jsem byl na brigádě v teletníku, takže vím, ale když už tedy vy jste začal s těmi kravičkami, tedy vrátil se k ním, tak víte, když potom ta brigáda skončila, nebo když skončila ta směna, a já mohl jít na pastvu, kde přes den kravičky byly, tak tam po nich samozřejmě byly, víte co, pozůstatky. A na nich nejlépe rostly žampiony. Takže to byla taková zvláštní směs jednak kravinců, ale potom taky těch čerstvých žampionů. No Pavle, já vás přerušil a nechci vám brát slovo. Čím vám třeba dodnes voní nebo chutnají prázdniny?
1: Ano, ano. Tak my jsme hodně vyjížděli, nás rodiče brali 3 roky po sobě na Orlickou přehradu a tam si pamatuju, že byly ty, tam bylo to sociální zázemí, jakože toalety a sprchy. Tam si pamatuju, že když jsem šel kolem, nebo když jsem se začal sprchovat, tak tam to strašně krásně vonělo, protože tam byli hodně zahraniční turisté, třeba z Německa a různě. Oni měli prostě takový ty úplně jiný šampony, mít takový ty klasický ten březovej, jo.
0: No tak ten, ten náhodou voněl krásně, jo, ale tak fakt, že solvina je solvina, no.
1: Ale tohle byla fakt jako exotika taková trošku, jo, to byly takový ty vůně takových těch, fakt jako těch šampon, že to bylo cítit, že to není prostě naše provenience, tak to, když šel člověk kolem, nebo když byl tam přímo, tak to byla taková směsice takových jako docela nádherných vůní, to jsme vždycky až záviděli, jak oni mají, jaký oni mají ty šamponky a to hezky vonělo.
0: No já si vzpomínám na konci 80. let, že se dokonce šampony s jablečnou vůní dovážely z Maďarska tehdy, že to byla velká móda.
1: No ano. No a taky tam dováželi melouny a vždycky u toho stánku byly stolky, kde se prodávala i limonáda a prodávali se ty melouny. Tak to vím, si pamatuju, že jsme u toho seděli, vždycky hezky to tam vonělo. Právě těma melounama čerstvýma, to když to nařezávali a prodávali ty půlky nebo čtvrtky nebo něco takového. No a my jsme tam vždycky seděli s bráchem jako malí děcka a tam hodně lítali kolem vosy a my jsme to zabíjeli rukama.
0: Jej.
1: A to si pamatuju, že mamka, jako, že jsme se zbláznili, jako úplně ne, co tam vyvádíme. Ale taky ta vůně těch melounů, no a taky hezky mě voněla restaurace, kam jsme vyjížděli, to byla taková obec u té přehrady Solenice, se to jmenovalo, a tak tam to vždycky krásně vonělo, tam se si těšil, protože zaprvé to tam hezky vonělo dobrým papáním.
0: Okurkovým no, salátem taky, už jsme tady o něm mluvili, že?
1: A okurkovým salátem taky.
0: No jo. No počkejte, ale to je salát, co jste si dával na jídlo, když tady jsme u těch chutí a vůní?
1: No já právě se chtěl říct, že brácha se sestrou si dávali takový spíš ty obyčejný, jako smažený sýr, jo, a brambory a to, a já jsem si dával Já jsem si dával, to bylo přes celý talíř obrovský kolo dušené šunky s bramborem. Hmm. A byl to nejdražší oběd tam vůbec, co jsem si tam vlastně mohl vybrat. To mě vždycky říkali naši, Ježíš, ty si musíš vybrat úplně, a stál 12 korun. Jo, to byla.
0: Tak to byl tehdy drahý oběd. Ano.
1: To byl hodně drahý oběd. A jo, fakt nejdražší a 12 korun, tak to si pamatuju do dneška. No a pak jsem chtěl říct ještě, že u babičky, když připravovala jídlo pro zvířátka, tak strouhala dýni, dávala tam sušený mlíko a dávala se tam a řezala se kopřiva. Mm-hmm. A na té řezačce těch kopřiv, tak to strašně krásně voní. Jo, to je prostě, když se řezají kopřivy, to je strašně hezká vůně. Nebo když se seká dřevo, mám pocit, že asi to bude takový smrkový, nebo tak to je čerstvě nasekaný dřevo, nařezaný, tak to je taky hezká vůně. A taky vím, že mě nevadí vůně, nebo nevím, jestli je to přímo vůně, ale nevadilo mě, to bylo takové zajímavý odér, když jsem procházel kolem koněrny. Jo? Mm-hmm. Prostě,
0: konský no, pot, krav, ano. No,
1: no. Kolem krav je to takový trošku horší, ale kolem té koněrny je takový trošku jiný, takový speciálnější, a vůbec mě to nevadilo, vždycky taková zajímavá vůně, prostě taky si pamatuju, že jsme chodili kolem těch koníren.
0: No, občas si tady v Brně zajdu do Líšně a tam čichám u té ohrady s koňmi. Pavle, moc krát vám děkuju, to čerstvě nasekané dřevo, to se mi taky vlastně vybavilo, jakmile jste to řekl. No a ty drcené, respektive sekané kopřivy, vlastně taky pro slepičky a vůbec. No, mějte se hezky a ať vám voní a chutnají prázdniny. Jsme na jejich začátku.
1: Tak já děkuju moc krát, ještě bych teďka, když jsou ty prázdniny a dovolený, tak strašně hezká vůně je na grilu třeba takovej steak, jako masíčko, když se griluje pěkně.
0: No jo, to jo.
1: To je taky moc hezká vůně. Tak jo, dobrou noc, vše upřejem.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nějaký od dveří. Tak si na mě když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: dát.
1: Pro účely dnešní noční linky musím bohužel konstatovat, že rozhlasové vlny neumožňují přenos vůní a už vůbec ne chutí. Ale na druhou stranu stále platí, že vlastně ono rozhlasové vysílání si každý v té své fantazii může dotvořit. Takže pokud jste třeba jen jednou jedenkrát cítili čerstvě rozkrojený, opravdu sladký, vonavý meloun a někdo to řekne, že tohle je pro něj vůně a vlastně i chuť prázdnin, tak si to snadno doplníte. Tak jsem zvědavý, jak si budete doplňovat to všechno, o čem teď chce v naší noční lince na téma chutě a vůně prázdnin popovídat Vicky. Já vás vítám, Vicky.
2: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte dnešní senzační téma.
1: Děkuji.
2: Protože opravdu prázdniny to bylo pro mě něco. Škola, tak ano, samozřejmě, to bylo každodenní, ale potom prázdniny to byl prostě pokoj, klid. A my jsme s tatínkem a s maminkou chodívali hodně do lesa na houby. Tady jsme přijeli do Pisárek a naproti Antroposu už jsme šli tam doprava nahoru směrem k Myslivně. No a tam už prostě rostly, to nebylo jak dnes nikde nic, to je blízko Brna. To tenkrát tak moc asi lidé nechodili do lesu, takže opravdu to bylo, jak se říká, u každého patníku, když to tak řeknu, zkresleně. No a tak jsme sbírali houby, košíky jsme měli každý, já pochopitelně nejmenší, tatínek největší, maminka. No a tatínek na zádech měl bagr jako baťoch a pak jsme si sedli a posnídali jsme, nebo jsme obědvali podle toho, kdy jsme vyšli jako ven. A teď se stalo to, že tatínek jako onemocněl a těžko na srdce, asi infarkt to byl. No a maminka už se potom bála jako chodit s náma, ale mě pouštěla teda s ním, ale vždycky byla ráda, když jsme se v pořádku vrátili. No a tak vám řeknu ještě to, že když jsme potom přišli domů, tak celá rodina zasedla kraje lahouby a teď jsme rozprostřeli balící papír, jsme měli jako velký pokol 6x6 metrů a tak jsme tam jako sušili ty houby a to vám kolikrát byla tak strašná vůně, tak těžká, že já jsem se kolikrát zbudila v noci a prostě jsem se převalovala, nemohla jsem spát. Protože jako sušičky tenkrát tak nebyly, nebo aspoň nevím o tom, že by byly. No a takže prostě jsme to sušili takhle, pak se to jako různě rozdrtilo, měli jsme takový moždíř velký, no a sušený houby jsme měli potom celý rok, jako jsme přidávali maminka omáčky, dělala do polévky a tak. Yeah. Ale co vám řeknu, co mě upoutalo z té vůně, huby, ano, všechno, křemenáče, janci, neboli řečeno brněnský, nebo potom třeba aj praváci a tak, holubinky, ale co mě strašně upoutalo, kuřátka.
1: Yeah.
2: To byla tak strašně krásná, taková zvláštní, taková až trošku jako aromatická, taková jako kořeněná vůně, že to cítím ještě dnes. Když si na to vzpomenu, tak to cítím ještě dnes.
1: Já pro jistotu řeknu, kuřátka rovná se lišky. Ano?
2: Ano, dobře, tak. Dobře, já to říkám ano.
1: No, ono je to, myslím si, nářečový výraz, tak aby rozuměli všichni, kteří jsou naladěni na noční linku. Děkuju, Vicky. No, úplně jsem dostal chuť na omáčky vaší maminky.
2: No, prostě nádhera, úplně balada.
1: Děkuju moc krát za tuhle vaši chuť a vůni prázdnin. Ať vám voní i ty letošní, i když už asi do lesa tolik nechodíme.
2: No já už, mě dělá problém už chůze, takže já každou nerovnost, já hypnotizuju očima zem, takže radši to nepokouším ani s hůlkou. A ještě musím říct jenom jedno. Tatínek vždycky, jako když našel někde nějakou hůl, tak ji tak jako ořezal a tak a poznačil a pak jsme si ji schovávali do křovy tam v těch pisárkách a zase příště, když jsme přišli, tak ona tam byla, tak jsme se opírali o ní, tak to ještě takový poznatek.
1: Krásná vzpomínka. Vicky, děkuji vám. Přeji vám krásné léto.
2: A taky vám všem.
1: Děkuji.
2: Senzační program máte vždycky. Děkuji moc krát.
1: Není zač. A naslyšenou. Na zážitky o prázdninách a žních, to už cituju vzkaz Františka, který tradičně napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka. Tedy na zážitky o prázdninách a žních si dobře pamatuju. Dřív, než se začalo sect obilí samovazačem, tak se to obilí obseklo kosou. Při této práci jsme pomáhali pokládat provázky na zem, no a na ně se potom kladlo posečené obilí a vázali se snopy. Potom se pole sekalo samovazačem. A nezapomenu na momenty, když mamka donesla na pole baštu, to nám to chutnalo. Mamka taky dělávala tvarohový sýr s kmínem. Ten nám moc chutnal. No a u nás v dědině jsem věděl o každé rané třešni. Na některé jsem se bál chodit, protože majitel byl zlý. Jen část z toho, co se vlastně týká dnešního tématu a z toho, co napsal František Švaříček, jsem vám právě ocitoval. A my se můžeme pomaličku, ale jistě podívat směrem k novému dni. Za 10 minut budeme už psát 4. červenec.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Pokud jste právě naladili noční linku Českého rozhlasu, tak vězte, že si v ní dnes povídáme o tom, jaké chutě a jaké vůně máte spojeny s prázdninami. Ať už z dětství, z mládí, nebo třeba i z nedávné minulosti. Chutě a vůně prázdnin s našimi posluchači a posluchačkami buď na webu rozhlas.cz/linka, tam písemné příběhy, glosy a poznámky, anebo na telefonu 731 800 900. A řekl bych, že Tomášovi, který teď využívá služby téhle telefonní linky, už prázdniny začaly. Říkal, že je na chatě. Já původně slyšel na sloupě, ne, na chalupě, jo? A já slyšel na sloupě, ale to jsou ta sluchátka už skoro 40 roků na hlavě. Takže Tomáši, omlouvám se, jste na chalupě a co vám tam voní?
1: Dobrý večer, přeju.
0: Dobrý večer. Pozdě.
1: Já bych chtěl jenom to zmínit, že ty lišky nejsou kuřátka. Z těla hubova. To je jiná huba.
0: A jak to tedy je?
1: Slyšíme se?
0: Ano, slyším vás. Vy mě tam máte se zpožděním, to asi bude internetový poslech.
1: Jo.
0: No, poslouchám.
1: No, jo, přesně tak, přesně tak. Počkejte. Chtěl bych tý vůni a chuti těch prázdnin připomenout to, že nevím, jestli to někdo zmínil. Počkejte, jestli vypadá to rádio, já musím trošku bokem.
0: Rádio vypněte úplně, to je základní poučka. Voláme-li do rozhlasu, vypínáme rozhlasový přijímač.
1: Je to tak, máte pravdu. Tak, počkejte. Tak, nevím, jestli to, já to neposlouchám od začátku, nevím, jestli někdo zmínil už třeba, že chuť a vůně je táborák, busty, operkání pěkně, s bandou kamarádů vyrazit do lesa. Slyšíme se?
0: Já vás slyším, poslouchám, jo, nechci vás přerušovat. Dobře, nejlepší dřevo na táborák, aby byl vonavý, je podle vás které?
1: Tak většinou je to ovocný strom. Třeba třešeň. A nebo takhle, co vy považujete za nejlepší jako vůni a chuť prázdnin?
0: Já jich mám moc a moc, to bychom tady byli hodně dlouho a důležité jsou vaše příběhy, ale já už to částečně naznačil, ať už se jedná o ten někdo by řekl dokonce nevůni, já se vyhýbám slovu smrad, ale dobře, já prostě mám spojený s prázdninami pachy kravína, jo? Protože jsem tam byl vlastně každé prázdniny u babičky, když jsem byl na východním Slovensku, tak jsme tam pomáhali tetce a mám to spojeno. No potom jsem mluvil taky o těch žampionech a kravincích na pastvině, protože tam žampiony nejlépe rostou. A samozřejmě, že jsou to třešně, samozřejmě, že jsou to, že to je vůně tvarohových vdolků mé babičky, té druhé. No, je toho víc, ale okurkový salát, když tady zaznělo, tak jsem řekl, ano, to taky.
1: Jo. No, mě to připomíná většinou táborák, jakoby to opekání těch bustů. A vlastně jako...
0: No, ale tak to stačí, stačí. Děkuju. Děkuju, Tomáši. Zdravím vás. A naslyšenou.
1: Já mám hrozou trému, já se opomlouvám.
0: To je v pořádku. I když já vás neukousnu, tak si to pamatujte pro příště. Naslyšenou. Nemám jak, mám implantát. Naslyšenou. Já jsem si mezi tím našel to, o čem Tomáš mluvil na začátku našeho hovoru a už jsme to dále nerozváděli. Na webu to recepty tady čtu. Houby, které nazýváme kuřátka. Je to liška obecná nebo jedlý druh kuřátek žlutých podobající se korálům? No tak ano. Měl pravdu, Tomáš, já si to jdu nastudovat a už vás nebudu mystifikovat. Ale co je opravdu faktem, je, že za 2 minuty máme nový den a že bude pokračovat noční linka dalšími příběhy na téma chutě a vůně prázdnin.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 4. července 2026. Svátek mají Prokopové a už je v plném běhu ten prodloužený víkend. Možná jste se na něj vydali, podobně jako Tomáš, který před malou chvílí byl slyšet v našem vysílání někam na chalupu. Možná už balíte na hodně dalekou dovolenou, možná jste se z ní už vrátili, ale pokud posloucháte a klíčovým slovem jsou prázdniny, ovšem nejenom ony, možná se přidáte k našemu povídání na téma chutě a vůně prázdnin. Já už to jednou řekl, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou. Nevím jak u vás, ale obecně se říká, u mě to platí, řekl bych, skoro až dvojnásob a je pár takových, kteří jsou na tom podobně. Za chvilku se dostanu k Silvininu zkazu. Tedy pokud máte vzpomínky spojené s chutěmi a s vůněmi, tak v paměti vydrží hodně dlouho. Prostě chutě a vůně jsou ty nejlepší smysly pro vzpomínky. I v téhle hodině si můžeme povídat o tom, čím vám voněly a čím vám dodnes třeba voní prázdniny. Ty dva letní měsíce, které jsme dřív prožívali, zároveň s oddechem od školních povinností. Silva napsala na tohle téma na rozhlas.cz/Linka. Protože jsem o prázdninách jezdívala s maminkou do různých lázní, vzpomínám si, jak jsem se z procházky blížila k restauraci, odkud do dálky voněly řízky a okurkový salát. Ale než jsme do lázní přijeli vlakem, nesnášela jsem v něm pach zelených sedadel, ze kterého se mi dělalo špatně. Nejkrásnější vůně mého dětství ovšem vydávaly květiny z babičiny zahrádky, třeba pivoňky, turecké hřebíčky. U vchodu rozkvétal bílý šeřík s plnými květy. Dodnes mám nejraději vůni všech bílých květů. Ono se říká, že vůně bílých růží je vůní andělů. A co mi vadí, když se ráno probudím a otevřeným oknem se do bytu line pach kouře z cigaret od sousedů? To vezmu dvě voné tyčinky a zapálím je na balkoně. Kuřákům to nevoní a jdou smradit jinam. Pokud jde o voné tyčinky, oblíbila jsem si ty skořicové. Mají trochu orientální nádech. Vůni koření a zvláště skořice mám ráda a je zdravá. Tou si ochucuji kávu. Abych nezapomněla na to nejdůležitější, vyrobila jsem si přírodní repelent, který nevoní klíšťatům, ale nám lidem ano. Do skleničky Alpy jsem nasypala koření, hřebíček, na 2 deci je jich potřeba 30, po 2 dnech je hotovo, naliji trochu do malého rozprašovače, nastříkám a můžu vyrazit do přírody. Konec Silvina psaní. Vidím, vlastně slyším, vy slyšíte a já vidím, že Silva je v oblasti olfaktorických věmů opravdu doma. Máme to podobné. Jak jste na tom vy s chutěmi a vůněmi prázdnin? Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkné léto, vážení přátelé, to je to, co vám přeju především. A samozřejmě úspěch při telefonování na číslo 731 800 900, ale ani zdaleka se nedostane na všechny, takže už teď se musím omluvit mnoha těm, kteří to zkoušeli a zatím to nejde. Ale komu to vyšlo, je Radomil a já ho zdravím na Prostějovsko. Dobrý večer, hezké ráno, Radomile.
1: Krásné dobré ráno i vám, Božku, a taky všem ponocníkům.
0: Děkuji za pozdravy pro všechny. Čím vám voní a chutnají prázdniny dodnes?
1: No, vzpomínám si a mám to stále v živé paměti, takovou tu typickou vůni vody v zatopeném lomu. U nás na Prostějovsku máme, dejme tomu, XY těch lomů zatopených, ale jeden je pro mě taková srdeční záležitost, je to zatopený lom v obci Hradčany, katastr Hradčany Kobeřice. Je to taková malá půlhektarová voda, nemá žádný přítok, respektive přitíká ze spod, protože to je prostě lom, kde narazili na spodní vodu a jakmile skončili těžbu, tak ho nechali zatopit. Možná už je ta díra v zemi zatopená skoro 80 roků. Takže je to voda plná překvapení na dně. Někdy pro potapeče nemilé, ale někdy třeba pro rybáře jako zajímavé, co se v té vodě pohybuje a co tam žije. Každopádně ta voda má takovou specifickou vůni a musí si to člověk asi zkusit načichat. Každopádně já si vybavuju, když mi bylo možná 12 let, 10, tak jsme tam jezdili k babičce do Kobeřic na prázdniny, proto prázdninová vůně. Podívali jsme tam s klukama chytat ryby a když se tam koupal člověk, tak prostě to jako čichal tu vodu. Není to ani tak jako vůně třeba rybiny, nebo že by to jako bylo někomu nepříjemný. Má to prostě ta spodní voda, ta lomová voda má specifickou vůni, je bezesporu i chuť, ale nedoporučuju hltat.
0: To se stane, to každý ochutnal. Já si vzpomínám na tu příchuť chloru na koupališti v Brně na Dobráku, jo? Takže vy máte o něco lepší vzpomínky v tomhle ohledu.
1: No. Věřím, že jo, protože ta voda jako je nijak neupravovaná a ta příroda tam prostě je hezká. Když jsme byli kluci, tak ten lom byl aktivně využíván rekreanty nebo respektive lidma, kteří prostě potřebovali se někde schladit domácíma nebo přespolníma. Řeknu, když ve 2 hodiny jste přišel o prázdninách k vodě, tak nebylo kam dát ručník, jo? Takže to bylo dost naštěvované místo na takové to osvěžení letní, prázdninové. I nějaký ohně tam plály a stanaři tam občasněcí byli. A tenkrát nebyly akvaparky, nebyly domácí bazény, málo kdo měl doma bazén. Takže se tam jako hodně lidí koncentrovalo a pak to nějak utichlo, ten lom, jakoby na něho lidi zapomněli a dneska už se zase vrací, takže je to dneska voda pod mým dozorem, jako rybářská stráž se tam realizuju a naháním různý vidry.
0: Já jsem si mezi tím našel obrázek toho zatopeného lomu v Hradčanech, o kterém mluvíte. Ten už je krásně na všech stranách obrostlý dřevinami, stromy. Tady vidím takový krásný kamenný sráz přímo, ano, takže to je pozůstatek toho lomu. A ten je, říkáte, půl hektaru to má?
1: 0,5, no.
0: No to je pěkně velký, jo, pěkně velký.

0: Mění se těsně při krajíčku. A je to tam fajn, dokonce tam už máme, myslím, třetím rokem nějaké občerstvení, který je sem tam otevřený, takže si tam člověk může dát i točený pivko, nebo si dát cigáro z dírny. Takže doporučuju, kdo by chtěl objevit. A je to zajímavý místo, Bořku, protože je to asi 2 minutky z dálnice. Když si jedete na Brodek u Prostějova, tak za 2 minutky tam jste. A máme tam takový odstavný parkoviště u toho kiosku a je to dokonce zaneseno někde v mapách těch, jakoby, jak to mám pomenovat, že to jsou takový ti, co vozí ty obytný vozy a spíjou v těch obytných autech a že to je jakoby bez kempu, jo, jako nocování bez kempu.
1: Já se právě dívám na City View a vidím, že při příjezdu, respektive od silnice, dělí ten lom jakýsi pozůstatek něčeho zděného, jestli se dívám správně.
0: To je pozůstatek těžební technologie, která kdysi tahala vozíčky na úzkokolejné železnici s vytěženým kamenem nahoru z zahloubení toho lomu. Takže to je pozůstatek těžební technologie a to už jsou jenom ty kamenné zdi a nějaký pilíř je tam, ale je tam nuda pláž. To je
1: no tak to jste měl říct na začátku.
0: Jedna z mála míst, sice teda z té pláže do vody je to jako rychlá, když skočíte, tak to z těch 7 metrů máte do vody během vteřinky, ale nelze tam slíst ty nuda pláže jakoby pomáličku, musí člověk skočit. No.
1: Jo. No tak při takovém skoku stejně člověk většinou přijde o plavky, tak je to v pořádku. Radomile, moc krát vám děkuju za tuhle vaši vůni prázdnin a přeju vám nádherné léto.
0: Děkuju nápodobně a hlavně se neupečeme a třeba se zase někdy brzo uslyšíme.
1: Děkuju a doufám v to taky. Naslyšenou. Teď se chvilku péct nebudeme, ale ještě se má vrátit. Minimálně jedna horká vlna. No, to mělo být spíše varování než výhruška. Zpět k tématu noční linky. Chutě a vůně prázdnin. Monika napsala na tohle téma. Letní vůně v sobě nesou atmosféru teplých, sluncem zalitých dnů. K nejpůvabnějším patří pro mě vůně růžových růží, mých nejoblíbenějších květin. Je vzdušná, elegantní, sladká a hřejivá. Mnohem jemnější než vůně klasických rudých růží. Aroma růžové růže je komplexní a snoubí v sobě několik různých tónů. Květinový základ, bohatá, sametová a velmi jemná ženská vůně. Ovocné a svěží podtóny často připomíná liči, hrušku, maliny nebo zelená jablka. Sladké a hřejivé akcenty. Lze v ní cítit lehký nádech medu. Na tomto místě je třeba pozdravit Olina z Kopřivnice. A příjemné jsou i svěží citrusy, pokračuje Monika. Vůně pomeranče, mandarinek, sladká vůně broskví, ananasu a slaná vůně moře. K mému dětství patřila vůně babičina pečiva, krému na opalování kontraviol a také vůně myči, ne kočky, ale tradiční rumunské grilované válečky z mletého masa, které připomínají malé klobásky bez střívka. Jde o nejpopulárnější rumunské pouliční jídlo, které se tradičně připravuje na grilu a podává s hořčicí, chlebem a pivem. Zkrátka zeči myči, 10 myči. To bylo léto mého dětství, napsala Monika. Všem přeje krásné letní zážitky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Dennis. Ja, Dennis. Maan van Oepenhoofie, Alek. Maan van Oepenhoofie, Alek. Maan van Oepenhoofie, Alovie. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: Ta musela vonět. O vůních a o chutích prázdnin si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. Ať už to byla pokosená tráva, nebo lesní jahody, višně, sprchové gely na Orlické přehradě, nebo třeba vůně táboráku, opékání buřtů či voda v zatopeném lomu v Hradčanech na Prostějovsku, tak to všechno byly příběhy našich posluchačů a vzpomínky spojené s těmito vůněmi a taky někdy chutěmi. Já jsem zapomněl třeba na koláče s drobenkou a jsem zvědavý, co nám k tomuhle přidá náš další volající. Halo, dobrý večer, nebo
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer.
0: Je to Jindra z Rakovníka. Ano, mám to napsáno, jenom jsem hledal, jestli je to opravdu Rakovník. Jindro, tak ano. Čím vám chutnají a voní prázdniny?
1: Ano, tak tady bylo řečeno už mnoho slov o těch krásných věcech, jako jsou jahody a všechno. Mluvila tam ta paní, já jsem přišel pozdě k rádiu ze začátku, myslím, že je ze Frenštátu.
0: Paní Nora.
1: Myslím, že to je lékařka, dokonce. A tu velice rád poslouchám. A mě zaujala na těch prázdninách jedna věc, a to je mikroklima, anebo možná i pikoklima. Já hlavně to je cítit v noci. Já jsem hodně jako kluk, když jsme jezdili na putovní tábory, anebo potom na čundry jsem jezdil, jsem byl větší. Hodně jsem chodil v noci. A je to strašně zajímavé, když jdete letí přírodou a teďko je teplo, teplá noc a najednou se ocnete na louce na nějakém místečku, malinkatým, kde je absolutně zima. A je to malinkatý místečko a přejdete ho a jdete dál. A jdete třeba po polní cestě, tak se koukáte na ty hvězdy, těchy je a meteority a máte radost. A najednou cítíte zatuchlý obilí. Na jednom místečku zase, jo, tam prostě nějaký obilí prostě spadlo, padlo teda, zatuchlo, začalo plesnívat a taky je to vůně, není to žádnej smrad. A je to chvilička a zase z toho vylezete a jdete dál a už dál vidíte vesnici a teďko cítíte najednou les. A to, jak je les, tak to se vždycky musím zastavit a zhluboka dýchám. To je tak něco pořádního, ta vůně z lesa. To je tak něco poctivého, že to člověka úplně omámí. A teď, když jdete dál a to, a teď jste úplně nadšený, najednou nedaleko už je vesnice, cítíte kravín. Kravín to není smrad. Je to taková zvláštní vůně, pokud je to cítíte z dálky.
0: No, pokud přijdete blíž k té sečce a když je ještě zapařená, tak už to není zase taková ideálka. Ale já vám rozumím a já jsem to zažíval každé prázdniny.
1: Jasně. A jdete zase dál a cítíte konírnu. Konírna to je vysloveně vůně, já teda nevím, ale to je to fakticky voní, jo, to je úžas. A jdete zase dál a jste nadšenej a ty hvězdy a člověk by nejlepší vyletěl a najednou drc, prasečák. Ale to je teda výživa, to vám teda řeknu.
0: To jo.
1: Prasečák, to je nejhorší, co může být. Není to nejhorší. Nejhorší je v září, když jdete po vsi a cítíte kozla. Tak to je jako vůbec nejhorší teda. To jsem zažil jako veterinární technik. Jsem byl dokonce nutný takovýho kozla vykastrovat, ale smrděl jsem týden. Jo? Tak to ale... Takže začal jsem dobře, končím špatně, ale není to pravda. A tohle to mě strašně vždycky zajímalo, když jsem šel tou přírodou a někde bylo trošičku zima, někde zase víc teplo, někde to obilí a prostě takovýhle zvláštní, no, a nebo koncem, když už byl třeba srpen, tak už zase byla trochu zima a zase se přišel do nějakého místečka, kde bylo to trošičku teploučko a bylo to vlastně hrozně zajímavé. Tak to mě jako napadlo, takovýhle vůně, do dneška to cítím a umím si je představit.
0: Já vám moc krát děkuju, Jindro, a jsem moc rád, že posluchači a posluchačky Noční linky jsou na tom v mnoha případech podobně jako já, že právě ty nejzarytější vzpomínky mají spojeny s chutěmi a ještě více s vůněmi. Já bych k tomu vlastně teď mohl přidat ještě jednu. Teď mě zrovna napadla, já si dopřávám toho komfortu, že to, o čem jsem mluvil, že si mnohdy při poslechu rozhlasového vysílání dotváříme ve své vlastní hlavě a fantazii to, co vlastně slyšíme, třeba i obrázkem moderátorky či moderátora, tak já si teď dopřávám něčeho podobného. Vy jste o tom mluvil a já jsem si to všechno představoval a znovu jsem byl na prázdninách na východním Slovensku, kde jsme každé ráno dostali ty nejčerstvější rohlíky, které byly a ty byly. A to se všechno, tahle vůně, jejich vůně míchala s tím pachem toho umělohmotného nebo prostě pogumovaného brusu a my jsme si namáčeli ty rohlíky jenom do takového velice, jak se říká na Slovensku východním, lekváru, do takové řídké marmelády, to nám stačilo a celý den jsme mohli být venku jenom tady s tímhle.
1: Jo.
0: Já vám děkuju, Jindro, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: O chutích a vůních prázdnin si povídáme a ještě zhruba půl hodinky si povídat můžeme v Noční lince. A taky můžete psát, podobně jako Michaela, která k tomu, o čem jsme si tady už povídali, dodává. Pro mě je vůně prázdnin spojena s vůní kvetoucích lip. Když cítím tuto sladkobolnou vůni, i hned si vybavím, jak sedím pozdě večer na parapetu okna v mém rodném domě a hltám vůni těchto kvetoucích lip na náměstí městy Sedoubravníku. Bohužel tyto doby jsou již dávno pryč. Dobrou noc přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 4. červencový den, tedy jeho počátek, zatím tedy ještě za tmy, ale platí datum 4.7.2026 a my si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, povídáme o tom, čím vám chutnají a voní prázdniny. A v drtivé většině případů jsou to vůně, které jste načerpali v dávných dobách, ve svém mládí, ve svém dětství. Já se k tomu hned znovu vrátím, ale musím říct, že zhruba ve chvíli, kdy ke svému pěveckému partu nastupoval Andrea Bocelli, a to je drobné odbočení od dnešního tématu pro všechny milovníky fotbalu, kteří třeba nemají možnost sledovat utkání Argentiny a Kapverd, tak zhruba ve chvíli, kdy začal zpívat Andrea Bocelli, Messi vstřelil první argentinskou branku. Byla to 29. minuta. Ale teď naspět chutím a vůním prázdnin je připravena paní Lída, která nám o tom chce povědět. Přeju vám krásný, voňavý večer.
1: Já vám též, pane redaktore, krásný večer.
0: Děkuji.
1: Já vzpomínám, jak jste řekl, o těch rohlíčích na Slovensku. Tak já, když mi bylo taky tak těch 10 roků, pocházím z vesnice, ze Senice, tak paní, která pomáhala do malého obchůdku vozit z pekárny přímo chleba a rohlíky, tak když jsme s ní přijeli do té pekárny, tak to byla tak nádherná vůně. Těch pečínků, těch rohlíků. Vždycky, než jsem přišla domů, tak jsem si okousala.
0: To se ještě opravdu vynuli, respektive zamotávali ty rohlíky, takže tam opravdu byly ty, no řekněme, bylo co okousávat,
1: ano.
0: Že?
1: No. No, to byla nádhera. Ano. Vždycky maminka říkala, no, to jste nemohli nechat celé a tak dále.
0: Nemohli.
1: A tak jsme s tím chlebičkem se dávali před barákem. Vždycky jsme, maminka nám nakrájala krajíčky a my jsme si to pocukrovali kryštalovým cukrem tehda. A tak my jsme seděli před barákem a jenom jsme si okusovali chlebík. No, to je vedlejší už. A dále vzpomínám na tu lípu. My jsme potom, jak jsme trochu odrostli se sestrou, chodili také trhat lípový květ, který jsme si doma sušili a vařili jsme si čaj výborný proti nachlazení. Nebo když jsme chodili do lesa, tak to jsme si sedávali na břeh kolem cesty tři holky a maminka a tam jsme měli třeba chleba se sádlem a seděli jsme v trávě a v mateří doušce. No to byla nádherná vůně. Nebo na vůni modřínu z květnu. To je taky nádherná vůně. A chodili jsme na houby, na kuřátka. My jsme taky říkávali kuřátka.
0: No oni jsou to, já, pardon, že vám do toho vstupuji, no, oni jsou to opravdu dva různé druhy. Já jsem to možná trošku zamotal, což jsem samozřejmě nechtěl. Ale ano, někde je to prostě jenom nářeční výraz a někdo prostě, když se řekne kuřátka a lišky, prostě vidí něco jiného, každý houbař. No,
1: jo.
0: Omlouvám se dodatečně.
1: Ne. Tak my ty kuřátka to vždycky v takovým udoličku a maminka vlezla do toho udolička trochu níž a už volala pí, pí, pí a my, mami, na koho voláš?
0: Kuřátka. A potom...
1: A tam bylo plno těch kuřátek kolem dokola.
0: No a když náhodou nebyla kuřátka, tak potom jakékoliv další houby a ta čerstvá smaženice.
1: No, jej.
0: To je vůně prázdnin.
1: Teď je cítím. A, nebo holubinky, syrovinky, víte, co to bylo? Syrovinky, takové oranžové, teklo z nich mléko.
0: Ryšce.
1: Ne, ryšce. Ryšce jiné. Toto bylo jak holubinka velká.
0: Nejsem zdatný houbař, se mnou byste se otrávila brzo. No, to.
1: Jo, a tak stopka pryč a... Na pánvičku a tak na sucho z toho teklo mléko, tak takovou zvláštní vůni to mělo. Ale s kmínem pokminované, tak to bylo výborný. Tak jak růžovky, když se dělají třeba.
0: A nebo bedle.
1: A bedle taktéž. No. A jahody lesní, no to je taková vůně, že to jsem už jako nečíchala dlouho, tak abych se vyjádřila. Protože teď jsem už taky mám 1,80, tak do toho lesa málo mám problém s nohou.
0: Ono taky těch hub je čím dál tím míň, že? Všeho je čím dál tím míň, akorát daní je čím dál tím víc. No tak to nechme být.
1: No, to je Ano, to je pravda.
0: Paní Lído, moc krát vám děkuju. Myslím si, že nejen ve mně jste probudila další zasuté vzpomínky pomocí vůní a chutí. A o to mi vlastně šlo v dnešní noční lince. Mějte se
1: hezky. I ta melta, na kterou jste vzpomněl, dělám dodnes. Dobře, já vám moc krát děkuji, že jsem vás slyšela. Jste moc příjemný moderátor. I všechny poslouchám ráda. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Díky za celý náš vysílací tým. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: A vy také. Dobře.
0: Chutě a vůně prázdnin. Čím vám třeba dodnes chutnají a voní prázdniny? Telefonujete o tom na číslo 731 800 900. Za chvilku ho uslyšíte ještě jednou. A taky píšete. A já bych si neodpustil, kdybych neocitoval to, co napsala Daniela z Prahy. Vzpomínkám na prázdniny mého dětství dominují dvě vůně. Především vůně sena, kterému se věnovalo v hospodářství hodně času, a děda nás posílal na louku seno obracet, což znamenalo, že jsme se v něm nejdřív pořádně vyváleli a pak teprve obraceli nebo hrabali do kupek. Ta nejintenzivnější vůně byla na půdičce, kam se seno ukládalo a kde jsme moc toužili spát. Byla to nezapomenutelná vůně. Jen nevím, co by tomu dnes říkali požární předpisy. Druhá vůně a chuť je rozkrojený meloun. Jakmile babina položila na stůl meloun, bylo jasné, že budeme balit a prázdniny končí. Tenkrát nebyl meloun pomalu celý rok, ale přišel na trh až s koncem srpna ze Slovenska. Jistě bych mohla připomenout chuť švestkových knedlíků, kterých se ke stolu vařilo 50, nebo foukanců a jiných dobrot z babičiny kuchyně. Taky bych neměla zapomenout na smrad z Pragovky, který se rozlehl slepou uličkou, když přijeli na prázdniny děti z Prahy. Jejichž táta byl drogista a měl jedno z prvních aut v okolí. Budiž popravdě řečeno, že nás v něm občas vzal i na houby a jiné výlety, což na konci 40. a začátku 50. let mělo docela jiné kouzlo než dnes. Mládí bylo vonavé, bezstarostné a roztoužené. Tak na něj dodnes vzpomínám. Napsala Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná, že jste někdy o prázdninách byli v Paříži. Tohle bylo Bonsoir Mademoiselle Paris, proto to říkám. A tím pádem možná máte společně s prázdninami uloženou vůni francouzských sýrů. Kdo ví? Já to říkám taky proto, že Jana, která čeká na telefonu 731 800 900 se svým příběhem na téma chutě a vůně prázdnin, slíbila, že se budu lekat. Až nám řekne, jaké chutě a vůně má spojeny s prázdninami. Tak jsem zvědavý, začněte, paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím. Já tady jsem si to měla asi zkovat, to jsem ani neměla říkat. Já vám něco řeknu. Vůně je krásná věc. Dcera si pořídila kocourka. Je mu rok a snad bych ani neměla říkat dál. Máme plný balkon, hadru vypraný, všechno možný. Jestli jste to někdy zažili, to je něco strašného.
0: Myslíte kočičí pozůstatky, řekněme, ano?
1: Ne, vůbec to nejsou. Jo, čuránky, něco strašného.
0: To jsem zažil na vojně, jo.
1: Fakt, jo. No je to hrůza, tak já od toho odskočím už, no.
0: Dobře.
1: Je to taky tvoreček a je bunda, to nemůže. Já začnu tady s těma prázdninama, ty vůně. Já jsem se narodila v Radotíně, na idylickém místě. Tenkrát to byl městys a byla to slepá ulice, vrátka do lesa. Chodili tam k těm vrátkům srnky. Babička vylezla do lesa, za chvíli přinesla tu zástěru plnou hub. Rostly tam všechno možné, co se dalo. No i byla úplně nádherná. No uplynulo pár let a Radotín se změnil, je součást Prahy. Takže tam tohle ta idyla už není. Byly tam dvě hájovny tenkrát a palouk u nás. Tam je teď zastavený všechen kout. Dokonce v centru tam stavějí 10 podlaží 2 baráky. 10 podlaží, jo. No, ale tak já to pominu, ale tak já mám vzpomínky na ten Radotín. A vůbec na to nádhera. My jsme měli houpačku v lese. Chodili jsme do lesa, my jsme byli v lese, vlastně jsme žili.
0: Takže i jehličí tam určitě hraje nějakou roli, když mluvíme o vůních.
1: No určitě, určitě. To bylo cítit, to bylo... Prostě my jsme byli jako lesní lidi, no.
0: Ano, je pravda, že v dobách, kdy mi bylo o nějakých 50 méně, tak i ty brněnské žabovřesky vypadaly trošku jinak.
1: No, přesně tak, všude to tak bylo. Já jsem taky byla jednou v Blansku, tam nahoře někde a tam to bylo taky, teď je to tam prej taky všechno zastavené. Ale ještě bych tedy nebudu vzpomínat na minulost, ale já jsem se teď na Ladislava 27. června vrátila, byla jsem v Polsku. A sice na té straně Krkonoš na Sněžky, koukali jsme na Sněžku, Karpač se to tam jmenuje. Nádherné místo, překrásný les, kde jsme tam byli, to je úplně úžasný. Takže to mám čerstvé vzpomínky. A tedy 27. jsme jeli a v tom největším horku a ještě teď mě pálejí ruce a už uplynul skoro týden. A já jsem tedy blondýna, no od přírody, to vůbec něco, to byly můka.
0: Takže fototyp a... číslo 1 nebo 2, tak to se vám musím obdivovat, že jste to vydržela.
1: Tak vydržela,
0: paní Jano,
1: tak to jsem měla dělat.
0: Děkuju za vaše vzpomínky na Radotín v dobách vašeho mládí a dětství a za vůně a chutě, které jste mnohým připomněla. Mějte se pěkně a přeji vám krásné
1: Mějte
0: léto.
1: Mějte se také hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu, ale už dlouho nepotrvá. Je tu poslední posluchačka, která dnes může říct, čím jí chutnají a čím jí voní prázdniny. Paní Mileno, jestli mě slyšíte, měla jste drobné problémy s telefonem, tak můžeme začít. Přeju vám dobré ráno, hezký večer, dobrou noc.
1: Také přeji všem dobré ráno a všem poslouchajícím a vám také, pane moderátore.
0: Děkuji.
1: Já jsem měla překrásné dětství a překrásné prázdniny. Narodila jsem se v Rohací u Hodonína a tam jsem měla babičku, té se říkalo stařenka a stařeček, a k té jsem s kamarádkou jezdila od útlého dětství, asi od první třídy na prázdniny. Měli takový domek a prostě, když už jsme přijížděli, tak jsem cítila tu strašně krásnou vůni, nejenom chleba, ale ona dělala takové zvláštní, jako dnes jsou dalamánky a něco podobného, které mělo kmínky, se to jmenovalo, a to mělo strašně krásnou vůni. Pak dělávala takové placky přímo na plocně a to se jmenovalo Béleše, to jsme vůbec neviděli, co to je. Tak to k té vůni. A oni měli velké zahradnictví, které ústilo až do Borovicového lesa. A do toho Borovicového lesa jsme také chodili, měli jsme takové pytle od babičky a tam jsme sbírali šišky. A to byla tak strašně borovicová, krásná, omámná vůně, že to úplně cítím ještě dneska a děti tam chodili s námi. Prostě jsme si z toho pak, i když jsme ty šišky nazbírali, tak jsme si dělali různé zahrádky a různé prostě pokojičky pro panenky s dětskama ostatníma a tak. No a chci říct ještě to, že stařeček měl obrovské zahradnictví, které vonělo úžasnými květy. On to prodával, buď to pro produkt jako pro zbytov, jako pro to zbytovní kvítí na hrobí, anebo na ty svatby, no to byly nádherné vůně. Měl taky takové malé zemědělství, nádherné stromy tam byly a všechno to pěstoval. A co mě taky zaujalo, velkou vůni, tak to bylo agátí. Stařenka říkala, že ty květy, když si za války svým dětem prostě, když nebylo ničeho za války, tak jim dělala z toho řízky. To jsme se strašně udivovali, jak je to možné.
0: Mšice,
1: no a pak nám dělala skutečně řízky, ale vídeňské z telecího masa, které taky voněly úžasně a k tomu takový zvláštní salát. Ona tomu říkala, dnešní je to vídeňské. No tak to byly nádherné prázdniny, to si nedovedete vůbec představit. A pak jsme někdy zase jezdili i do Brna, do Králova pole, kde zase měla nejmladší sestru a ta nás brala na prázdniny a tam zase ukazovala prostě celé Brno a do Bystrce koupání a tak. A já, že jsem uměla zpívat, tak jsem chodila prostě na Veveří k Antonínu. Teď si nemůžu vzpomenout, se mě úplně vypadlo z hlavy prostě zpěv a tak oni prostě pracovali v divadle, tak nás někdy brala, ona byla vlásenkářkou i do toho divadla. I to mělo takovou zvláštní, prostě opravdu neopakovatelnou vůni. No a tak to jsem chtěla k tomu prostě povědět. No.
0: Paní Mileno, takže vy máte vlastně prázdniny z jedné části spojeny i s vůní divadelních šminek. No to je krásný, já jsem to něco takového vůbec nečekal. Děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky přeju, pane Borku, krásné dny příští a všechno dobré.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za všechny, kteří se podíleli a stále ještě podílí, včetně třeba našich techniků v Karlíně, na vysílání noční linky vám přeju nádherné prázdniny, i když jsme ve věku, kdy už se nás prázdniny jako takové příliš netýkají. Ať vám voní, ať vám chutnají a v tuhle chvilku už budu muset jen předat pomyslné žezlo, protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
2: Tak on to taky zadarmo nedělá.
1: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony. No,
2: tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se neboj.
1: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
2: No, to je celý on.
1: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
2: Že už je neměl kam dát?
1: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
2: No, to je celý on.
1: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
2: To je celý on, jak povídám.
1: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
2: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
3: No.
1: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
2: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Hele, co mu dát takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
1: Ale křcuš, potichu, bude písnička pohádková.

Já s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku. Ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý protivá. Hej, na světě je přece krásně, tralalala.

osličkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. Kdepak, to jsem nemohl.
7: Proč pak?
4: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: To lidi, tak ty ses bál.
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí. Tak už nikam nemusíš. Sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: Kverunce. Kde bát? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když ses naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš?

0: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
1: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu vlastník nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete, pane doktore, vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvel.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přece jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
4: Soudru řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
5: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano? Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? Ne.
3: No a teď běžte, běžte.
5: Ministři na radě čekají.
4: Ale já...
3: Jak čas práci, soudru řediteli.
5: Čas práci.
3: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
4: Slyšíte? Tak jsou duzi logu zdar a ať jsou aspoň takovýhle.

0: my jsme vlastní lidi, soudružko.
1: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
2: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: V zamlklé ulici na malé straně stojí starý dům jak

malé straně vždy bylo ticho, jak chrám páně. Tam, kdyby srdce víc zabušilo, jistě by dům ten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly,

0: bis der Bidubels Grito vyrušilo.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No. No tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký

0: velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejl?
1: Já jsem si jel v Omrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
2: No jo, že? No jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
1: No tak šoufl oni nebyli.
2: No.
1: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
3: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
1: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že abych neměl péči.
2: No, tak nám je teď hezky popište oba, tedy myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
1: Jo, tak ten malej
2: no.
1: Byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
4: Čum jsem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
2: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
1: Ten velký.
2: No, vypadal. No,
1: tak ten velký byl takovej tlustej.
2: No.
1: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
5: A byly to tyhle?
1: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
5: A co vlasy? Nebyl on takovej...
1: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všiml, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
5: A vlasů měl hodně?
1: No, ani ne. Spíš...
5: Málo?
1: Jo, tak.
5: A teď pozor, co tadyhle?
1: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře, to jo.
5: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lum, pane Rado.
0: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsberg v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Windsorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejvlovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
6: Štěpák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
7: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
6: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvy ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
7: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
6: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
7: Ale...
6: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
7: Kde?
6: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
7: A co tam dělá?
6: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale... Jinak... Co vám mám povídat? Moje stará už si tam začala nosit obědy.
0: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá.
6: Sakryš. To je špatný.
0: A luští u toho křížovku.
6: Tak nevím, co myslíš, drahouš? Mám obětovat dámu? Nemám obětovat dámu?
8: Obětuj dámu.
6: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
9: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
6: Ale teď.
8: Jsem počestná žena.
6: To jo.
8: V sobotu nemohu?
6: Tak to ne.
8: Snad v pondělí odpoledne.
6: A jo, ono by to šlo.
8: Pro Bůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
6: Tak to jo. No vidíš, jak to jde.
10: Pardon, promiňte laskavě, nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
6: No tak co děláte, člověk?
10: Tady porazil to pindíka. Tady vedle táhne, je tady prosím pěkně volné místečko.
8: Ano, že tady máme volné.
10: Děkuji vám.
6: Ale to je po partii.
10: Děkuji vám.
6: Uložte figurky.
8: Ano.
6: Tady budete mít místečko, habaděj.
10: Děkuji vám.
6: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
8: Ano.
6: Bude se balit. Pane Vrtní.
11: Prosím.
6: Platím, nebo se ztratím.
11: Už jsem tady, prosím. Pane. Tak vám 4 pívečka, prosím.
6: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo. Žena měla jedno pivo. To jsou dohromady 2. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
8: Ale to si tě napadali, co? Tady vůbec v žádném případě se tě, jak jsme jim vůbec jedin.
10: Promiňte, laskavě, ale já vůbec
8: zvůčím.
6: A ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tadyhle ten tácek s těma 4 pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem.
8: Ale co přijde, že tak celou dobu bravo, co
6: přijde, že tak celou dobu bravo, co přijde, že tak celou dobu
8: bravo, co přijde, že tak celou dobu bravo, co přijde,
6: že tak celou dobu bravo, co přijde, že tak celou dobu bravo, co přijde, že tak celou dobu bravo, co přijde, že tak odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jedno. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A 2 piva. Žádný 4. Tohle je můj tácek. To psala moje žena.
12: Ten blbec, vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a 4 piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím, on miluje mou ženu a má 4 piva, teď je to jasné jako packa. On miluje a má 4, já jsem blbec a mám 2. No ne? Herbun, teď mě to došlo. Co mě to děláš? A co ty si to dovolíš?
0: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou 2 ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.

0: mu pomalu ani nepustí.
1: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
0: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
1: To jsem dělala skoro sama, že?
0: No, abyste ve byla taková voubelka.
2: Jen mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
0: Pane Madrindáče.
2: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vy z mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schránka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
2: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
2: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Карлику, так уже май. Я упакую. Карлику, так уже май.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Co pak?
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, viděl, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: No, není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom zjistit.
3: Není to bude stačit.
4: Pro boha, co jim to? Tomáš Fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No to ještě neví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drobná!
5: Dobrý den!
2: Dečí to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
7: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
2: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku, můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
8: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
7: Ano, ano, slavný soude. Pekla se mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím. Panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
2: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasíkem a drobil si je do kafe.
7: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
2: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
8: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
2: Prosím.
8: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
7: Ano.
2: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
7: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
2: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
7: To jsem navěděl.
2: Co chceš dělat, drahá?
7: Že tvůj slib stále ještě platí.
2: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
7: Ach, ty můj.
2: Ne, jako když mi se řekla ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já máte se nesázím. Vzduch. Miláčko, všem neví, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
7: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
8: Prosím.
7: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu boh, ty milou.
2: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
7: Ach, ty můj.
2: Ach, ty moje.
7: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
2: To jsou radost.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
9: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

A na věži novoměstské bydlení je tuže hezké. Bydlela tam Baruška, Hlásníkova dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

svého mládenečka, který ji vklous do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

to 12, troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy chtěl vykrákat pačesy.

0: dolů nepustí, že jim všecko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu troubu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzí.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedět pak makovec ve vládě.
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem tě.
4: Čestný.
5: O to by se tak někdo drál.
6: Pojďo.
3: Česné, prachy. Tak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Aha, proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
3: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: No, když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorný, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako dokdy?
3: No do večera.
8: No stejno to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle jen tak snížit.
5: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
5: Počkej, co je tohle tady, no třeba?
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
5: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
5: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
5: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování? Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchový jezero, že jo?
9: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tadyhle přimaluješ, přimalni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
9: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva.
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
9: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
9: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
9: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní poslavu, víš?
9: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
10: Jakej loket se bude operovat? Jakej loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
11: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
10: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
11: Pan primář není přítomen.
10: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
11: To je doktor Strossmayer.
10: Tak toho.
11: Prosím.
12: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
10: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
12: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málokterý herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.